Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste invence od Johanna Sebastiana Bacha, které na klavichord zahrál Jaroslav Tůma. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma hrdinové víry. Říkám jim šílenci víry. Nacházejí se v šílených situacích a přitom jsou Pánu Bohu věrní. To zní jako fráze, znamená to, že se drží Pána Boha, že mu věří i v těžkých situacích a že také se nechávají Pánem Bohem používat pro druhé lidi. Ano, mluvím opět o příbězích ze své práce na Ukrajině. Vím, že už bychom si rádi od toho odpočinuli, ale jako církev v České republice se často necháváme inspirovat z celého světa a přitom Ukrajina je duchovně probuzená země a i během války se na některých místech dějí ještě, mám pocit, duchovně živější věci. Jsou to často věci, které mi berou dech, inspirují mě, konfrontují a také mě obohacují. Rád bych je s vámi sdílel i v tomhle díle. Chci s vámi sdílet nejenom příběhy o setkáních z poslední cesty, o setkáních z hrdiny víry, ale možná a hlavně o božím jednání skrze tyhle lidi. Marek 10:31. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl nese název Pár hodin na opuštění města. Nacházím se na jedné ze svých cest na Ukrajině. Navštívili jsme Sumu, 30 km od Ruska a jen 15 km od ruských pozic. Město je zkoušené válkou, místní církev a jejich pastor Ivan měl obrovskou radost, že jsme tady s nimi byli. Nocovat zde ale nebudeme, protože zde není bezpečno. Jedeme ještě večer do Poltavy. Jsem zde s pastorem Michalem a s diakonem Lubošem ze Slezské církve evangelické v Třanovicích. Minule jsem to místo uváděl špatně, jsem říkal v Těrlicku. Je to také na té. Oni se stali partnerským sborem pro sbor v Sumě. A také jsou zde mý dva ukrajinští kolegové Feder a Vasil. Když přicházím ráno na snídani, tak se ptám chlapů, jak se vyspali. Oni, že nic moc. Já říkám, že já výborně. Ptají se, zda jsem to v noci neslyšel a nesledoval. V noci letěly drony přímo nad hotelem. Jeden dokonce vybuchl o pár ulic vedle. Já to fakt neslyšel. Feder říká, no on teď bishop, Pán Bůh ho chrání, dává mu dobrý spánek. Pastor Michal se šel ráno projít po Poltavě a nemohl najít cestu zpátky k hotelu, protože nefungovaly Google mapy. GPS je zde vypnutá, aby ruské drony nevěděly, kde přesně jsou. Ale to je naše cestování. Chci vám zde představit dalšího pro mě hrdinu víry a to je pastor Pavel. Pastor Pavel žije tady v okolí Poltavy a je to takový Mojžíš. I on putoval se svým lidem na lehkou cestou. On založil a vedl dříve církev ve Volnováze, což je hodinu cesty od Mariupolu. Byl zapojen do pomoci už ve válce od roku 2014. Staral se o zraněné a hladové. Často se dozvídal, že ho Rusové chtějí kvůli tomu zabít. Tady není rozdíl mezi vojákem, policistou, starostou, pastorem, diakonem nebo humanitárním pracovníkem. Všichni jsou na seznamu. Když začala plnohodnotná válka v roce 2022, zavolal mu jeden člen církve, který byl v ukrajinských ozbrojených silách, ať hned v církvi shromáždí všechny ženy a děti a ať okamžitě uprchnou z města. Boje totiž už probíhaly přímo ve městě. Všechny rodiny z tohoto sboru i další lidé byli evakuováni. Po několika měsících, kdy byli tak nějak na cestě, našli nové místo blízko Poltavy. Zde jim daroval někdo opuštěnou modlitebnu, místo pro jejich církev. Je zajímavé, že oni neříkají modlitebnu, ale dům modlitby. Spoustu spolupracovníků pastora Pavla opustilo. Šli dál do Evropy, ale on zůstal s lidmi zde. Stále jim slouží a nejenom to. Stále slouží také lidem, kteří jsou přímo zasaženi válkou. On je náš hlavní koordinátor pro distribuci humanitární pomoci skrze kamiony. Kamion z humanitární pomoci přijede tady do Poltavy a z jednotlivých míst fronty, jako je Černihiv, Suma, Charkov, Slaviansk, Kramatorsk a další místa, tak z těch míst přijdou dodávky, kamionce,
vyloží, rozdělí, naloží do dodávek, oni se pomodlí a hned to cestuje k těm nejpotřebnějším lidem. Můj kolega Feder mi říká, no víš Petře, první rok a půl to moc dobře nefungovalo. Někteří pastoři si vzali ty nejcennější věci, jako je maso a zelenina, a na ty ostatní zbyly více přílohy, jako je rýže a těstoviny. Ale teď to funguje výborně. Zeptal jsem se, čím to je. No, je to tím, že přišel pastor Pavel, který to nově organizuje a funguje to super. Pastor Pavel byl dříve policistou a možná i proto má takovou autoritu. Pro mě je to hrdina víry. Marek, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tento biblický text je trošku o něčem jiném, ale zároveň se i dost naší situace týká. Pastor Pavel společně s dalšími opustili své domovy, byli i oni opuštěni svými bratry, kteří šli logicky dál do Evropy. Zažívají pronásledování v důsledku války a bojů, ale i jako vnitřní vysídlenci nejsou na novém místě vítáni nebo nejsou tu rádi vidět, protože sem nepatří. Také jsou aktivní v předávání praktické pomoci a s tím i komunikovaného evangelia a i proto je dokonce někteří křesťané tady nevidí rádi nebo přistupují k ním s odstupem. A přitom právě oni, právě pastor Pavel je člověkem, který je v těžké situaci, je tím nejposlednějším a je v pomáhání potřebným jeden z nejprvnějších. Skrze něho ta pomoc funguje výborně. Nevím, jak to říct, ale byl jsem tím neskutečně dotčen. 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. V slabosti se projeví má síla. Tyto texty a principy znám, ale tady je zažívám tak nějak zpřítomněné, hrdinové víry. Oni se tak určitě necítí. Kdyby to slyšeli, tak by se tomu buď dobře zasmáli, nebo by tomu vůbec nerozuměli. Oni jen žijí své životy, životy v drsných a těžkých podmínkách, ale mám pocit, že také s pevnou důvěrou v Pána Boha, který je chrání, ale který je taky používá pro druhé lidi. Mám pro nás cvičení pro tento týden, nebo spíše několik otázek. Kde jsme se v životě cítili jako nejposlednější a přitom to Pán Bůh změnil v naše prvenství? Kde jsme tuhle situaci mohli zažít jako zmocnění nejenom pro svůj život, ale pro pomoc druhým? A poslední otázka, v čem zažíváme, že v slabosti se projeví nejenom naše síla, ale naše síla v Ježíši Kristu? Někdo může říct, no vidíš Petře, to je asi běžné, že válka má negativní dopady na civilní obyvatelstvo, ale tady to dopadlo dobře. Někteří jsou okolo Poltavy, někteří odešli do Evropy. Není to tak. Diakon toho sboru z Poltavy nestihl odejít. Rusové ho zadrželi a zavřeli ho do vězení. Odmítali ho pustit. Jeho manželka je lékařka, často ošetřovala i velmi postavené ruské důstojníky. Říkali, že je to bez šance, aby jejího manžela pustili. Když ale byla dlouhodobě ve své práci profesionální, jeden důstojník našel cestu propuštění pro jejího manžela, ale mělo to podmínky. Musel si vyřídit ruský pas a musel žít jen tam. Žil na oko jako prorocky orientovaný člověk. Po roce a půl se mu podařilo vycestovat do Turecka na dovolenou. Když se vrátil zpět do Polska, nevěděl, co má dělat. Na okupované místo Ruskem nechtěl.
protože by ho tam s největší pravděpodobností pokládali za kolaboranta. Tak se najednou ocitl bez domova, nejenom bez domu pro bydlení, ale hlavně bez místa k životu. Naši přátelé mu pomohli najít místo někde v Evropě. Ještě jednou text, který jsem používal už v minulém díle. Římanům 8:35 až 37. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Židům 13:5. Buďte spokojení s tím, co máte, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Někdy to vítězství je jen vnitřní, že zůstávám milován a s vnitřním klidem, i když to vnějšně dopadne špatně. Tady u toho diakona to díky Pánu Bohu i vnějšně dopadlo dobře. Pán Bůh nám řekl, že nás nikdy neopustí, že se nás nezřekne. A proto máme být spokojeni s tím, co máme. Je zvláštní, jak my se tady u nás v zemi často máme velmi dobře a přitom jsme někdy nespokojeni. Z nebezpečného východu se pomalu budeme vracet do centrální Ukrajiny, ale v příštích dílech bych vám chtěl představit ještě dva hrdiny víry. To je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně.

ať tě neruší, můj divnej song zde v stínu moruší. Tu píseň skládal jsem ti pro spaní, pro vlasy havraní, kdy všech jí ber.

0: je obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zase si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál. Až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zazvěšel pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych hožil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: pak bys mě chtěla, oj, pak bys mě chtěla, pak bys mě chtěla.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

a sotva ví. Jak vyhlídnout

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další hudební poctou v čaji do páté. Ve věku 69 let zemřel na Božíhod vánoční roku 2020 americký kytarista Tony Rice, který se narodil, což je to krásné vzhledem k dnešku, 8. června roku 1951. Byl to bezesporu jeden z nejvlivnějších bluegrassových muzikantů vůbec. Jak vynikající byl kytarista, opravdový vzor pro spoustu i dnešních kytarových hráčů, tak byl i originální a jedinečný zpěvák, což budete mít příležitost posoudit v dnešním čaji do páté. Mluvit o jeho vlivu by bylo dlouhé, až budeme někdy dělat profil Punch Brothers, zase další, tak si připomeneme, jak velký vliv měl právě na muzikanty, kteří byli v té době ještě dětmi a kteří ho brali za svůj nesporný vzor. V roce 2013 byl jeho vliv oceněn uvedením do mezinárodní síně slávy bluegrassu. Ostatně získal i Grammy a spoustu dalších cen, k tomu se ještě dostaneme. Na začátku nám zahrál a zaspíval skladbu Old Train ze svého alba Manzanita z roku 1979. Teď bude ještě jedna Manzanita a pak z alba Church Street Blues, kde skladbu Gold Rush vyjádřil poctu jednomu ze svých velkých bluegrassových vzorů, Billu Monroevi. Pak to bude titulní skladba z alba Church Street Blues z roku 1983. Ať se vám dnes dobře poslouchá.

Bluegrassový zpěvák a multiinstrumentalista Ricky Skaggs, který Rice obdivoval a také s ním velmi často natáčel, označil Rice za nejvlivnějšího hráče na akustickou kytaru za poslední půl století. Kdo nemáte představu, tak Rice byl opravdu hubeňour, vysoký hubeňour s takovým lehce splihlým knírem, štíhlý a nenápadný, což kontrastovalo s jeho dynamickým stylem hry na kytaru. Bohužel poslední čtvrtstoletí jej sužovaly zdravotní problémy kvůli svalové dystrofii hlasivek, se bál zpívat naživo. Naposledy zaspíval opravdu s výpětím všech sil právě při uvedení do Síně slávy roku 2013 a úplně na konci její hraní omezoval tenisový loket, což je onemocnění šlach a svalových úponů loketního kloubu, takže nemohl ani hrát. Dožil tedy jako posluchač, ale mohlo ho těšit, jaký obrovský vliv měl na spoustu dalších muzikantů. Jeho samotného velmi těšilo, když v herním stylu svých hráčů, nástupců a obdivovatelů nalézal své riffy, své styly hry a jeho poslední období života ho to velmi těšilo. Narodil se v Danville ve Virginii, vyrůstal v dětství, které bylo poněkud kočovné. Jeho rodina se při hledání práce otce hodně stěhovala a žila ve spoustě států, včetně Floridy, Georgie, Texasu a Severní Karolíny. Nakonec se usadili v Los Angeles, kde ho jeho otec Herb Rice seznámil s bluegrassovou hudbou. Mimochodem jeho otec byl velice slušný mandolinista. Naučil hrát každého ze svých čtyř synů. Tony a Wyatt se učili hrát na kytaru, Larry zdědil mandolínu a Ronnie hrál na kontrabas. Rice a jeho bratři se základy bluegrassu a country hudby naučili od hudebníků z Los Angeles, jako byli Kentucky Colonels, v čele s Rolandem a Clarencem Whiteovými. Když se rodina Riceových přestěhovala do Kalifornie, Herb se připojil ke skupině Golden State Boys, která se inspirovala právě hrou Kentucky Colonels. V roce 1960, když bylo Tony Riceovi 9 let, se na koncertě setkal s Clarencem Whiteem, svým nejoblíbenějším kytaristou a kytarovým vzorem. Tony Rice byl naprosto okouzlen, že mu White dovolil vyzkoušet si jeho Martenu z roku 1935, kytaru známou tím, že měla zvětšený zvukový otvor. Rice na tento okamžik nikdy v životě nezapomněl, a to natolik, že si v roce 1975 tuto kytaru koupil. Stala se v jeho rukou ikonickou a proslavila se svým sériovým číslem 58957. Zejména hra Clarence Whitea měla na Rice vliv a svými prvky nad rámec stylu Doka Watsona, ovlivněného hrou na housle, se posouval stále dál. Křížení cest s dalšími hudebními instrumentálními nadšenci, jako byli Ray Cooder nebo Herb Pedersen, posílilo jeho odhodlání stát se profesionálním hudebníkem. My si teď poslechneme další sérii z alb Tonyho Rice. Bude to z alba Native American z roku 1988 a také další podstabilu Monroevi skladba On and On, kterou nahrál na album Tony Rice Plays and Sing Bluegrass.

Když se Tony Rice poprvé oženil, a to s Kate Freemanovou, připojil se k Davidu Grismanovi a stal vlastně u zrodu té ikonické dog music, kterou David Grisman hraje dodnes, nově navržené formy akustické hudby. Mandolinista a houslista Sam Bush vypráví příběh o tom, jak Tonyho Rice poprvé slyšel v roce 1970 u táboráku na bluegrassovém festivalu Cartona Hennyho v Ritzville v Severní Karolíně. Bush, který v té době hrál na kytaru v Bluegrass Alliance, poté co od nich odešel Dan Crary, přivedl Rice do své skupiny. V témže roce se Rice přestěhoval do Louisville v Kentucky, kde pak hrál s Bluegrass Alliance a krátce poté s J.D. Crowovou skupinou New South. The New South byla známá jako jedna z nejlepších a nejprogresivnějších bluegrassových skupin a nakonec k Riceově nelibosti přidala bicí a elektrické nástroje. Když se k ním však v roce 1974 přidal Ricky Skaggs, kapela nahrála eponymní album J.D. Crow a The New South, akustické album, které se stalo naprostým bestsellerem Rounder Records. Teď nás čeká projev jedné z Tonyho nákloností. A to byla náklonnost k tvorbě jak pěvecké, tak autorské Gordona Lightfoota. Když jsme si vlastně dělali poctu Gordonu Lightfootovi, připomínali jsme Tonyho Rice jako jeho naprosto vědomého následovníka. Tony Rice nahrál na dvě alba jeho skladby, vlastně dokonce na tři. Na Me and My Guitar slyšíme jedny a pak na dvou dalších albech Cold on the Shoulder a Tony Rice Sings Gordon Lightfoot. My se ovšem vrátíme ještě do roku 1986 na již zmíněné album Me and My Guitar, kde si poslechneme dvě ukázky, včetně titulní písně.

V 70. letech dominovaly Tonymu Riceovi dvě osobnostní spolupráce, již zmíněným Ricky s Keksem a s Davidem Grismanem. Při nahrávání prvního alba byla Kise pro Round Records s názvem Something Old, Something Newgrass, Something Borrowed, Something Bluegrass, to je prosím jedna deska, si zahrál s Kentuckians a opustil New South a přestěhoval se do Kalifornie, kde se připojil k David Grisman Quintet. V roce 80 založil spolu s Crowem, houslistou Bobby Hicksem a mandolinistou Doylem Lawsonem skupinu Bluegrass Album Band, kterou dotvořil baskytarista a basista Todd Phillips. Nahráli několik úspěšných alb, vlastně jenom očíslovaný Bluegrass Album Band 1 až myslím, že 5. Poté, co se ujal působení v kapele Tony Rice Unit, se věnoval experimentální hudbě ve stylu Spacegrass. Dalo by se říci, že jeho styl hraní vytvořil vlastní instrumentální styl. Solových alb v jeho podání bylo nahráno více než 10, jako Tony Rice Unit nahrál dalších 7. S Davidem Grismanem nahrál alba David Grisman Quintet Hot Dog, Mondo Mando a DGQ20. Bluegrass alb bylo, jak se teď dívám, 6. A s Normanem Blakem nahrál další 2. Teď se vrátíme k té jeho lásce ke Gordonu Lightfootovi. Takže si poslechneme titulní skladbu z Riceova alba Cold on the Shoulder a z alba Tony Rice Sings Gordon Lightfoot, Bitter Green a Shadows.

Jak jste mohli slyšet, Riceův zpěv byl bohatý, výrazný baryton. V roce 1994 mu byla diagnostikována porucha známá jako dysfonie svalového napětí a proto byl nucen přestat zpívat na živých vystoupeních. V roce 2014 mu byla diagnostikována laterální epikondylitida, ten byl tenisový loket, která mu způsobovala bolest při hraní. Takže jeho poslední živé vystoupení proběhlo v roce 2013, kdy byl uveden do mezinárodní síně slávy bluegrassové hudby. Mimochodem, kdo by se o jeho životě chtěl dovědět víc jeho vlastními slovy, tak se dá sehnat autorizovaná biografie s názvem Still Inside the Tony Rice Story, kterou napsal Tim Stafford a havajská novinářka Caroline Wright, která vyšla roku 2010. Dá se říci, že jeho vliv na současné muzikanty nejlépe definovala kytaristka Molly Tuttle. Napsala o něm: krása Tonyho hry spočívá v tom, že se na ní každý může něco naučit. Hraji na kytaru už dlouho a stále se k němu vracím a chci ho jen poslouchat, jak na kytaru v úvozovkách brnká. O vlivu na Punch Brothers už jsme mluvili. Tato skupina mu věnovala své album Hell on Church Street jako poctu a jeho albu Church Street Blues z roku 1983. Členové kapely Punch Brothers uvedli, že Riceova dřívější alba měla na její hudbu obrovský vliv. Rice zemřel v okamžiku, kdy si dělal kávu, jak se traduje, ve svém domě v Riceville, Severní Karolíně, na Boží hod vánoční 25. prosince 2020 ve věku 69 let. Nezmínili jsme ještě spolupráci s celou řadou dalších muzikantů. Spolupracoval hodně dlouho také například s Bellou Fleckem na albech Double Time, Drive, Tales from the Acoustic Planet, Bluegrass Sessions. To jsme ostatně zmiňovali, když jsme dělali profil Belly Flecka. Na závěr si pustíme několik z jeho, dalo by se říct, takřka kultovních skladeb. Bude to nádherný gospel, který naspíval právě na album Skeks and Rice v roce 1993 When the Soul of Man Never Dies a dále smutnou milostnou píseň Bury Me Beneath the Willow. To je dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Hvězdáři hajku, pověz o hvězdách, o kometách. Já zapíšu si do notýsku,

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: V noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí. Prý jsem kozorok.

zrcadla hned, raději bych utek, dieta je klam. Tak piju kolu, na trávení mám půlku rapoxolu. Já vím, že takový jsem, i takový můj táta byl, jo, jo. Já vím, že takový jsem,

že takový jsem. Takže nakonec láska přijde sama, cvaka spadne klec a zazvoní hrana.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. června.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu se spolu se svatým otcem vydáme z Madridu do Barcelony. Ohlédneme se společně za včerejšími i dnešními událostmi. Papež Lev XIV. Včera zakončil návštěvu Madridu setkáním s dobrovolníky a odcestoval do Barcelony.
0: V katalánské metropoli se odpoledne pomodlil v katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie a setkal se s představiteli autonomní vlády. První barcelonský den završila vigílie s mládeží na olympijském stadionu Luis Companys. Dnes navštívil Lev XIV. Věznici Brians 1 a poté odcestoval do opatství Montserrat. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Čtvrtý den své apoštolské cesty do Španělska v úterý 9. června zahájil Lev XIV. Svůj oficiální program na madridském výstavišti IFEMA. Veletržní hala se stala dějištěm setkání s dobrovolníky, kteří mají obrovskou zásluhu na uskutečnění celé apoštolské cesty a svým nasazením umožnili hladký průběh této mimořádné události.
0: Děkuji vám. Statistiky to možná nezaregistrují, ale my víme, že v těchto dnech také díky vám toto město vyrostlo, přiblížilo se Božímu království.
1: Lev XIV. Se rozloučil s Madridem a krátce popolední přistál v Barceloně. V katalánské metropoli zamířil nejprve do místní katedrály svatého Kříže a svaté Eulálie na modlitbu poledních chval. Ve své homilii se zaměřil na jednotu Božího lidu, mluvil o spolupráci mezi laickými věřícími a pastýři, ale žádal také velmi radikálně oddanost a svědectví v své víře.
0: Ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, máme být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání. Stejně jako mnoho dalších mučedníků, chceme odpovědět svým ano, být připraveni, kde je to nutné, zemřít sami sobě, ztratit se, abychom se znovu nalezli, vzdát se toho, co je nadbytečné, abychom stavěli na tom, co je podstatné a trvá na věky. Řekl papež po poledních chválách v barcelonské katedrále.
1: Hlavním bodem prvního barcelonského večera se stala vigílie na olympijském stadionu Luis Companys. Před samotným vstupem na stadion papež požehnal přibližně 30 přistavených sanitek a následně v papamobilu projel mezi nadšenými věřícími.
0: Homilii na stadionu pak navázal na Janovo evangelium o Nikodémovi, který v noci přichází za Ježíšem. Také my jsme jako Nikodém poutníky nocí. Tento evangelní obraz nám může poskytnout poselství především pro cestu životem. Naše putování, naše touhy a všechno to, co přijímáme a čím žijeme každý den, v radostech i prohrách, ve snahách a plánech, je projevem našeho neustálého hledání. Jsme žebráci lásky, máme hlad a žízeň po pravdě, hledáme skutečný význam, který by nás podepřel, povzbudil a pomohl nám pochopit tajemství našeho života.
1: Nikodém k nám ale také promlouvá o cestě víry. Ta není souběžnou cestou podél naší lidské existence. Tyto dvě poutní trasy jsou vždy vzájemně propleteny. Jak jsme slyšeli v evangeliu, Bůh tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného syna a v něm se sjednotil provždy s naším tělem. On, syn, je provždy spojen s Otcem a provždy spojen s námi. Proto pokaždé, když se tajemství našeho života vystaví světlu nového dne, ve všem, čím jsme a co konáme, jsme v Boží přítomnosti a jsme chráněni jeho věčným obětím. Náš život je s Kristem skryt v Bohu. A platí to i tehdy, když zakoušíme noc víry, únavu ve víře, vyčerpanost v duchu, pocit nepatřičnosti tváří v tvář výzvě evangelia, hořkost našich selhání a strach, že jsme nedostateční.
0: Bratři a sestry, Nikodém nás učí, že tyto noci, které doprovázejí náš život, cestu víry i dějin, jež prožíváme, že tyto noci jsou místem požehnání, prostorem pro znovuzrození, lůnem, kde se rodí nový život. Tyto noci nás zbavují vnějších vrstev a obracejí nás k tomu, co je podstatné. Odebírají nám lidské i náboženské masky, které nosíme přes den, abychom nebyli k poznání, nebo abychom se prezentovali jinak, než jací skutečně jsme. Tyto noci nás zanechávají odkryté v našich světlech i v našich stínech. Vedou nás k pokoře, abychom dokázali vidět pravdu, a zbavují nás předsudků a domněnek, že naše cesta je již dokonalá a že děláme pokroky, jako by nám bylo zcela jasné všechno o všem a o všech a především o Bohu.
1: Tento prázdný prostor, který noc vytváří, i když se někdy představuje v podobě utrpení nebo nedostatečnosti, deziluze nebo nedůvěry, se může stát příležitostí získat nový život, změnit se a obnovit, narodit se znovu z hůry, jak říká Ježíš Nikodémovi. Bůh totiž opravdu nepřišel soudit svět za jeho hřích a za noc jeho nevěry, nýbrž poslal svého syna, aby svět spasil, aby mu dal věčný život.
0: Řekl mimo jiné svatý otec na olympijském stadionu v Barceloně. Během vigílie zazněla tři velmi silná svědectví. O svém boji s depresí promluvila žena, která se pokusila o sebevraždu, ale jak říká, dostala od Boha druhou šanci. Svatý otče, ve světě, kde se o mnoha věcech křičí ze střech, existují aspekty života, které zůstávají nevyslovené, zahalené studem, jako deprese, ta tichá nemoc, která postihuje mnoho lidí, mladých i dospělých, a přináší sebou temnotu, izolaci a nezměrnou bolest. Někdy je tato bolest tak ohromující, že myšlenka ztratit se jeví jako jediná cesta ven. Proto se vás z celého srdce ptám, kde můžeme vidět Boha, když je tma absolutní a my už nemůžeme? Jak důvěřovat Bohu, když se zdá, že nic ani my sami nemá cenu?
1: Především chci poděkovat, že ses dnes s námi podělila o svou zkušenost utrpení. Jsem hluboce dojat, že o této zkušenosti můžeme mluvit, že jsi zde mezi námi a že jsi našla sílu přijmout tuto druhou šanci, kterou ti Pán dal. Pozvedl tě a znovu ses vydala na cestu. To je úžasný zázrak, který vidíme v mnoha postavách Evangelia. Ve spojení s Ježíšem i ti, kteří se cítí ztraceni, znovu nacházejí důvěru v život, jsou uzdraveni ze své nemoci a mohou znovu povstat k životu. Ve své otázce si se nejprve zmínila o tiché nemoci, kterou je deprese, a je důležité si uvědomit, jak je duševní zdraví stále více ohroženo v kontextu společností, které se považují za vyspělé. Je to známka toho, že něco je hluboce špatně. V té představě o růstu, která vystavuje lidi tlakům, očekáváním a napětím, jež ohrožují základní rovnováhu.
0: Procházet touto zkušeností je těžké. Písmo svaté to několikrát dosvědčuje. Existují chvíle temnoty a utrpení, které naše společnost umlčuje, právě proto, že některé kulturní modely chtějí, abychom byli vždy vítězní a dokonalí. A proto musí být naše omezení, křehkost a bolest odstraněny, omezeny na ohlušující ticho osamělosti nebo dokonce studu. A v těchto chvílích si můžeme instinktivně myslet, že i Bůh nás opustil. Ježíšův kříž nám však říká, že Bůh nás neopouští, že zůstává s námi ukřižován v okamžiku bolesti a extrémní osamělosti, že sbírá nejen naše slzy, ale i pláč našeho utrpení, který ostatní neslyší. Pláč, který Ježíš učinil svým, když na kříži řekl: Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Řekl svatý otec ve své odpovědi mladým lidem na barcelonském stadionu.
2: Dio
0: Bůh tě miluje takového, jaký jsi, ale sní o tvém lepším já, řekl papež Lev na návštěvě barcelonské věznice Brians 1, nápravném zařízení pro asi 1500 trestaných, kam se vypravil dnes během dopoledne. Zdůraznil, že boží láska stojí nad každým lidským proviněním a nepřestává dávat člověku novou šanci ke změně smýšlení.
2: Todo ser humano es digno.
1: Každá lidská bytost je důstojná z toho prostého důvodu, že je chtěna, stvořena a milována Bohem. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždy navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, cokoliv uděláme.
0: Svatý otec povzbudil vězně, aby ve chvíli, kdy jsou pokoušeni považovat se za méně cenné a ztrácet smysl života, pozvedali oči k tomu, který nám nikdy nepřestává ukazovat lásku a blízkost.
1: Svěříme-li se Boží milosti, aby nás vedla a proměňovala, zjistíme, že v našem životě budoucnost není odsouzena minulostí, ale že je nám dána možnost svá rozhodnutí a volby změnit.
0: Řekl papež ve své promluvě k vězňům. Na 2 miliony poutníků navštíví každý rok Montserrat, nejvýznamnější poutní místo Katalánska a jedno z nejdůležitějších ve Španělsku. Uprostřed divoké přírody a rozeklaných skal stojí klášter založený v 11. století, v němž benediktíni střeží sochu Matky Boží s dítětem, nazývanou také Moreneta. V českých zemích je dobře známá. Montserratští benediktíni převzali v roce 1635 klášter v pražských Emauzích a posléze založili další na Bezdězu. Patronka katalánska byla uctívána také na Hradčanech, ve Vodňanech a v Ciskrajově.
1: Katalánský Montserrat je také místem hluboce spojeným s duchovní cestou svatého Ignáce z Loyoly. Právě tam zakladatel jezuitů 25. března 1522 odložil svou zbroj a rozhodl se sloužit Bohu. V novodobých dějinách zasáhlo Montserrat drama španělské občanské války. 20 benediktínů z tohoto opatství zemřelo mučednickou smrtí a byli blahořečeni ve skupině tarragonských mučedníků v roce 2013.
0: S pohnutím jsem vzpomněl na svá léta působení jako farář ve farnosti Santa Maria de Montserrat v Trujillo v Peru. Moreneta mě vždycky doprovázela. Děkuji ti, Katalánsko, za tvou víru. Lev 14. připomněl také zmíněné gesto svatého Ignáce a dodal.
1: Ježíš nám ukazuje cestu milosrdenství, smíření, pravdy a pokory. Přitom odmaskovává násilí, které se může skrývat v našich slovech i skutcích, jako je kritika, která ponižuje, odsuzování, které ničí, nebo agresivita, která rozděluje. Toto skryté násilí se může často převlékat za líbivé brnění, kterým chceme chránit svá zranění, své strachy nebo utrpení způsobené nespravedlností. Rozjímejme nad Marií z Montserratu, která nám ukazuje Ježíše jako bezbrané dítě, odpočívající na jejím klíně. Zde je ona spolu se svým synem a zve nás, abychom se navzájem milovali. Složme dnes k jejím nohám pancíře, ve kterých se postupně naše srdce stalo zatvrzelým. Boží dítě, které Maria drží v náručí, nenese žádnou zbroj. A bude to právě on, kdo se zanedlouho obnažený na kříži totálně vydá Otci, aby nás spasil odzbrojenou a odzbrojující silou lásky. Řekl svatý otec ve své promluvě v benediktínském klášteře na Montserratu.
0: Rádi bychom připomněli, že podrobnější zpravodajství z papežské cesty, včetně plného znění jeho promluv, najdete na našich internetových stránkách.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

Co by myšlenku na den zařazujeme část kázání, které v neděli pronesl emeritní biskup Vojtěch Cikrle během děkovné mše za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli v Lukově u Moravských Budějovic.

Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula a Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášeni za blahoslavené. Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů, prorůstá politické systémy, kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku. Míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa. A v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá, může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 11. červen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a mučedníka, ochránce před smutkem. Svátek má Bruno, jméno z němčiny znamená snědý, opálený či snad brunet. Pranostiky o svatém Barnabáši bouřky často straší, a nebo prší-li na Barnabáše, padají hrozny do koše. V následujících minutách se můžete těšit na četbu dnešního evangelia. Poté ranní chvály, chybět nebude ani duchovní slovo a v 6 hodin a 45 minut potěšíme naše nejmenší ranním zíváčkem.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 10, verš 7 až 13. Jděte a hlásejte. Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze. Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani opánky, ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje. A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj. Když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chvál. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme památku svatého Barnabáše apoštola. Hymnus a společné texty o apoštolech ze strany 1893 v novějším vydání. 1893. Pokud vlastníte starší vydání breviáře, potom nalistujte stranu 1673. 1673. Antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře, strana 1097 v novějším vydání, 1097 nebo ve starším na straně 981. 981. Krátké čtení a další texty od strany 1556 v novějším vydání, 1556, anebo ve starším od strany 1674. 1674. Bože, pospěš mi na pomoc.
2: Slyš naše volání.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Na počátku církve svaté měli potěšení všichni, kterým slovo vzaté z Kristova učení zvěstovali kazatelé. Jedno srdce, jedna vůle byli od té chvíle.
2: Šli mezi všecky národy, pokání hlásali, bez koukolu slovo pravdy všude rozsévali, ducha měli prvotiny, jim spravovali své činy i země končiny.
0: Poslání jsou na vinici, aby pracovali jako Kristovi dělníci, jiné na ni zvali, cestu jim ukazovali, Ježíše světu hlásali, jeho velebili.
2: Vydal sladkost vinný kořen, beze vší hořkosti z té vinice chutný hrozen, zdravé ratolesti, v Kristu v tom vinném koření, tak apoštolské štípení mělo založení. Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
0: Slyš, Izraelův pastýři, který vodíš Josefa jak ovce.
2: Skvěj se září ty, který trůníš nad cheruby, před Efraimem, Benjamínem a Manasem.
0: Probuď svou sílu a přijď nás zachránit.
2: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
0: Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, když se modlí tvůj lid?
2: Nasytil jsi chlebem slz, nasytil jsi jej chlebem slz a slzami jsi ho napojil vrchovatě.
0: Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří a naši nepřátelé se nám posmívají.
2: Bože zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
0: Révu z Egypta jsi přenesl, vyhnal z pohany a zasadil si ji.
2: Připravil jsi pro ní půdu, zapustila kořeny a naplnila zemi.
0: Přikryly se hory jejím stínem a jejím větvovým boží cedry.
2: Vyhnala své ratolesti až k moři a své úponky až k řece.
0: Proč si dal strhnout její ohradu? Všichni ji obírají, kdo chodí kolem.
2: Pustoší ji kanec z lesa a polní zvěř ji spásá.
0: Bože zástupů, vrať se, zhlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu.
2: Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, výhonek, který jsi vypěstoval.
0: Kdo ji sežehli ohněm a posekali, ať zhynou hrozbou tvé tváře.
2: Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, nad člověkem, kterého jsi vychoval.
0: Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu a budeme velebit tvé jméno.
2: Hospodine, Bože zástupu, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
2: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
0: Děkuji ti, Hospodine, rozhněval ses na mě, ale tvůj hněv se utišil a dopřál si mi útěchu.
2: Bůh je má spása, bez obavy mohu doufat.
0: Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou.
2: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
0: V ten den řeknete, děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno.
2: Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména.
0: Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
2: Plesejte a jásejte, obyvatelé Sionu, neboť velikým uprostřed vás je svatý Izraele.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
2: Plesejte Bohu, on nám pomáhá.
0: Plesejte Bohu, který nám pomáhá, jásejte Jakubovu Bohu.
2: Zanotujte píseň, udeřte na buben, na líbezně zvučící citeru a harfu.
0: Zadujte do trub v den novoluní, v den úplníku, v čas našeho svátku.
2: Takový je příkaz v Izraeli, je to zákon Jakubova Boha.
0: Nařízení, které dal Josefovi, když se postavil proti egyptské zemi.
2: Slyšel jsem neznámý mě hlas, zbavil jsem jeho šíji břemene, s jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
0: V soužení si volal a osvobodil jsem tě, odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, u vody v Meribě jsem tě zkoušel.
2: Slyš, můj národe, chci tě napomenout. Izraeli, kéž bys mě poslouchal.
0: Nesmíš mít Boha jiného, nesmíš se klanit Bohu cizímu.
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je.
0: Ale můj národ na můj hlas nedbal, Izrael mě neposlouchal.
2: Nechali se mě tedy v zatvrzelosti jejich srdce, ať si žijí podle svých nápadů.
0: Kéž by mě můj národ slyšel, kéž by Izrael kráčel po mých cestách.
2: Hned bych pokořil jejich nepřátele, na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.
0: Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, jejich osud by trval navždy.
2: Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, medem ze skály bych jej sytil.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Plesejte Bohu, on nám pomáhá.
0: Z prvního listu Korinťanům. Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s písmem.

0: Vypravovali o slavných hospodinových činech a o jeho moci.
1: Vypravovali o slavných hospodinových činech a o jeho moci.
0: Mluvili o jeho podivuhodných skutcích
1: a o jeho moci.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vypravovali o slavných hospodinových činech a o jeho moci. Barnabáš přivedl Šavla do Antiochie. Hlásali v této církevní obci Kristovo evangelium a vyučili tam velké množství lidí.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchu.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Barnabáš přivedl Šavla do Antiochie. Hlásali v této církevní obci Kristovo evangelium a vyučili tam velké množství lidí. Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme. Pane, posilni naši víru v tvé slovo.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu očišťuj a posvěcuj stále svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplni svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve. Pane, posilni naši víru v tvé slovo. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi povolal svatého Barnabáše, plného víry a Ducha Svatého, k apoštolské práci mezi pohany. Probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo. První čtení ze čtvrtka 10. týdne v mezidobí.
1: Ve čtvrtek 10. týdne v liturgickém mezidobí pokračujeme v prvním čtení, ve čtení z knihy Jozue. Bude to 5. a část 6. kapitoly o tom, jak opevněné město nepřítele se zhroutilo. Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli, jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se. Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl. Zuj si s nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. A Jozue tak učinil. Jericho se před Izraelity důkladně uzavřelo. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Ale Hospodin řekl Jozuovi, hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými siláky. Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží ponese před Arochou 7 polnic z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid je steče, každý tam, kde právě bude. Jozue, syn Nunův, tedy povolal kněze a nařídil jim. Přineste archu úmluvy a 7 kněží, ať nese před Hospodinovou archou 7 polnic z beraních rohů. Lidu řekl, pojďte, a obcházejte město a ozbrojenci, ať jdou před Hospodinovou archou. Stalo se, jak Jozue lidu nařídil. 7 kněží, nesoucích 7 polnic z beraních rohů, se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice, a archa Hospodinovy úmluvy šla za nimi. Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na polnice a shromážděný zástup šel za archou, šli a troubili na polnice. Jozue dále lidu přikázal. Zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete.

šli a troubili na polnice. I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora. To dělali po 6 dní. Ale 7. dne, časně, hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem 7krát. Jen onoho dne obcházeli město 7krát. Když obcházeli po 7., zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. Město se vším všudy je prokleté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je prokleté, abyste nebyli vyhubeni jako prokletí, kdybyste vzali něco prokletého. Přivolali byste na izraelský tábor kletbu a uvrhli jej do skázy. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu, dá se to na Hospodinův poklad. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobili město. Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostříme meče jako prokleté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly.

Před malou chvílí bylo 6 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 11. červen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a mučedníka, ochránce před smutkem. Před 530 lety se mořeplavec Kryštof Kolumbus vrátil z druhé cesty do Ameriky. Slavnostní premiérou Smetanovy opery Libuše před 145 lety bylo poprvé zkušebně otevřeno Národní divadlo v Praze. Před 155 lety byl v Praze založen vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežních Vltavan. Před 120 lety zemřel houževnatý badatel a pedagog, filolog a národopisec František Bartoš. A 115. výročí založení slaví fotbalový klub Viktoria Plzeň. Svátek má Bruno, jméno z němčiny znamená snědý, opálený brunet. Pranostiky o dnešním dni. O svatém Barnabáši bouřky často straší. Prší-li na Barnabáše, padají hrozny do koše. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Zataženo na většině území s občasným deštěm. Během noci bude deště od jihozápadu ubývat a k ránu se začne na jihu území protrhávat oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 6. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když si jako vratký most máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtuť, ještě nezlomil si hůl, ještě nestratil si chuť.

6 hodinou a 37 minutou se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské návštěvě Španělska. Za necelé 2 hodiny odlétá z Barcelony na ostrov Gran Canaria, do Las Palmas, největšího města a jedné ze 2 metropolí španělského autonomního společenství Kanárské ostrovy. Setká se s organizacemi pracujícími s migranty v přístavu Arginegin, pak bude s duchovními a pastoračními pracovníky v katedrále svaté Anny a mši svatou bude sloužit večer na stadionu Gran Canaria. Ve Žďáře nad Sázavou má zastávku cyklistický peloton 8 dní pro paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. O nově blahoslavených Janu Bulovi a Václavu Drbolovi bude dnes a zítra nábožko na Mamre, diecézním centru života mládeže v Osové Bytýšce. Děti 2. stupně základních škol z katechety se mohou těšit na interaktivní přednášku, tematické hry a společný oběd i bohoslužbu.

muzika hraje, pásek rychle se točí. Ptáci řvou jarem, všude jsou jen tvoje oči. Bez duše, bez těla. Bez mě.

pozvutě k tanci, hele, noc už krouží sálem. Jsme svými psanci, já budu šašek a ty králem. Soukromí necháme popravit. A z psychosomatických jevů naděláme rolniček a rozpustíme smutnotům houřením zorniček a štěstí si dáme popravit.

Ahoj holky, ahoj kluci. Je tu opět 6:45 a to znamená, že začíná ranní zýváček. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý pane, díky za nové ráno a den, který je před námi. I když už se vidíme na prázdninách, dej, ať se ještě ve škole dokážeme soustředit na všechny nové informace. Kéž dokážeme využít čas opravdu dobře. Amen. A hurá na první písničku. Ta se jmenuje Lupiči povidel.

0: Korpus.
1: Aorta.
0: Nervus fibularis.
1: Kolumna vertebrális. Je to tak, dnes budeme hádat otázku na lidské tělo. Otevírám linku na čísle 739-850-345 a zbývá už jen položit otázku. Která část lidského těla roste spolu s uchem po celý náš život? Která část lidského těla roste spolu s uchem po celý náš život? No a svou odpověď nebo tip můžete volat na číslo 739-850-345. 739-850-345. A vidím, že to už někdo zkouší. Ahoj, kdo se k nám dovolal?
2: Já to chtěl vypadat.
1: Ahoj, ahoj, kdo se dovolal?
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se jmenuješ?
3: Krištof.
1: Krištof. Tak mě řekni, Krištofe, jaká část lidského těla roste spolu s uchem po celý náš život?
3: Hlava.
1: No. Je to na hlavě, ale je to část hlavy. Tak to zkus ještě upřesnit. Už tam máme ucho a ještě něco na té hlavě roste po celý život. Tak si zkus třeba tipnout. Já ti dám nápovědu, jo?
3: Uh-huh.
1: Buď oči, zuby anebo nos.
3: Zuby?
1: Tak, to bohužel nevyšlo. Je to nos. Ale nevadí, aspoň jsme se něco nového dozvěděli. Každopádně, protože už jsme to prozradili, tak i tobě tedy dám na výběr písničku, kterou bys mohl někomu věnovat. Mám tu písničku Racek anebo Angličané, tak kterou bys si chtěl vybrat?
3: Angličané.
1: Tak dáme tu a můžeš říct nějaké věnování?
3: Asi babičce a dědečkovi.
1: Tak já doufám, že jim udělá radost. Měj se moc hezky a rádi jsme tě slyšeli. Ahoj.
3: Naschledanou.

Odpověď na dnešní otázku, která část lidského těla roste spolu s uchem po celý náš život, byla nos. Na rozdíl od kostí, chrupavka v nose a uších roste a mění tvar po celý život. Proto mají starší lidé o něco větší nos a uši. Můžeme si říct ještě několik zajímavostí o nose. Lidský nos dokáže rozpoznat a zapamatovat si až 1 bilion 1000 miliard různých pachů a vůní. Naše nosní dírky nepracují naráz. Každých několik nebo hodin vede jedna dírka a dýchá se jí lépe, zatímco druhá odpočívá. Čich je náš nejrychlejší smysl. Varuje nás před zkaženým jídlem nebo kouřem mnohem dříve, než si to uvědomí náš zrak. Lidé, jejichž předci žili v chladném a suchém podnebí, mají často užší a delší nosy, aby se vzduch stihl lépe zahřát. Lidé z teplých krajů mají nosy širší. Když kýcháme, vzduch a kapky vletí z nosu rychlostí přes 150 km za hodinu, což je rychleji než auto na dálnici. A čich je přímo propojený s tou částí mozku, která ukládá emoce a vzpomínky. Proto vám stačí ucítit vůni babiččina koláče nebo opalovacího krému a hned si vybavíte prázdniny. To je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše a zítra nás čekají města v České republice. Mějte se moc krásně a přeji vám, milé děti, úspěšný den.

0: Takže tohle byla nejnovější Flaxa na rádiu. Ha, ha!
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
2: Je 11. června, přeju hezký čtvrtek a dobré ráno. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun na tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Na detaily se v Ranním plusu zeptáme naší bruselské zpravodajky, spojíme se s ní hned po zprávách. Poslanci budou dnes v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a o dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
2: Pokud by Evropská unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Od 15 hodin pak čeká poslance další mimořádná schůze, tentokrát svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. A hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku, anebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory anebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od roku platit o 24 miliard korun víc.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy znovu zasáhly Irán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
5: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přetnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rode International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
6: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
7: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
8: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
7: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brázhodech. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Dnes začíná fotbalové mistrovství světa, pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu v hlavním městě Mexico City. A to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno. Utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajare. Tady jsou ranní informace pro řidiče na plusu. Na D1 je teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Navíc na začátku omezení dořešují i nehodu mimo jízdní pruhy a zpomaluje se. Silný provoz je na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až do Prahy a taky na D8 z Ústí nad Labem pomalejší provoz už od Zdib až do hlavního města. Na silnici 3 z Benešova do Prahy jsou kolony u Senohrab. Před nájezdem na D1 je zdržení asi 10 minut. A v Praze už je silný provoz směrem do centra. Komplikace jsou v ulici k Barandovu. Kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda. 3 auta v levém pruhu. Kolona z okruhu je teď asi na 10 minut. Vázne provozy na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení asi 20 minut. Ucpává se je Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, zdržení 20 minut. 10 minut pak naberete v Bělohorské z centra Prahy před Bílou horou a taky v Kbelské ulici do Novopatské k semaforům v Hloubětíně. A ucpává se taky magistrála Nuselský most do Legerovy, zdržení od Kongresového centra asi 10 minut. Dobře dojďte. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během odpoledne se pak vyskytnou četné přehánky anebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty přes den 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Papež Lev XIV. Včera při apoštolské návštěvě Španělska navštívil věznici Brians v Barceloně.
1: Každá lidská bytost má důstojnost z toho prostého důvodu, že Bůh ji chtěl, stvořil a miluje. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždycky navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, co uděláme. A to platí zvláštním způsobem pro vás, drahé sestry a bratři, kteří nesete břemeno odloučení od svých blízkých a trpíte také svou stávající situací. Postihne-li vás pokušení pokládat se za méně cenné a myslet, že už nemá cenu jít dál, pozvedněte svůj pohled k tomu, který vám prostřednictvím tolika lidí nikdy nepřestane ukazovat svou lásku a blízkost.
0: Povzbudil papež Lev XIV. Vězně v Barceloně. Jeho slova tlumočil v přímém přenosu televize Noé pater Petr Smolek. Po večerní bohoslužbě v chrámu Sagrada Familia papež požehnal nově dokončenou věž Ježíše Krista, nejvyšší kostelní věž světa. Stalo se za přítomnosti královského páru v den stého výročí úmrtí architekta katedrály Antonio Gaudího. Dnes dopoledne se Lev XIV. Přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká setkání s organizacemi, které pracují s migranty, setkání se zasvěcenými lidmi a mše svatá na stadionu Gran Canaria. Přímé přenosy televize Noé začínají ve 14 hodin a 30 minut a v 19 hodin a 30 minut.

0: Město Písek zítra pořádá tradiční městské slavnosti Dotkni se písku. Multižánrový festival nabídne program na 7 scénách v centru města a přilehlých ulicích. Zazní například koncert Anety Langerové, Martiny Pártlové nebo kapely Tata Boys. Další informace doplní dramaturg Josef Kašpar.
1: Ten hlavní program probíhá na Velkém náměstí, kde se v té první části vždy představují místní soubory, ať už taneční nebo hudební. Další program probíhá v Palackého sadech, kde se zaměřujeme hodně na děti, na rodiny s dětmi. Čeká na ně například putování s dinosaury, různé workshopy, mini akademie, kde jsou hry pro děti, škola žonglování a tak dále. Pokud by vás zajímala historie, tak můžete přijít na Ziegnerovo náměstí, které je v těsné blízkosti Píseckého kamenného mostu, této krásné památky, kde bude probíhat dvoudenní historický program, zaměřený spíš na středověk. Máme připravený také program pro mladší generace na Alšově náměstí, kde se představí různé hudební kapely, ať už místní nebo také z jiných regionů, z různých soutěží. Zajímavostí celé akce je, že druhým rokem budeme mít také pódium, pokud nám to dovolí počasí, na řece Otavě, kde bude ponton, kde třeba vystoupí Pavel Šporco se svým programem Rebel with the Blue Violin.
0: Upřesnil Josef Kašpar, dramaturg městských slavností Dotkni se písku. Vše potřebné je na webu akce.

0: Celorepubliková akce Víkend otevřených zahrad má tuto sobotu a neděli zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, veřejných prostorech a také prezentovat zahradnický obor. Program se skládá z komentovaných prohlídek i hudebních či divadelních představení. Garant akce Přemysl Krejčiřík na dotaz Proglasu shrnul.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřena, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.
0: Uvedl Přemysl Krejčiřík, garant víkendu otevřených zahrad, konaného nadcházející sobotu a neděli. Don't you hear it? The clock is ticking.

0: Projekt Net for God zve do Hradce Králové Pouchova na dnešní promítání filmového dokumentu Ulice naděje. Setkání na faře začne v 19 hodin a 30 minut, hlásí náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Tento film vypravuje o založení centra Ndako Yabiso pro děti z ulice v Kinshase, hlavním městě Konžské demokratické republiky Kongo, největším městě střední Afriky. Misie, která vznikla v roce 2003, se postupně rozvíjí a pokračuje obnovou a rozvojem školy, odborného učiliště, zdravotního střediska a duchovního života. Za téměř 15 let trvání pomohla tato misie vrátit do rodin více než 2000 dětí z ulice. Po filmu bude setkání obsahovat i diskuzi s malým občerstvením.

Za několik okamžiků bude 7 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 11. červen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a mučedníka, ochránce před smutkem. Před 530 lety se mořeplavec Kryštof Kolumbus vrátil z druhé cesty do Ameriky. Slavnostní premiérou Smetanovy opery Libuše před 145 lety bylo poprvé zkušebně otevřeno Národní divadlo v Praze. Před 155 lety byl v Praze založen vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan. Před 120 lety zemřel houževnatý badatel, pedagog, filolog a národopisec František Bartoš. 115. výročí od založení slaví fotbalový klub Viktoria Plzeň. Čtvrtstoletí uplynulo od položení základního kamene trapistického opatství Nový dvůr na Toužimsku. A před 13 lety zemřel herec Jan Kašpar z divadla Járy Cimrmana, spoluzakladatel svazu paraplegiků a centra Paraple. Svátek má Bruno. Jméno z němčiny znamená snědý opálený brunet. Pranostiky k dnešnímu dni. O svatém Barnabáši bouřky často straší. A nebo prší-li na Barnabáše, padají hrozny do koše. My se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Zataženo, na většině území s občasným deštěm. Během noci bude deště od jihozápadu ubývat a k ránu se začne na jihu území protrhávat oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: U příležitosti výročí blahořečení ostravské rodačky, sestry Marie Antoníny Kratochvílové, proběhne tuto neděli cyklopouť. Začne mší svatou v 9 hodin v kostele svatého Pavla ve Vítkovicích.
2: Následně cyklopoutníci vyrazí k přehradě Baška. U přehrady proběhne setkání, takže srdečně zveme. Přihlášení účastníků proběhne do 10. června na e-mailu dalibor.kraut@ostrava.charita.cz. Těšíme se na vaši účast.
1: Upřesnil na Proglasu Dalibor Kraut, mluvčí ostravské charity, která akci pořádá spolu s farností Vítkovice.

0: V brněnském kostele u minoritů připravují na tuto sobotu den se svatým Františkem. Pro Moravu hlavní oslavu 800. výročí jeho narození. Zve františkán Bernard Mléčka.
1: Sobotní den se svatým Františkem je taková hlavní oslava 800 let svatého Františka tady na Moravě. V Čechách to potom bude v říjnu. A je to pro všechny příznivce nebo přátelé svatého Františka. Budeme společně slavit mši svatou s provinciála minoritu doktorem Pavlíkem. Pak tam bude přednáška našeho bratra Šebestiána, youtubera na téma františkánská trojnožka. A kromě dalších neformálních setkání, tak zakončíme chválami z Brno Worship.

Se 7:45 na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Pod názvem Murina vyšlo loni v prosinci album italské jazzové pianistky Margherity Favy. Poslechneme si z něj tři skladby. První se jmenuje Keep On.

Hraje nám pianistka Margarita Fáva ze svého aktuálního alba Murina. Album přináší současný jazz z prvky blues, jazz rocku i latinskoamerických rytmů. Název Murina odkazuje k benátskému uměleckému sklu a naznačuje pestrou mozaiku barev, nálad a hudebních detailů, z nichž se jednotlivé skladby skládají. Autorka pracuje s melodikou, která zůstává přístupná, ale zároveň ponechává dostatek prostoru pro improvizaci a spontánní rozvíjení témat. Jednotlivé skladby vytvářejí dojem vyprávění, v němž se lyrické motivy střídají s napětím, nečekanými obraty a zvukovou hravostí. Hudba nepůsobí jako sled technických výkonů, ale spíše jako série pečlivě vystavěných hudebních obrazů s vlastní barevností a charakterem. Doplním, že vedle autorky na albu hrají Brandon Ross na kontrabas a baskytaru a Jonathan Barber na bicí a v některých skladbách jako host účinkuje také saxofonista Bob Reynolds. My si poslechneme ještě skladby No Cue a Yarn.

0: Hrála nám italská pianistka Margherita Fava se svou kapelou. Dnes ve 14 hodin vás budeme v hudebním kompasu zvát na koncert rumunské skupiny Fanfare Ciocărlia v rámci srpnového maratonu hudby Brno. Zítra ráno si představím je bělorusko-polské duo Duality, které vystoupí na konci června na festivalu Czech Music Kronsounds v Ostravě. Nyní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zůstávají za mikrofony Šárka Feniková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A nabízíme výhled témat na tuto hodinu. Budeme se ptát na to, jestli zmírní navrhované změny v systému ETS 2 dopady systému na domácnosti.
4: Čím musí projít Filipínci na cestě za prací do Česka?
2: A jak silné alergické reakce může vyvolat pil z platanu?
4: Zprávy k vám nespromlouvají hlasem Ondřeje Látala.
5: Dobrý den. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se dohodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Je to naše hlavní téma, podrobně ho v Ranním plusu probereme hned po zprávách. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
6: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
5: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medál za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
7: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
5: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Íránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na íránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj na posledních náletech neúčastnil.
8: Pentagon uvedl, že v noci ve dvou vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující íránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
5: Rusko v noci znovu zaútočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je i tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji se po úderu bezpilotních letounů rozhořela ropná rafinérie Afipsky. Požár je už uhašený a na místě nejsou zranění. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavní dominanty Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
9: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství pánova života.
5: Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy, zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu a nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
10: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Joshua Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
11: Ta 70-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
10: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
11: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
10: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Ve zpravodajství na Plusu skoro 7 minut po 8 ráno máme taky dopravní informace. Začneme na D1, tam je pomalý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je zdržení od Domašova z kilometru 168, je to asi na 20 minut. Ucpává se D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona je otrudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, zdržení přes 20 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem od Mrače na 10 minut. V Praze je ranní špička, komplikace v ulici k Barandovu do centra, kousek za sjezdem z Pražského okruhu je hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu, kolona je od Pražského okruhu. Ucpává se i samotný Pražský okruh, obousměrně před sjezdem na Barandov. Kolony jsou teď ráno taky na jižní a Štěrboholské spojce, vždy k Průmyslové ulici, pomalu se jede z Černého mostu i ze Spořilovské. Asi 20 minut. Dobře dojďte. Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během odpoledne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. A teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady,
0: ale já už neslyším,
1: i kdybys byla tady.
0: Já už tě neslyším.
1: Já už tě neslyším, i kdybys byla tady.
2: Bylo 8 hodin a 11 minut, na Proglasu se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské návštěvě Španělska. Za necelé 2 hodiny odlétá z Barcelony na ostrov Gran Canaria do Las Palmas, největšího města a jedné ze 2 metropolí španělského autonomního společenství Kanárské ostrovy. Setká se s organizacemi pracujícími s migranty v přístavu Arginegín. Pak bude s duchovními a pastoračními pracovníky v katedrále svaté Anny a mši svatou bude sloužit večer na stadionu Gran Canaria. Ve Žďáře nad Sázavou má zastávku cyklistický peloton 8 dní pro paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. Letošní sezónu v pražském centru Dominikánská 8 završí setkání 5 performerů a skladatelů na zahradě kláštera svatého Jilí. Akce Společně v pohybu s účastí odborníků a lidí s roztroušenou sklerózou se koná v Praze. Nabídne tematická stanoviště s praktickými ukázkami, včetně sdílení osobních zkušeností lidí s touto nemocí. Zaměří se na chytré technologie, fyzioterapii nebo ergoterapii. Hlavní město hostí i 7. ročník festivalu Migréna nás spojuje. Pořádá ho pacientská organizace Migréna Help. Jarní koncert chystají v pražském kostele Panny Marie Sněžné. Představí se pěvecký sbor Arnoldum. O nově blahoslavených Janu Bulovi a Václavu Drbolovi bude dnes a zítra nábožko na Mamre, diecézním centru života mládeže v Osové Býtýšce. Děti 2. stupně základních škol z katechety se mohou těšit na interaktivní přednášku, tematické hry a společný oběd i bohoslužbu. Městský ateliér prostorového plánování a architektury v Ostravě zvedne vernisáž výstavy architekta Marka Štěpánka Svatostánky a obýváky. Generální sekretář České biskupské konference Roman Čudek promluví ve farní akademii v Karviné na téma církev a společnost. Hudbu a slovo propojí v kostele svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Vystoupí herec Jan Vondráček a varhaník Karel Martínek se skladbami francouzských autorů 19. a 20. století i dvořákovskými improvizacemi. Duchovní obnovu radost z víry povede indický kněz Vincentin Antony Sai Enji v Táboře v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor.

Předsedou rakouské biskupské konference zůstává arcibiskup ze Salzburku Franz Lackner. Zvolen byl na plenárním zasedání episkopátu v Marciace. Ve svých 69 letech tak vstupuje do druhého šestiletého funkčního období. Místo předsedou se stal znovu licenský biskup Manfred Scheuer.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech na všech těch kanálech. Není kam bys šel, v zemi šílence cítil ve stínu tělo svýho vetřelce.

bys chtěl v zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

Osová býtýška na Žďársku získala titul Vesnice roku kraje Vysočina. Hodnotitelé ocenili především výbornou spolupráci mezi obecním úřadem, farností, diecézním centrem života mládeže Mamre a zájmovými spolky. Obec o zhruba tisícovce obyvatel zaujala také kvalitním a dostupným zázemím pro všechny skupiny obyvatel. Na konci minulého roku dokončila moderní, nízkoenergetickou budovu pro dětskou skupinu. K dispozici jsou knihovna, zdravotní středisko, sportovní a kulturní zařízení i naučná stezka. Podle vedoucího centra mladých Mamre kněze Jana Patyho Pavlíčka je právě vzájemná spolupráce a schopnost domluvit se napříč komunitou jedním z důvodů, proč obec na hodnotitelskou komisi zapůsobila.

0: Lev XIV. Jmenoval papežským kaplanem s titulem Monsignor Františka Sedláčka, dlouholetého faráře v poutním místě Štípa na Zlínsku. Ocenění je poděkováním za jeho dlouholetou věrnou kněžskou službu na různých místech olomoucké arcidiecéze, vysvětlil arcibiskup Josef Nuzík při předání překvapenému duchovnímu během úterní kněžské pouti na svatém Hostýně. Papež podle něj oceněnému vyjadřuje uznání za přínos k budování kněžského společenství, vzájemné podpory a bratrství mezi kněžími. Pater Sedláček v listopadu oslaví 75. Na důchod podle úterního vyjádření nepomýšlí.
1: Zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
2: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
0: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst.

0: jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
1: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
2: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
3: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 11. červen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a mučedníka, ochránce před smutkem. 20 let kněžství si dnes připomíná želivský premonstrát pater Matouš Peter Kušnír. 64. narozeniny slaví někdejší vedoucí české redakce Rádia Vatikán jezuita pater Milan Glázer. 72 let se dožívá emeritní převor mezinárodní ekumenické komunity ve francouzském Téze katolík bratr Alois Lézer. 76. narozeniny má dnes malíř, sochař, restaurátor a pedagog Jaroslav Šindelář. 85. slaví sochař a restaurátor Jiří Kašpar. A 102 let se dožívá fotograf Bedřich Kocek, fotoreportér týdeníku Svět v obrazech. Svátek má Bruno, jméno z němčiny znamená snědý, opálený brunet. Pranostiky k dnešnímu dni o svatém Barnabáši bouřky často straší, a nebo prší-li na Barnabáše, padají hrozny do koše. Nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude zataženo na většině území s občasným deštěm. Během noci bude deště od jihozápadu ubývat a k ránu se začne na jihu území protrhávat oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu.

0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Vystudovaná zdravotnice byla dcerou generála Josefa Mašína, popraveného za protinacistický odboj, a sestrou odbojářů proti komunismu Josefa a Ctirada Mašínových. Trpěla vrozenou chorobou dolních končetin a výraznou část dětství strávila v nemocnicích. Kvůli činnosti bratrů, uprchlých počátkem 50. let za dramatických okolností na západ, je rudá totalita perzekuovala i věznila. Její matka za Mřížemi zemřela. Roku 2017 Zdena Mašínová mladší podnítila vznik památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku, v otcově rodném statku, který zabavili komunisté a o který se po pádu režimu léta soudila se státem. Spolek, na nějž statek převedla, památník vybudoval z veřejné sbírky. Při slavnostním otevření v srpnu 2022 za to Zdena Mašínová poděkovala.
1: Je mi velkou ctí a je to vyvrcholení mé činnosti a mého úsilí, protože jde vlastně o historii této naší krásné a často nešťastně historické země. Proto si toho tak vážím všech, co byli nápomocní, aby vůbec k tomuto aktu mohlo dojít. A jsem ráda, že jsem se ještě toho dožila.
0: Roku 2023 převzala Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Moravské divadlo Olomouc postavilo na příběhu této ženy inscenaci Jejich sestra. Premiéru uvedlo v květnu na malé kulturní scéně Sedmička. Hrát se bude zase na podzim. Zlo je nezničitelné a trpělivě si na svou chvíli umí počkat. V dnešních časech to můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu. Píše divadlo k představení Jejich sestra. Režisér Jan Janča chtěl téma předložit tak, aby si diváci sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi.
2: Já jsem právě rád, že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu, že vlastně nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly, ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně nějakým způsobem i přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi a vlastně zůstali za mě morálně velmi jako čisté.
0: Senátor Tomáš Černín označil Zdenu Mašínovou v reakci na zprávu o jejím úmrtí za silnou a nezlomnou ženu, která nikdy nezatrpkla, a její osud za kroniku 20. století.

Herečka, zpěvačka a moderátorka Tereza Richtrová vydala své první autorské album Místa krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovaných krajinou z Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folkloru a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla.

0: Na brněnském festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30leté historii své umění finští tvůrci, kteří patří ke skandinávské špičce. Jejich dílo mohou diváci zhlédnout 4. července na brněnské přehradě, tedy na závěr soutěžní přehlídky. Ta začne 27. června a druhým ohňostrojem bude pokračovat 1. července. Více o finech prozradil za pořadatele Ondřej Morávek.
1: Je to společnost, která bych řekl, že je v tuto chvíli jedna z nejzvanějších na největší evropské festivaly. Finové zvítězili na festivalu v kanadském Montrealu. Je to top tým, který má historii asi 20 let, ale vyhráli festivaly v Evropě. To bylo Německo, Francie, Španělsko, ale vyhráli i ve Vietnamu.
0: Letošní přehlídka ohňostrojů je posunutá až do začátku prázdnin, aby nekolidovala se závodem MotoGP, konaným předposlední červnový víkend.

Češi a filmy, jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč? V pořadu Na stole je téma, který vysíláme od 9 hodin, se to bude snažit rozkrýt Anna Janošková, a to se dvěma hosty, filmovým kritikem a publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Odbyla 9. hodina a na Proglasu začíná pořad Na stole je téma.

0: Češi a filmy. Jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč? V následujícím pořadu se to budu snažit rozkrýt, a to se dvěma hosty. Filmovým kritikem, publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku. Příjemný poslech a mnoho filmové inspirace přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní sedím s Jaromírem Blažejovským, s filmovým publicistou, kritikem a odborným asistentem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: My se dneska budeme bavit o filmové kultuře v Česku, o filmových klubech, o tom, co Češi mají rádi, co nemají rádi, případně jací jsou filmoví nadšenci. Mě možná na začátek teda zajímá, jestli byste nějak pár větami nebo možná slovy popsal, jací jsou Češi diváci?
1: Jací jsou Češi diváci? No, já bych tady možná uvedl vzpomínku na izraelského profesora Anera Premingera, který u nás před několika lety přednášel a který mě říkal, co pro něho představuje kulturní šok tady u nás. A jeden z těch jeho kulturních šoků je to, že diváci u nás, když skončí děj filmu, tak zůstávají sedět u závěrečných titulků v setmělém sále až do konce těch titulků. Já jsem mu vysvětloval, že to se děje jenom v těch uměleckých, v těch artových kinech, jenom u těch uměleckých filmů, že to není tak běžné, ale myslím, že to docela něco vypovídá o tom, jak jsou Češi diváci. To znamená, Češi jsou diváci vstřícní, pokorní, jsou to diváci dychtiví a myslím, že dokonce zažíváme v posledních, řekněme, dvou letech jakousi renesanci zájmu o umělecké filmy, protože ta kina, která mají ten artový program, tak jsou prostě poslední dobou plnější než kdykoliv předtím.
0: Ono to vyplývá i ze statistik Unie filmových distributorů. A sice to, že zejména tady o chození do kina je větší zájem, respektive byl před covidem, potom se to utlumilo, teďka to zase jako víceméně roste. Čím to je? Já bych čekala spíš ten opačný trend, že když se dá všechno stáhnout, dívat se na to z pohodlí domova, takže spíš zůstaneme vlastně doma.
1: No, asi to je tak, že lidi byli tak dlouho doma během té pandemie, že jsou rádi, že mají nějakou záminku nebýt doma. Takže vlastně ta filmová kultura, to diváctví je spojeno ještě s nějakými společenskými příležitostmi, s tím, že ta kina jsou vybavena nějakými kavárnami a podobně. No.
0: Každopádně to rostlo i před covidem.
1: Ano, ano, tam bylo totiž, před covidem byl vlastně ten obrovský hit divácký o skupině Queen, Bohemian Rhapsody, takže to vystřelil, ta návštěvnost vystřelila velice vysoko, protože najednou prostě přicházeli do kina diváci všech generací a zrovna na tento film třeba chodili ještě opakovaně.
0: Vy už jste říkal, mluvil jste o artových kinech, potom tu máme ale multikina. Která jsou oblíbenější?
1: No to je, ta multikina jsou spojena zase, myslím si, s trošku jinou diváckou kulturou než ta kina artová, protože ta multikina se, jak víme, obvykle nacházejí v nějakých nákupních galeriích, nějakých nákupních zónách, takže ta návštěva toho multikina není spojena jenom s popcornem a s nějakým občerstvením, které se tam prodává, ale ještě si tam člověk prohlídne obchody a tak, takže to je úplně něco jiného než ta artová kina, kam chodí diváci především za tím konkrétním filmem.
0: Dají se tyhle dvě skupiny lidí nějak popsat, třeba konkrétněji, co to jsou za lidi, co chtějí lidé od multikin a co chtějí od artových?
1: Myslím si, že do multikin se chodí často v sestavě celé rodiny nebo v párech, že typičtí návštěvníci multikin jsou muž a žena, kteří si nesou teda kýbl toho popcornu a U těch artových kin jsou to prostě třeba i individuální diváci, ale hlavně ti multikinoví diváci třeba jsou svátečnější diváci, že oni jdou třeba do toho kina několikrát za rok jenom a když už tam jdou, tak utratí ty velké peníze prostě i za to občerstvení a podobně. Zatímco ti artoví diváci jsou ti, kteří chodí třeba několikrát týdně do kina.
0: Když se podíváme na distribuci těch filmů do toho českého prostředí, tak které filmy se dostávají právě do těch multikin a které do artových kin? Liší se to nějak?
1: No tak ta multikina, ta jsou primárně určena proto a z tohoto důvodu se také vyvinula, aby vlastně ty hollywoodské blockbustery měly po celém světě stejnou kvalitu svojí reprodukce. To znamená, tak jako prostě u řetězců fast foodových má prostě ten zákazník garanci, že když u určité značky toho řetězce pojí ten hamburger třeba v New Yorku nebo v Brně nebo kdekoliv na světě, tak vlastně jí pořád tutéž kvalitu, má tam jakousi garanci a podobně to i u těch multikin, že ta multikina garantují jaksi stejnou kvalitu obrazu a zvuku po celém světě. Takže to byl mimo jiné teda jeden taky z impulzů vlastně, proč se takhle rozšířila. Takže ta multikina jsou primárně vlastně určena k předvádění těch amerických velkofilmů, ale protože my jsme trošku zvláštní filmová kultura u nás, což máme třeba společné s Francouzi, že milujeme i tu domácí kinematografii, i ty naše české filmy, tak ta multikina musí plnit obě ty služby. To znamená, musí vlastně těm divákům té domácí produkce poskytnout tedy ty domácí divácké filmy a stejně tak teda i těm, kteří se zajímají více o ty blockbustery americké, tak jim to ukázat v tom nejlepším provedení. A to se pozná u těch multikin i podle složení třeba ukázek trailerů z budoucího programu, protože když jdete do multikina na právě ten americký blockbuster, tak tam předtím vidíte věnec upoutávek na podobné filmy. Ale když jdete na ten český film, tak tam je zase třeba 4 až 5 ukázek z těch příštích českých komedií nebo těch filmů toho středního nebo toho hlavního proudu.
0: Já se hodně setkávám s tím, že právě ti lidé, kteří chodí do těch artových kin, tak hodně kritizují právě ty multikina. Jak to vidíte vy?
1: No to teď nevím, teďka trošku váhám, protože tím, že jsem profesionální divák, že vlastně na ty filmy chodím, protože je to moje povolání, tak si nemůžu dovolit jak si vyřadit jednu tu sféru ze svých návštěv, takže chodím i tam, ale na multikinech je dobré to, že tam je několik sálů a že když si koupíte lístek, tak i kdybyste tam seděla úplně sama jediná v celém tom sále, tak to představení se odehraje. A právě, že ta multikina mají, řekněme, jakýsi ekonomický provoz, to znamená, že se to promítá z jedné kabiny do všech sálů současně, čili může to obsluhovat třeba jenom jeden člověk, pokud vím, Tak tím vlastně ta multikina nám zajišťují nebo garantují právě tu diverzitu toho programu, že máte 8 sálů a v každém tom sále běží prostě něco jiného. A to zajištění té diverzity je docela důležitá věc. Takže to je výhoda těch multikin. Já vlastně velice rád chodím do kina na běžná představení s ostatními diváky, protože mě zajímá, jak publikum bude reagovat. No. Takže teď jsem vlastně měl takový zážitek, že jsem chtěl vidět film Chudáčci, který je teď tak velmi jako favorizovaný a oceňovaný. A oni ho zrovna hráli teda v tom multikině a byl jsem velice překvapený, že na mě zbyl jeden už z posledních lístků na tom představení. Jo. To znamená, že tady prostě nebyl to sice některý z těch velkých sálů, byl to spíš menší sál, ale prostě se našlo tolik lidí, aby šli právě tady na tento na tento umělecký a připouštím teda velmi atraktivní film. A pak jsem byl zase naopak v Artovém kině, byl jsem tam na něčem jiném, ale najednou jsem zaznamenal, že v tom velkém sále toho Artového kina jsou ti chudáčci úplně vyprodaní, že tam přicházejí lidi, kterým je hrozně líto, že už na ně nezbyl lístek. A tak mě napadlo, že vlastně není tak velký rozdíl mezi tím Artovým kinem a tím multikinem, protože zrovna na tomto filmu se obě ty divácké skupiny sjednotily. I to popcornové publikum, ale možná, že tam na tomhle filmu zrovna na tento film prostě přišli i ti Artoví diváci do toho multikina. Ale u toho multikina je právě, já od toho multikina vždycky očekávám tu dokonalou technickou reprodukci. To znamená, těším se, že prostě obraz bude perfektní, zvuk bude perfektní. A někdy si vyberu pro zhlédnutí toho filmu právě to multikino, protože vím, že v tom Artovém kině bych se na to díval třeba v malém sále, kde by se to pouštělo už jenom z Blu-raye a ne z DCPčka a tak dále. Takže sám si vybírám, myslím si, že prostě člověk by si měl vybrat vždycky tu technicky nejlepší projekci, jaká je mu dosažitelná. A ta je někdy právě v tom multikině.
0: Mně tohle přišlo takové úderné právě na příkladu Avatar díl druhý, kdy právě všichni i lidé, co klasicky chodí do těch artových kin, tak právě šli do toho multikina, protože jim to nabídlo to 3D provedení se všemi těmi efekty a tak podobně. Jak se pozná umělecký film? Co to je umělecký film?
1: No, podle názoru některých komentátorů nebo odborníků je umělecký film zvláštní žánr nebo zvláštní druh filmu. A dokonce se hovoří i o kategorii takzvaných festivalových filmů. To znamená, to jsou filmy, které mají primární distribuci vlastně v tom festivalovém okruhu. A je zajímavé, že i to je rentabilní, že vlastně když vytvoříte nízkorozpočtový umělecký film, tak když máte štěstí, nebo když je to hodně dobré, tak vám ho vezmou na nějaký prestižní festival, kde to má světovou premiéru, ale pak ten film ještě koluje třeba několik měsíců po různých přehlídkách a dalších festivalech a vždycky za každé to uvedení vám něco zaplatí. Takže je to určitá sféra kinematografie, která má už prostě svoje vlastní cesty, rituály a podobně. Ale pokud se ptáte, nakolik, no to je asi možná jediné, co se k tomu dá říct, že jo. Protože to, že nějaký film umělecký, to ještě nic neříká o jeho umělecké hodnotě ani o jeho kvalitě. Toho jenom řadí do nějakého způsobu prezentace, distribuce a podobně.
0: Jak jsou na tom Češi právě s tvorbou těchto typů filmů?
1: No to je velice rozsáhlá otázka, jak jsou vůbec na tom Češi s výrobou filmů, protože u nás je taková, u nás se dá pozorovat vlastně taková zvláštní věc, že máme poměrně rozsáhlou produkci těch filmů, no? že ročně možná kolem 60, někdy až kolem 80 filmů má premiéru. Je fakt, že někdy je to tak uměle trošku vybičované, protože ty filmy mají ambici ucházet se o výroční ceny. A k tomu, aby se mohli ucházet o výroční ceny, tak musí mít nějakou filmovou distribuci. Takže stává se, že třeba některé dokumenty, které jsou primárně televizní a byly vyrobeny vlastně jako televizní, tak přesto se hrají třeba týden nebo několik dní v nějakém kině na Václavském náměstí a tím už vlastně mají distribuci. Takže z tohoto pohledu máme teda velmi, velmi početnou tu produkci. A zvláštně je, že jaksi na okraji té produkce, to znamená na okraji nějakého hlavního proudu, což jsou ty, řekněme, nejnákladnější a nejprestižnější filmy, které jsou podpořeny Státním fondem kinematografie a koprodukovány třeba Českou televizi a podobně. Takže že na okraji vlastně toho balíku každoročního je spousta takových filmů, u kterých je jasné, že mají umělecké ambice, ale jsou to často filmy, které jsou velmi, velmi prostě podivné, nebo vlastně nejsou to, jsou to vlastně takové prostě do sebe uzavřené nebo takové sebestředné projekty nějakých autorů nebo nějaké party fanoušků, která si něco takového vytvořila. A je takový zajímavý fenomén, že někteří mladí filmaři u nás, kteří začínají nebo kteří vzešli z nějakého amatérského podhoubí, takže třeba mají pocit, že u nás strašně málo hororů, že se u nás nedělají horory. Takže třeba teď se objevil film, který se jmenuje Krvavý Johan, a ten běžel vlastně minulý rok po různých takových těch obskurních festivalech. Festivalech prostě otrlého diváka nebo hororových filmů, nebo jak mají fanoušci těch žánrů různá taková svoje setkání, tak tam běžel. Ale pak se vlastně zalíbil jedné velké distribuční společnosti, která ho najednou uvedla do multikin. Takže ten film, který byl vlastně vyprodaný tady v těch specifických komunitách, které na něho byly naladěné, tak najednou se hrál týden v multikinech, kde úplně propadl. Nikdo na něj vlastně nechtěl jít. A tak si kladu otázku, proč si vlastně ti začínající filmaři u nás tak často myslí, že to, na co ten český divák čeká a co potřebuje, je zrovna horor. Protože to je už asi možná 7. nebo 10. případ v řadě, kdy prostě takto jako někdo začíná takovým nějakým filmem určeným pro festival otrlého diváka. A není to už vlastně ani nějak zvlášť původní nápad, jo? Dělat vlastně horory. A skoro nikdo neudělal žádný trhák tady tímhletím způsobem. No.
0: Každopádně mě zajímá, jestli tedy existuje něco podle toho, co říkáte, tak jestli existuje něco, co se dá nějak generalizovat, že ten český divák ocení nebo potřebuje. Ať už se jedná o někoho, kdo je třeba víc nadšenec, je v nějaké té komunitě a ocení třeba právě ten film, o kterém jste mluvil, nebo ať už je to člověk, který chodí si dát popcorn do multikina. Jestli je něco společného?
1: Jestli je něco společného, tak to asi těžko takhle můžu jako říct. Fakt je, že existuje třeba specifická klientela těch takzvaných romantických komedií. Ona je teda otázka, od jakého počtu diváků se vlastně u nás může hovořit o nějakém úspěchu. A bývávalo, aniž teda teďka pořád mluvím vlastně, nebo pořád se pohybujeme jakoby ve stejné éře, ve stejné epoše, to znamená, už několik desetiletí žijeme vlastně v době, kdy ročně přichází do kina zhruba stejný počet nějakých, řekněme, 10 až 13 milionů diváků. Ale pozoruju, že třeba před takovými 15 roky takový běžný český nový umělecký, ale středně proudový, čili mainstreamový film udělal v kinech, řekněme, 200-250 tisíc diváků. To byla hranice, již naprosto samozřejmě dosahovaly třeba filmy takových režisérů jako Jan Hřebejk nebo Bohdan Sláma nebo podobně. A poslední dobou pozoruju, že ono se to začíná velmi snižovat, že vlastně ta hranice úspěchu u nás už začíná někdy u 100 tisíc diváků, že takové ty prestižní projekty, jako byl třeba film Úsvit, nebo Bratři, nebo podobné filmy, které mají vysoký rozpočet a velkou vlastně reklamu v sdělovacích prostředcích a podobně, takže vlastně mohou být šťastné, když udělají nějakých 60 nebo 100 tisíc. A nevím přesně, čím to je. Jedna odpověď může být taková, že ty filmy se opravdu netrefily do té poptávky. Čili, že vlastně že jsou o tématech, která prostě tolik nezajímají to publikum. Druhá možná odpověď je ta, že vlastně uvedení na Netflixu se stává vlastně možná důležitější událostí, než je ta premiéra v kinech. To znamená, že přibývá diváků, kteří si počkají ten půl rok, až ten film je prostě na nějaké té streamovací platformě a potom se na něho teprve podívají. Ale před lety před nějakými takovými 10 nebo 15 roky jsme měli velký rozkvět právě těch romantických komedií. A často to byly právě komedie nikoli o mladých milencích, ale právě o vztazích lidí třeba důchodového věku nebo prostě starších středního věku a podobně. A nebo to byly více generační filmy, že vlastně těch dvojic tam bylo několik a ty vztahy šly napříč a podobně. A já jsem si, když jak chodím do těch multikin, tak jsem si prostě všiml, že třeba na tyto filmy chodí celé party žen, které se u nich ohromně baví. Ty filmy jsou třeba jízlivé vůči chlapům, jo? A já jsem si říkal, výborně, tak to je partička z kanceláře, to jsou prostě kámošky z cukrárny a oni všechny jdou prostě tady na tenhle ten druh filmu. Takže tam vlastně jsem měl tehdy pocit, že to opravdu oslovuje nějaké publikum a zároveň je to publikum, které není vyloženě cinefilní, nebo není to internetové publikum, které si stahuje filmy, jo? Ale jsou to prostě třeba divačky, které opravdu čekají, že na to s kámoškama prostě půjdou do toho kina.
0: Existuje platforma, která se jmenuje Československá filmová databáze, zkráceno ČSFD, kde Češi i Slováci v podstatě hodnotí filmy. Je to tak, že jim dávají hvězdičky, případně píšou své recenze, pokud můžou, a sledují další lidi, jak hodnotí, tak jak vnímáte tuto platformu, jakou roli v té filmové kultuře v Česku má?
1: No, před několika lety jsem právě přišel s termínem česofedizace českého filmového prostředí, který jsem teda nemyslel jako pochvalu, protože mě to začalo trošku jako štvát, že na mě z každého DVDčka, z každé filmové projekce na mě vyskakoval ta výzva, nezapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD a tak. A fakt je, že se z toho trochu stal třeba postrach pro kina, protože někteří lidi prostě vidí určitý film dřív než ti ostatní. Myslím, že poslední dobou to trošičku, ta databáze to začala trošku regulovat. To znamená, že tam možná už teďka není přípustné uveřejnit hodnocení dřív, než ten film má oficiální premiéru, zdá se mi. Ale ještě přednedávnem to prostě byl to postrach, myslím si, trošičku v tom smyslu, že ten film vlastně ještě nevidělo široké publikum, ale už od nějakého vybraného publika, které mělo prostě privilegium, že to vidělo v předpremiéře nebo na novinářské projekci nebo podobně, tak ten film už dostal velmi nízké hodnocení. Jo? A když prostě to hodnocení na této databázi je od samého začátku tak nízké, tak to značnou část toho potenciálního publika odrazuje. A já právě mám k ČSFD vztah jako pedagog vlastně u nás na ústavu, protože mě hrozně vždycky rozčílí, když třeba studenti z toho přebírají faktografické informace, které jsou tam někdy velmi, velmi zavádějící. Vlastně to jsou třeba úplně nesmysly. Jo? Třeba z hlediska žánrového zařazení nebo hereckého obsazení nebo spousta údajů tam prostě bývávala a ještě doteď jako je naprosto špatně. Takže ta databáze, která se tváří jako, že je svatá pravda, nebo že je teda objektivní pravda, tak tímto způsobem může lidi úplně poplést. Na druhou stranu je to filmový deníček. Já když jsem prostě byl nadšeným divákem kdysi dávno, když jsem ještě chodil do školy, tak jsem si vedl filmový deníček a tam jsem si zapisoval prostě svoje

0: ho zná velmi málo lidí, tak ho třeba vyberu, protože si říkám, ha. A pak jsem sám zvědavý, co oni pod svými různými těmi přezdívkami vlastně napíšou do toho, do té databáze. Takže je to taková dvouhlavá saň, co se FD na jedné straně to velmi pomáhá a diváci si s pomocí té databáze ty filmy lépe užijí a na druhou stranu zase není možné věřit všemu, co se tam prostě píše, tak jak není možné věřit úplně všemu, co se najde na internetu.
1: Jak se svět dívá na Čechy jako na tvůrce? Jak jsou Češi úspěšní v zahraničí?
0: Jak jsou čeští filmaři úspěšní v zahraničí? Tady mám obavu, že nejsme zajímaví pro zahraničí, protože tyhle naše země, tím myslím země bývalého socialismu, tak byly mimořádně zajímavé právě v té minulé éře toho socialismu. Protože bylo velice zajímavé prostě sledovat, jak odvážné dílo, třeba polemické nebo kritické, tady z těchto našich zemí se objeví. A byla to doba, kdy festivaly té první kategorie, jako třeba festival v Cannes nebo v Benátkách, tak kdy pravidelně do soutěže prostě přijali, řekněme, vždycky film sovětský, potom nějaký třeba polský a maďarský, nebo další rok zase třeba jugoslávský a maďarský a tak dále. A československý teda málo kdy, skoro nikdy, protože to byla doba normalizace, kdy zase ta tvorba u nás prožívala prostě jakýsi útlum a jakási omezení. A poté, co z naší země se stala země, která se stále více přibližuje teda tomu západnímu standardu životnímu, nebo přinejmenším teda ve svých ambicích, tak to najednou přestalo být zajímavé, protože proč by se třeba měli Dánové zajímat o český film, který chce vypadat jako dánský film? To nemá smysl. Takže proto posledních dvou desetiletích, nebo už je to skoro čtvrt století, tak proto třeba mají tak obrovský úspěch Rumuni, že vlastně ty jejich filmy jsou depresivní. Jsou to prostě filmy, které nejsou o tom, že Rumuni jsou Dánové, ale jsou to prostě filmy, že Rumuni jsou Rumuni, že prostě se potýkají s nějakými společenskými problémy a tak dále, nebo jsou to filmy, které se odehrávají ještě za toho strašného režimu, za Čaušeskova režimu. Takže já vím, že teda Rumunsko je nesmírně fotogenická země, že tam, když prostě spustíte kameru nebo cvaknete obrázek, tak i když to namíří na něco ošklivého, tak to najednou je krásné potom, když to vyvoláte, nebo když se na to podíváte. Ta fotogenie a ta přitažlivost těch příběhů rumunských, tak to všechno dohromady vytvořilo tu rumunskou novou vlnu. No a zajímavá věc je teda ta, že když se podíváme na úspěchy českých filmů na zahraničních festivalech za posledních takových 10 let, tak jsou to rumunsko-české koprodukce. Filmy, které natočili rumunští filmaři, které se týkají Rumunska a náš producent nebo naše produkční společnost je tam jako menšinový koproducent. Je to hezké být prostě takhle spojen s tím rumunským úspěchem, ale nejsou to české příběhy, není to o nás.
1: To je zajímavé, možná mi to i právě, možná tam chybí nějaká ta autentičnost, nebo vlastně takové to, kdo je Čech a jak se vlastně projevuje v zahraničí, ale nevím.
0: Nevím, tak fakt je, že tady možná i chybí jako to, že si možná Češi sami mezi sebou nedokážou vyjasnit věci a nedokážou si porozumět, že často se hovoří o takzvané rozdělené společnosti, že? Ale když se tady v Brně vypravíte na Náměstí Svobody, v době nějakých tamnějších prostě třeba trhů nebo tak, tak nemáte pocit, že to je rozdělená společnost. Všichni tam nějak pojídají ty bušty a pijou to pivo. Takže myslím si, že ta intelektuální sféra někdy vnucuje té společnosti svoje určité rozdělení nebo nějakou diferenciaci, ale že samotní lidi třeba žijou úplně jinými otázkami nebo jinými problémy. A

0: Právě je taky trochu potíž v tom, že je otázka, kdo vlastně by měl třeba dělat filmy, které jsou o problémech běžných lidí, že? Protože máme třeba, dejme tomu, že teďka si budu vymýšlet, ale dejme tomu prostě, že je nějaká vyloučená lokalita nebo nějaká vyloučená skupina, sociálně vyloučená u nás. A teď si položme otázku, kdo by měl o takové skupině nebo lokalitě natočit film. Tak asi nejdříve to bude někdo z dokumentaristů. Nejdříve si asi představíme, že tam bude nějaký štáb dokumentaristů a něco jako natočí. Když si představíme hraný film, tak si zároveň musíme představit to multikino s tím popcornovým publikem. Půjde tohle publikum na film o vyloučené lokalitě nebo vyloučené sociální skupině? No samozřejmě, že ne. Takže takhle vyrobené filmy samozřejmě nic neukazují, co se týká, řekněme, života té společnosti, ale tím pádem ani nic nevypovídají a nemůžou nikoho zajímat.
1: V Rádiu Proglas hovoří filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Blažijovský. Tento rozhovor bude pokračovat v druhé půlce, nebo možná spíš v poslední třetině, do Kina v Jeseníku, které se vyznačuje právě jakousi kulturou filmového klubu, nebo budu tam vlastně rozkrývat, jak tam funguje filmový klub, jak to celé kino funguje. A to je právě to poslední, k čemu bych se s vámi chtěla dostat. Jakási právě jako specifika těch filmových klubů, protože ty existují především v těch artových kinech, ne v těch multikinech, jestli to správně říkám. Tak mě zajímá, co jsou to vůbec ty filmové kluby, koho združují?
0: Tak ta otázka, co jsou filmové kluby, je částečně otázka historická, protože ty filmové kluby prošly prostě nějakým vývojem a začaly se u nás rozvíjet vlastně na přelomu 50. a 60. let, což byla doba, kdy se najednou ukázalo, že vlastně už neplatí taková ta představa o tom, že všichni obyvatelé jsou jakoby jedno, že jsou to prostě pracující, kteří budou mít nějakou jednotnou kulturu. Najednou došlo prostě k té potřebě diferencovat a najednou se zjistilo, že jsou různé divácké skupiny s různými potřebami. A zrovna prostě třeba 60. léta byla obdobím teda rozvoje těch filmových klubů, ale byla to doba, kdy se najednou ukázal ten velký rozpor mezi těmi, řekněme, divácky vysoce atraktivními filmy, které měly milionovou návštěvnost. Uvedu jenom příklad série o Vinnetouovi nebo série o Angelice. Ale na druhou stranu ta 60. léta byla obdobím obrovského rozmachu moderního uměleckého filmu celosvětově, takže vedle toho se k nám dostávaly filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Ingmara Bergmana a najednou se ukázalo, že tady máme vlastně dvě publika, to jedno, které teda bude chodit na ty Vinnetouy a na ty Angeliky a potom to druhé publikum, které tedy by rádo vidělo ty filmy Antonioniho, Felliniho, Bergmana, Viscontiho a Piera Paola Pasoliniho a podobně. A tak se v těch 60. letech se zrodila ta idea toho takzvaného druhého distribučního okruhu, neboli tedy dneska tomu říkáme vlastně artová kina. No a vedle toho ještě vznikaly ty filmové kluby, které byly exkluzivní v tom smyslu, že aby tam divák mohl si koupit vstupenku, tak musel si koupit nejdříve klubovou legitimaci. Čili byla to jakási združení tedy takovýchhle diváků a zároveň tihle diváci chtěli vidět něco specifického, exkluzivního, co se jinde nehraje. Takže vznikl zvláštní fond filmů pro kluby, později se tomu začalo říkat klubotéka, filmy, které naprosto exkluzivně bylo možné vidět jenom v klubu, to znamená v představení, které je do jisté míry uzavřeno, které třeba sice je napsané na plakátech, ale je potřeba prostě nejdříve mít tu legitimaci. A to je tak toto fungovalo vlastně až zhruba do začátku 90. let, ale zároveň vlastně tady tahleta množina filmů, exkluzivně uváděných jenom pro kluby, postupně ztratila význam. Dneska fakticky vlastně ty kluby čerpají z toho programu, co je k dispozici, protože tady je řada distribučních firm se vyvinula, které se zaměřují speciálně třeba na ty umělecké filmy. Takže vlastně ten klubový divák už dneska nedisponuje tou exkluzivitou, že jenom tam v tom klubu něco vidí. A další taková ta zvláštnost těch klubů spočívala v těch lektorských úvodech, že divák nejenom, že se dívá na film, ale že ještě předtím tam někdo něco říká, ale vlastně někde se třeba od toho zcela upustilo, že někde vlastně se přestali uvádět ty filmy vlastně před tím představením a splynula ta sféra toho artového s tou klubovou až do té míry, že třeba klub vlastně neexistuje. Ale pak jsou asi nějaká menší místa, kde ten klub funguje a kde funguje právě ne na základě exkluzivity toho programu, který by byl jinak nedosažitelný, ale právě, že to má nějakého místního vedoucího nebo lektora, který prostě ten program vybírá nějakým kurátorským způsobem, takže publikum toho klubu je zvědavé, co on vybere, jak to sestaví, jakým způsobem to uvede. Takže zřejmě ty kluby můžou fungovat tady na základě tady takového sdružení.
1: Čem tím pádem může spočívat právě výhoda toho členství ve filmovém klubu?
0: No, asi v té komunitnosti, právě v tom, že se jako určití lidé, kteří se navzájem znají, scházejí třeba každé druhé úterý večer na tom představení. Takže ty kluby, myslím si, fungují tímhle způsobem, že mají nějaké to jádro těch největších těch fanoušků a potom ještě jdou ty vlny dál a pak přicházejí prostě diváci, které z celého toho programu třeba zaujme jenom něco. Ale nevím, jak to funguje. Může to fungovat jako předplatné, může to fungovat jako abonma, jako když prostě mají lidi do divadla, když si prostě předplatí celý cyklus představení nebo koncertu, tak tam pokud potom můžou chodit pravidelně.
1: Tedy je důležité říct, že pod asociací českých filmových klubů lze svůj vlastní filmový klub i založit, takže nevím úplně, co přesně musí člověk všechno splnit a jak potom probíhá ta distribuce, ale může ho založit v podstatě každý, což je možná taková zpráva i pro posluchače, pokud jsou nadšení,
0: tak určitě,
1: mají možnost.
0: Určitě existují kromě těch klubů, které jsou spojeny s nějakým místem, s nějakým městem nebo kinem, tak jsou určitě i kluby třeba studentské, že si třeba studenti jedné univerzity nebo jedné fakulty můžou založit klub a tak dál. Takže kdysi to teda bývalo právě zase té minulé éry, musel mít každý filmový klub svého zřizovatele. To znamená, tím zřizovatelem mohlo být třeba kino. Tady v Brně to byla Správa městských kin, ale mohla to být i společenská organizace, čili mohl to být i Svaz mládeže třeba, nebo Organizace svazu mládeže, nebo mohl to být nějaký kulturní dům, nebo tak při něčem. Takže tady ta variabilita, co se týká té iniciativy založit klub, je, myslím, že značná.
1: To byl Jaromír Blažejovský, filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuju.
0: Děkuji za pozvání.

0: Děkujem. Tohle byla filmařská písnička, taky z naší desky Ležatá osmička, a byla v podstatě o tom, že před filmařima se neschováte. Není úniku, neexistuje před filmařima, když se na vás zasednou, žádná skovka.
1: My teď v rozhovoru pokračujeme a jsme úplně jinde. Teď jsme se, nebo jsem se z Brna přesunula do Jeseníku a jsem tu v místním kině, které je bohaté i na historii, a jsem tu s vedoucím místního filmového klubu Tomášem Svobodou. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tak mě možná jenom zajímá, jak dlouho to děláte, to vedoucovství toho filmového klubu, jaké to je?
2: Tak já možná bych začal trošku ze široka. Já sám jsem odchovancem klubového hnutí. Už vlastně, když jsem chodil do gymnázia v Opavě, tak jsem začal chodit do filmového klubu a řekl bych, že to pro mě mělo takový zásadní utvářecí význam nejen v kultuře, ale vlastně i pro můj další život. A potom, když jsem tady zakotvil na Jesenicku, tak tady zrovna v té době žádný filmový klub nebyl. Možná by bylo dobré připomenout, že po pádu komunistického režimu nastalo takové určité hluché období, lidé ztráceli zájem chodit do kina a mnohé filmové kluby prostě začaly zanikat. A tady v Jeseníku byl takový filmový klub tradičně v Lázních, ve starém kině, které už dneska neexistuje. Tam to zaniklo a tady to v těch 90. letech, tedy v té první polovině, nikdo neobnovil. A když jsem se o to začal zajímat, tak už se tady našel pan Milan Uhl, který už dnes nežije a který měl velké zásluhy právě na tom, že ten filmový klub tady v Jeseníku byl v druhé půli 90. let obnoven. A já jsem potom nějak asi tak po 10 letech, čili tak někdy v polovině těch 10. let, jsem to po něm převzal.
1: Zůstaneme ještě o té obecné roviny. O čem ty filmové kluby podle vás jsou? Koho združují?
2: No, to je velice složitá otázka. Možná to vypadá jednoduše, ale řekl bych, že to je dneska určitý problém a otázka, před kterou stojí obecně celé klubové hnutí, které zaštiťuje Asociace českých filmových klubů. Ono možná by bylo dobré zase říci, k čemu byly ty filmové kluby dříve. Dříve ty filmové kluby suplovaly víceméně takovou vzdělávací funkci, seznamovaly diváky s filmy, ke kterým se nebylo možno úplně lehce dostat v době komunistického režimu. A dokonce stali se určitou takovou oázou různých nonkonformních lidí, kteří se právě o ten film zajímali, protože přece jenom něco se do těch filmových klubů podařilo sehnat, řekněme i nad rámec nebo pod úhlem té cenzury, která tady působila, že to nějak přehlédla, respektive se tam podařilo něco promítnout, co třeba nemělo ani oficiálně promítací práva a podobně. Ovšem po roce 90 se ta situace začala měnit, no a zcela radikálně se změnila potom, řekněme, kolem roku 2005-2010, tady v tom mezidobí, kdy se tady objevily sdílené služby filmové ve velké míře, kdy se začaly filmy šířit jinými kanály přes internet a podobně. A v podstatě i dnes v tom filmovém provozu, v té filmové distribuci je ta nabídka různých takzvaných artových filmů, čili ne blockbusterů, ne nějakých komerčních filmů, tak obrovská, že co ten filmový klub vlastně by měl dělat v dnešní době, je otázka, kterou se zabývá tedy mnoho lidí, nejen v těch filmových klubech, ale i my jako celek v Asociaci českých filmových klubů.
1: Čím je ten filmový klub pro vás teda, když to takhle vezmeme po osobní rovině?
2: Tak ten filmový klub pro mě už, přiznám se, po těch mnoha letech také určitá rutina. My vlastně víceméně hrajeme s určitými různými takovými drobnými změnami dvakrát měsíčně, proto dvakrát týdně to by bylo úžasné, dvakrát měsíčně. A Samozřejmě jsme v prostředí malého města, Jeseník má 11 000 obyvatel, navíc samozřejmě ten počet lidí, kteří se zabývají a zajímají o kulturu, ten je poměrně malý, takže často tady působí i jiné akce, které se konají, takže my musíme být nějakým způsobem kompatibilní i s těmi jinými organizátory, nicméně držíme si ten den středu, kdy je náš hrací den, na to jsou už lidé zvyklí a v současné době jsme víceméně opustili ten model, který dlouhou dobu ty filmové kluby nesly, to znamená prakticky tu vzdělávací rovinu. Už i když ty možnosti tady jsou, nehrajeme nějaké archivní, staré filmy, klasické filmy, ale hrajeme víceméně filmové novinky, které v běžné distribuci asi by tak úplně navštíveny nebyly. I když samozřejmě mohou být určité výjimky.
1: Vy jste mluvil o Jeseníku jako o městě, kde se dějí různé akce. Tak mě zajímá, jestli je Jeseník kulturně živý, podle vás.
2: Myslím si, že ano, že je velmi kulturně živý, že je to až překvapivé. A nejen Jeseník jako město, ale i ten širší okres. Když si třeba představíte, že když například probíhala digitalizace kin, tak to vypadalo skoro tak, že velká města kina si udrží a v malých městech kina zaniknou. Ale dneska i v okrese Jeseník máme kina ještě v Mikulovicích, ve Zlatých horách a v Javorníku, která sice nehrají každý den, ale hrají třeba jednou, dvakrát týdně a pořád fungují. Čili mají nějakou určitou klientelu, která tam přichází. Ale jinak se tady organizuje opravdu velké množství akcí, jak ve městě, tak v proslulé tančírně v Račím údolí. Čili myslím si, že ta kulturní nabídka je velmi široká, velmi bohatá.
1: A jaký je ten zájem? Je zájem u té veřejnosti nebo u obyvatel Jeseníku a případně dalších těch vesnic nebo měst, která jste zmiňoval? Nebo kdo jsou ti návštěvníci, ti členové?
2: Tak já bych to rozdělil možná do několika takových kategorií. Tak je tady taková první skupina, to jsou takový štamgasti, už bych řekl, kteří už chodí do toho filmového klubu, co tady chodím já, možná i někteří díl než já. To znamená, ti chodí pravidelně. Potom se tady objevuje taková skupina lidí, kteří tady chodí na určité filmy, na určité typy filmů a potom jsou to nějací náhodní návštěvníci. To jsou třeba lidé tady v lázních, protože Jeseník je lázeňské město, takže občas někdo tady z těch lázní také zavítá, když tady přijede. Samozřejmě ta návštěva je velmi různorodá a návštěvnost jako taková, řekl bych taky. Můžeme říci, že jsou taková období ve vývoji toho filmového klubu, kdy těch lidí chodí poměrně málo a já už z toho potom mám deprese, že těch lidí chodí málo, ale zrovna teďka, když děláme tento rozhovor a já to ani skoro nechci říct, protože vždycky, když to někde řeknu, tak se to potom pokazí, teď těch lidí chodí poměrně hodně. Jo? Teď těch lidí chodí poměrně hodně, řekněme nějakých 30-40 lidí, což si myslím, že na ty jeseňské poměry je velmi slušné.
1: Pochopila jsem správně, že to provozujete sám, ten filmový klub?
2: Já to teda neprovozuju, já jenom bych upřesnil, provozují to normálně městská kulturní zařízení a samozřejmě provozovat filmový klub můžete i jako, řekněme, fyzická osoba pravděpodobně také, ale jako nějaký jiný právnický subjekt, někdy ten filmový klub zakládá spolek a potom nějakou formou nájmu si najímá to kino nějaké nebo ten promítací sál. Tady máme tu výhodu, že tedy nás vzalo pod svá křídla zařízení kulturních ve městě a my nejsme tedy nějaký samostatný právní subjekt, ale spadáme pod ta městská kulturní zařízení. Co se týče té dramaturgie, tak ji dělám já, ale samozřejmě dneska to funguje i po sociálních sítích, takže když mi někdo napíše, že by chtěl vidět takový film nebo onaký film, když to někdo napíše nebo řekne mi to tady během projekce či pro projekci, tak se snažím nějak tu dramaturgii tomu přizpůsobit.
1: Právě jsem chtěla pokračovat tou dramaturgií. Asi mě zajímá, když to tedy děláte v podstatě sám, tak vysledoval jste, o co je zájem, případně o co teda?
2: No, to je zase složité. Já si troufám říct, že Jeseník není dobrá testovací laboratoř tady k tomuto, protože často se stává taková věc, že nějaký film, o kterém si po těch zkušenostech už co s tím mám, o kterém si myslím, že bude mít výbornou návštěvnost, tak přijde pár lidí a skoro jsme na hranici, že sotva hrajeme. A naopak film, od kterého očekávám spíše slabší návštěvnost, tak má tu návštěvnost velmi slušnou. Ale teďka, protože v poslední době jsme dávali filmy poměrně krátce po uvedení do české distribuce, tak je to návštěvnost solidní. A tento týden jsme také hráli a návštěvnost byla pěkná. A jsem velmi zvědav, za 14 dní hrajeme film Chudáčci, na kterém jsem nedávno byl v jednom kině a nepřišel tam ani jeden divák, ale teďka ten film obdržel Oscary, takže jsem zvědav, jaká bude návštěvnost tedy i s tím pohledem už obdrživších Oscarů za 2 týdny u nás.
1: Vy už jste o té dramaturgii tak nějak zhruba mluvil, že občas vám někdo napíše nebo zrovna uvidíte něco zajímavého. Jak to plánujete dopředu nebo jaký je váš dramaturgický plán?
2: To se změnilo právě v souvislosti s tím, jak se vyvíjí ten pohled, co ten filmový klub by měl vlastně dělat. Já jsem to ani možná nedopověděl, jo, že já vlastně sám tak trochu tápu, úplně přesně to nevím a myslím, že to ani v té asociaci úplně přesně nevíme. Snažíme se to nějak naplnit a najít, jakou roli by ten filmový klub měl plnit. Jako jedna věc je zcela jasná, to znamená přinášet nějaké kvalitní filmy, ukazovat ten film jako umění, ne jako jenom nějakou komerční zábavní záležitost, ale jak konkrétně to dělat, když samozřejmě ta konkurence nejen ve filmu, ale i v jiných věcech je obrovská. Ale když se vrátíme zpátky k té dramaturgii, to se výrazně proměnilo. Když jsme začínali tady, nebo když jsem začínal, tak se to většinou dělávalo tak, a my jsme to tady také tak dělali, že se dělala ta dramaturgie na nějaký dlouhý časový plán dopředu. Já si vzpomínám, že jsme to mívali tu dramaturgii naplánovanou třeba na 30 dní dopředu už zhruba. Jo? To byl ten max tady. Určitě 15 dní to byly takové běžné plánovací doby. V současné době v podstatě děláme tu dramaturgii s paní vedoucí tady v kině z měsíce na měsíc. Já dokonce někdy, když mám ty filmy už vypsané, tak když se objeví něco zajímavějšího, protože jsme omezeni těmi dvěma projekcemi za měsíc, tak ten film prostě vyškrtnu, který už jsem měl vybraný, a nahradím ho nějakým, o kterém si myslím, že bude pro ty diváky zajímavější.
1: Asi moje poslední otázka, a to bude ta, kdyby někdo po poslechnutí tohohle celého rozhovoru, toho hodinového pořadu, přemýšlel o tom, že by se třeba chtěl stát členem filmového klubu, proč by to podle vás měl udělat?
2: Členem filmového klubu se člověk stane úplně jednoduše. Koupí si průkazku, kterou my prodáváme za 100 korun. Tu průkazku si může koupit kdekoliv v republice, ale samozřejmě budeme rádi, když si koupí u nás. Ona taky bude asi tady u nás levnější než v nějakém větším městě. Ale samozřejmě dneska už ta výsadní záležitost filmového klubu není taková, jako byla dřív. To znamená, dřív jste do toho kina, pokud jste tu průkazku neměli, ani nemohli vejít. Dneska je to představení, ani to nemůžeme nějak omezovat, otevřeno každému. Čili jediný rozdíl je, že když máte tu průkazku, máte levnější vstupné, ale když si tu průkazku koupit z nějakého důvodu nechcete, tak do kina můžete přijít také, koupíte si pouze dražší vstupenku.
1: Co je tím pádem výsada toho filmového klubu? Ta přitažlivost, co je to přitažlivé na něm?
2: Já si myslím, že být tím členem prostě, že to je určitá taková čest, že to je takový určitý výraz toho, že mi na tom filmu záleží, byť samozřejmě ta částka, kterou za to zaplatí člověk za tu průkazku, tak to je taková kapka v moři těch různých nákladů, které i ta asociace potom má. Je to, řekněme, jenom taková symbolická věc, ale právě to, že máme průkazku filmového klubu, tak nás třeba opravňuje jezdit i potom na nějaké akce další, které asociace organizuje, na filmové festivaly, kde se poskytují slevy na tu průkazku. Já vím, že lidé dneska slyší na ty slevy, ale já bych byl rád, kdyby si tu průkazku kupoval jenom proto, že ta průkazka je pěkná a že něco znamená.
1: Já vám moc krát děkuju.
2: Děkuji vám také.

0: Pořad Na stole je téma pro vás připravila Anna Janošková.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
3: Dobrý den, 10 hodin. Český rozhlas Plus.
4: Zprávy. Evropská unie zmírní systém ETS 2. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Hned dvě mimořádné schůze dnes čekají poslance. A Kuvajt po iránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Je čtvrtek 11. června. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látalem. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
5: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativní do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi k tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
6: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
3: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Odborníci z úřadu vlády dnes odpoledne budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medál za odbory řekl, že schůzku vítají, vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
7: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
3: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli iránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště. Na iránská vojenská zařízení zaútočilo znovu v noci americké letectvo. Podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující iránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Irán zároveň tvrdí, že klíčový hormuzský průliv zůstává uzavřený. To ale Spojené státy popírají.
4: Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
8: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství pánova života.
4: Papež se dnes přesouvá na Kanárské ostrovy, zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré dopoledne. Do českých kin vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu anebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
9: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
10: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
9: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
10: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
9: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Přidáme taky dopravní informace. Na dálnici D8 jsou kolony za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem. Na 4. kilometru pracují silničáři. Navíc tam řeší i nehodu a kolona je asi na 20 minut od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí před kolonou u Ostrovačic na kilometru 178 a pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. V Praze postupně vrcholí ranní špička. Silný provoz je teď na Štěrboholské spojce od Hradecké D11 k Průmyslové. Zdržíte se asi 15 minut. Plní se stále ještě Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Zdržení asi 10 minut. Podobnou dobu naberete navíc i v Polotavské od Prosecké k Bulovce. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, 10 minut se po pojíždí po Nuselském mostě směrem do centra. Dobře dojeďte. Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne četné přehánky nebo bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy naměří až 20, v tisíci metrech na horách většinou kolem 9 stupňů. To byly zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

a odejde navždy do tmy a s ní moje já tam a já tady. A pak si vydechnu a vysadím okno, ať mne ruce, uši, zebo, tvář je pryč, k čemu sklo okna mezi mnou a

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na ztratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

Jednoho krásného dne v průběhu procházky řeklo oko svým kamarádům: představte si, v dálce vidím horu. Ucho se soustředilo a po chvíli odpovědělo: ale já žádnou horu ani nic, co by o ní svědčilo, neslyším. Ruka se natáhla, jak nejvíce mohla, a poté se vyjádřila: já také žádnou horu nemůžu nahmatat. Nos nasál maximum vzduchu, co zvládl, a přidal: ani já žádnou horu necítím. A když to tak všechno zvážili a promysleli, nakonec konstatovali: zdá se, že s okem se děje něco nedobrého. Tento měsíc mluvíme o církvi, o společenství věřících. Jedním z biblických obrazů církve, který ke mně hodně mluví, je obraz lidského těla. Přečteme si novozákonní text z 1. listu do Korintu, 12. kapitoly, verše 12 až 27. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám: nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla, považovaným za neslušné, věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovali stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní. A je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Všichni víme, že lidský organismus, lidské tělo, tvoří množství orgánů, údů, systémů a funkcí. Ty jsou rozdílné a rozmanité. Biblický text zmiňuje namátkou nohu, ruku, ucho, oko, čich, hlavu. Všechny orgány a systémy, nejen těchto šest jmenovaných, se liší tvarem, velikostí, vnitřní strukturou a způsobem fungování a mají v těle různý účel. Ale to, že jsou rozdílné, neznamená, že k sobě nepatří, ani že některý z nich je chybný, jak si to ostatní orgány mysleli v úvodním příběhu. Naopak, tělo jako celek potřebuje ke svému fungování tuto jejich rozmanitost. Jednotlivé části těla jsou na sobě vzájemně závislé, sami o sobě vlastně nejsou schopny přežít. Třeba srdce je nejen potřebné pro celé tělo, ale také pro plíce, mozek, končetiny a další části těla. A nakonec každý orgán či úd má nějaký úkol, činnost, funkci a je proto nezbytný.
Některé proto, aby vůbec celý organismus mohl žít, a některé proto, aby mohlo tělo fungovat v plnosti svých možností. Přečtený biblický text říká, že podobně jako to funguje v lidském těle, by to mělo vypadat i v církvi. Společenství věřících je jako jeden organismus tvořený mnoha údy, tedy jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, svými možnostmi, svými úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. A každý věřící je jedinečný, originální, vlastně nezaměnitelný. Tato potřebná rozmanitost nemá být důvodem k roztržkám, ale ke vzájemné péči a sounáležitosti. Bible ale mluví o církvi jako těle ještě něco silnějšího. Apoštol Pavel píše v listu do Efezu, 1. kapitole, verších 20 až 23. Tuto moc Bůh dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. Církev tedy není jen ledajakým tělem, ale tělem Kristovým. To znamená, že Kristus je součástí těla církve, ba dokonce se Kristus s církví stotožňuje a prohlašuje skrze apoštola Pavla, že jeho plnost se nachází právě v církvi. Ježíš Kristus má navíc v těle církve speciální postavení. On je tady hlavou. V 5. kapitole téhož listu do Efezu ve verších 23 až 27 se píše: Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Ve starověkých jazycích a kulturách v době sepsání Bible nebyla hlava považována za sídlo intelektu, ale za nejvyšší část těla, tudíž byla nositelkou autority, dále za přední část těla, tu, která jde vepředu, a také za princip života. A taky ve světle obou míst z listu do Efezu můžeme vnímat Krista jako autoritu pro církev, toho, kdo rozhoduje a určuje, dále jako toho, kdo církev vede k očištění a posvěcení, protože ji miluje, i jako toho, kdo ji živí a o ní pečuje. V oné zmiňované 5. kapitole se přirovnává vztah mezi mužem a jeho manželkou ke vztahu mezi Kristem a církví. V závěru této kapitoly ve verších 31 a 32 stojí: Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce,

církve, společenství věřících křesťanů jako Kristova těla, může být pro každého z nás výzvou v několika rovinách. A dokonce, i pokud ještě nejste křesťany, tak to aspoň částečně můžete aplikovat na svůj život v komunitě okolních lidí. První rovinou je můj a tvůj pohled na sebe sama. K jakému orgánu v těle byste sami sebe přirovnali? Jsi nohou, tedy někým pohyblivým, akčním, který přináší změnu? Jsi rukou, někým šikovným a pracovitým? Jsi sluchem, někým, kdo je empatický a citlivě vnímá druhé lidi? Nebo jsi okem, které si všímá detailů, či naopak vidí daleké vize? Možná jsi čichem, máš smysl pro estetiku, vnímání, umíš vytvářet atmosféru, nebo jsi ještě úplně jinak obdarovaným člověkem. Zkuste to před Bohem zkoumat s vírou, že každý z nás má v těle Kristově, ale i ve světě své místo a svůj význam. Druhou rovinou je náš pohled na ostatní křesťany kolem nás, případně obecně na druhé lidi. Jsem ochotný vidět jejich důležitost, jejich potřebnost pro mne nebo někoho dalšího, či naopak, že oni potřebují mne? Že i každého z nich Bůh stvořil a poslal je do světa se záměrem a pokud uvěřili v Krista, tak i jako mého bratra či sestru v organismu Kristova těla? Prosme Pána o to, abychom jeho očima viděli lidi okolo nás. Třetí rovinou je náš vztah k církvi jako k celku tvořícímu jedno tělo. I když máme v různých denominacích a křesťanských společenstvích rozličná teologická pojetí a důrazy, rozmanité spirituality, někdy bouřlivé rozpory v historii nebo i v současnosti, přesto patříme k sobě. Jsme jedním tělem. Potřebujeme se. Mimo jiné proto, aby naše svědectví světu o Kristu bylo věrohodné a účinné. Každý se můžeme ptát, jak moc se já osobně i společenství, kam patřím, vnímáme být součástí tohoto velikého živého organismu. A konečně rovina čtvrtá, můj vztah k Pánu Ježíši Kristu jako jediné hlavě církve. Pokud vážně přijímáš Ježíše jako svého zachránce a pána, tak vztah k církvi, která je jeho tělem, či v jiném biblickém obrazu jeho nevěstou, hodně naznačuje pravdivost tvého vztahu s Ježíšem. S Kristem můžu být spojen jen v rámci jeho těla církve. Přeji sobě i vám, milí posluchači, aby tomu tak u nás opravdu bylo.

0: Čím starší, tím moudřejší. Proč tento výrok nemusí vždy platit a co jsou základní překážky růstu k moudrosti? I o tom mluví Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem v druhém setkání věnovaném moudrosti. Naladíte ho v pořadu Uši k duši zítra 12. června ve 10:45.
1: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboň

Pražském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebení u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Obec Kašava vás srdečně zve na kašavské slavnosti, které se uskuteční tuto sobotu 13. června od 15 hodin a 30 minut na obecní návsi. Na slavnostech vystoupí Sdružení dechového orchestru Mladých Zlín, Malá dechová hudba z Kašavy, Zdounečanka, Moravská dvanáctka a Trnkovianka. Přijďte si poslechnout a zaspívat si dobrou dechovku v sobotu odpoledne do Kašavy. Dechová hudba z Zdounečanka vám zahraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Radia Proglas.

Milá pozvánka k nám na redakční stůl připutovala z Moutnice, kde se v sobotu 13. června konají slavnosti vína. Program slavnosti začíná v 15 hodin v areálu SK Moutnice vystoupením tanečního kroužku základní školy Moutnice. Dále zaspívá mužský sbor Vlčnov a program uzavře hudební skupina Impuls z Blučiny. Během programu budou moutničtí vinaři osobně prezentovat svá vína a doplní je moutniční kuchaři svou gastrošou se specialitami na grilu. Domácí i přespolní milovníci vína a zpěvu jsou srdečně vítáni.

Příznivci dechové hudby a obec Konice vás zvou na 30. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, který se koná v neděli 14. června v Konicích. Akce s účastí rodiny skladatele bude zahájena ve 13 hodin v zámeckém parku Konice. Účinkují dechové hudby Holoubkova Mozeka, Hanačka, Žadoviáci a Moravská dvanáctka. Programovými vstupy potěší mažoretky z Uškonice. Festival moderuje Jiří Holub.

Bylo 11 hodin, posloucháte Proglas a nyní začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme čtvrtou část knihy Vejdi do radosti. Autorem textu je Jiří Mikulášek, čte Václav Baur. Přeji vám příjemný poslech.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část čtvrtá. Zápas o spolek katolických tovarišů a přiložení otce Václava do Babic.
1: Ve své zprávě budoucím generacím popsal Václav Drbola podrobně vše, co podnikal na záchranu spolku. Soudruzi se pak dokonce pokusili spolek zneužít pro předvolební agitaci. Dopadlo to ovšem jinak. 19. května 1948 jsem obdržel přípis od akčního výboru Národní fronty, který po mně žádá, abych svolal schůzi katolických tovarišů a promluvil s nimi o jednotné kandidátce, aby všichni pro ní hlasovali, píše Drbola. Na tento přípis jsem odpověděl následovně. Sděluji akčnímu výboru, že hodlám svolat schůzi oběžníkem na ten a ten den večer o 8 hodině, ale že jsem nikdy nevedl politických hovorů a že nejsem tudíž povolán k tomu, bych promlouval o jednotné kandidátce, ale že žádám akční výbor, by za tím účelem poslal osobu daleko povolanější než jsem já, která by se zhostila tohoto úkolu. Schůze byla svolána a přišlo přes 80 členů spolku katolických tovarišů. Schůze se odbývala v zrcadlovém sále. Akční výbor delegoval na tuto schůzi odborného učitele, pana Vincence Vránu, který promlouval k členstvu a apeloval na náboženské cítění členstva a ukončil projev apelem k odevzdání jednotné kandidátky. Po skončení jeho projevu rozpředla se nesmírně čilá debata o stávajících poměrech, za kteréžto debaty stala se dosud neslýchaná věc. Spolek katolických tovarišů vypracoval pětibodovou rezoluci. Václav Drbola svůj boj nevzdal. Po složitých peripetiích a mravenčí práci dosáhl nakonec schválení divadelního spolku. Na 24.10.1948 připravují dětskou pohádku Mlynářovic Maruška. Divadlo toto jsem měl již úplně nacvičeno, ale místní osvětová rada nedala svolení k jejímu sehrání. Jel jsem na okres do Vyškova a tam po vysvětlení věci mi okamžitě okresní osvětový inspektor Hanák vystavil povolení k sehrání divadla. S radostí jsem jel domů, dal natisknout plakáty a tyto na základě okresního povolení František Petrášův mi je orazítkoval a já je dal vyvěsit. Zájem o divadlo je nesmírný. Do dvou dnů je vyprodáno, leč ve středu Stupárek, praporčík SNB, přináší mi dopis, který zasílá ONV ve Vyškově na příkaz místního akčního výboru a v tomto dopise stojí zákaz sehrání divadla, povolení hry se tedy odvolává. Bylo mi dobreku, když jsem viděl ty dětské tvářičky, jak po nich kanuli z očí slzy, když jsem jim oznámil, že nemůžeme vystoupit. I ti staří, pan Kraml, paní Hrazdilová, Vranová, brečeli. Bylo to něco nesnesitelného. S těžkou ranou v srdci jsem rozpouštěl tehdy svou divadelní družinku a ubíral se pomalu domů na faru. Co teď? Vyprodáno a hrát se nebude. Dávám tisknout následující lukši. Hru Mlynářovic Maruška nedovoluje se sehráti. Vstupné si vyberte u vyčarů. Dávám to vyvěsit. Tato lukše způsobila úplný rozruch v městě Bučovicích. Každý pochopil stoprocentně, co se to tu stalo. A byl jsem svědkem úžasného lání komunistům, že ani těm maličkým nepřejí radosti. Za 2 hodiny po celých Bučovicích se vědělo, co to kdo učinil. Celé město bylo plným právem pobouřeno nad tímto surovým zásahem. Pan Stupárek, praporčík SNB, ptá se mne, kdo dal natisknout ty lukše, ať je nechá i hned sundat dolů. Odpovídám, že já, a proč se má tak stát? Prý jsou dvojsmyslné a pobuřují lid. Dohodli jsme se, že do večera budou odstraněny. Stalo se tak, ale účelu našeho bylo již stoprocentně dosaženo. Získali jsme snad daleko víc, než kdybychom divadlo hráli. Všechny sympatie veřejnosti jsou úplně na naší straně. Jak něco nízkého mohli oni tak učinit? Svůj marný boj o záchranu spolku končí bolestným konstatováním, které však nepostrádá aspoň optimistického očekávání. V prosinci dne 10.12.1948 přichází úplná katastrofa ve formě přípisu ONV ve Vyškově, který nám na příkaz akčního výboru v Bučovicích zastavuje úplně činnost spolku. Na naše odvolání odpovídá záporně Krajské velitelství národní bezpečnosti v Brně. Věc dostupuje vrcholu soudní žalobou. Více se nedá již dělat. Činím, jak můžeš vidět, vše, abych mohl věci zachránit. Celou stranu jednoho archu popsal doktor Vybíral pouze zákony, jichž použil k vypracování žaloby. Tato žaloba je u Nejvyššího správního soudu v Bratislavě a může trvat i 2 léta, než dojde k jejímu řešení. A myslím si, že za tu dobu to praskne. To je výhoda té věci.

Spolek tovarišů byl zrušen, ani divadelní spolek není v zájmu socialismu, tedy věřící ani místní katolický dům zvaný Kaťák na nic nepotřebují. Potřebuje ho však Národní výbor pro své kanceláře a Komunistický jednotný svaz mládeže, aby mohl schůzovat a plánovat brigády. Začalo poslední dějství, boj o Kaťák. Zatím ještě byl převeden na farní úřad, jak to určovali stanovy pro případ zániku spolku. Ale tím to nemá skončit. Páter Václav pokračuje. Kalivoda přibíhá na faru hlásit, co se děje, ale je již pozdě. Letím tam a zrcadlák je již z půly přes den. Hotová Sodoma a Gomora. Všechno v zrcadláku strháno, světla, zrcadla, lustry, poházeno po zemi, záclony na oknech, stoly, židle, jak to tam bylo, a v tom se zdí o 106. Hrůza hrůzoucí. Pan děkan jde na četnickou stanici. Kdo to tam dělá a pro koho? A oni se vymlouvali, že nevědí, že oni byt mají, a posílají ho na okresní bezpečnost a tam zpívají totéž a ženou ho za Krejčím předsedou ONV. Ten není doma. Doktor Jahoda uznává bezpráví a za 2 dny přiletí na faru Ševčík a omlouvá všechno a vysvětluje situaci, co tam chtějí dělat, a že budou platit nájem. Zatím spor se dostává na veřejnost. Lidé přímo lají na to, jak potvoří Kaťák, a práce jsou načas zastaveny. Přichází komise a ta má rozhodnout o další práci, jejím pokračování. Bylo rozhodnuto pokračovat dál. Komunisté sami se perou mezi sebou. Kdo vlastně rozhoduje? Úplný je tu chaos věcí. Četníci lítají jak potrhlí a prohlíží často pan Suchý a s ním Rotrekl, jak práce jdou rychle. Práce byly v katolickém domě sice načas zastaveny, ale posudková komise nakonec rozhodla, že budou pokračovat dál. Církev přišla o Kaťák definitivně.

Otec Václav Drbola zprávu o svém úsilí nedokončil, protože jeho novým působištěm se staly Babice u Moravských Budějovic. Tamnějšímu faráři Arnoštu Poláčkovi někdo v hospodě podstrčil do kapsy kabátu leták, požadující svobodné volby pod dozorem Organizace spojených národů. Kněz byl uvězněn a později odsouzen na 20 let do vězení pro údajné pobuřování. V únoru 1950, kdy ještě otec Poláček čekal na soud, byl Drbola ustanoven babickým administrátorem po dobu nepřítomnosti faráře. Pro farníky se však stal novým farářem. Tichý, skromný, dbající svých povinností, dochází za dětmi do školy, navštěvuje nemocné v Babicích i v přifařených obcích. Začal opravu varhan, po svém předchůdci převzal starost o včely. Vyhýbá se politice, je přece farářem pro všechny. A tak přátelsky posedí s předsedou Národního výboru Tomášem Kuchtíkem, který ho po vyučování náboženství zve. Pane faráři, pojďte na kafe a na taročky. V neděli ho Drbola vydává v kostele. Vaří mu žena člena Národního výboru paní Roubcová. Řídí se podle zásady svatého Augustina. Měj v nenávisti blud, ale bloudící miluj. Komunisté, s kterými se setkával, nebyli nakaženi bacilem slepé třídní nenávisti, která už nevidí člověka a bratra v tom, kdo má jiné přesvědčení, jak se s tím setkával u některých funkcionářů v Bučovicích. Když ho však vyzvou, aby se zúčastnil pochodu míru a nesl transparent, vyhrkne, až naprší a nebude bláto. Odmítne také podepsat rezoluci proti válce v Koreji.

Na jaře v roce 1950 se situace velmi přiostřila. Od Velkého pátku nesměl otec biskup Karel ani vstoupit do katedrály. V noci ze čtvrtka 13. dubna na pátek proběhla takzvaná akce K. Policie přepadla všechny mužské kláštery a řeholníci byli odvezeni do internace. V této napjaté situaci rozhodl brněnský biskup Karel Skoupý o předčasném svěcení novokněží. Nemohl déle čekat. Stanovil termín na neděli po Velikonocích. Více než 30 budoucích kněží prožívali od božího hodu v napětí i týden exercicí. Nevěděli, jestli je nepotká podobný osud jako řeholníky a nebudou uvězněni.

Brzy ráno 16. dubna 1950 se nedávno vysvěcení jáhní z brněnského alumnátu vydali na Petrov. Dnes mají přijmout s rukou otce biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení. Nepůjde však o obvyklou slávu za účasti velkého počtu věřících. Tentokrát o této významné události nesmějí vědět ani rodiče. A hlavně státní zmocněnec, který hlídá biskupovu činnost. Proto nyní mladí muži jednotlivě nebo po dvojicích kráčejí stichlým brnem z Kounicovy ulice směrem ke katedrále svatých Petra a Pavla a ještě různými uličkami. Kolem hlavního chrámu diecéze je klid, kostel je prázdný. Svěcení je připraveno v kapli biskupské rezidence. Biskup Karel při svěcení pláče. Nevím, do čeho vás posílám. Když kolem 10. hodiny vycházejí novosvěcenci se svým pastýřem z kaple, potkává je zmocněnec, který biskupa hlídá. Přišel pozdě. Zlobí se, že biskup svěcení předem neohlásil a nežádal o povolení. Marně se biskup ohrazuje, že dosud nic takového dělat nemusel. Režim se pomstil tím, že v září povolal všechny tyto novokněze na vojnu k pomocným technickým praporům, PTP, kde prožili 3,5 roku. Jejich kněžství jim však už nikdo nemohl vzít. V lidským nerovném zápase s totalitní mocí, která neznala jiné argumenty než hrubou sílu a bezostyšnou lež, tak církev získala přece jen jeden důležitý bod ve svůj prospěch. V záplavě Jobových zvěstí o zákazech a zatčeních to byla přece jen jedna povzbuzující zpráva pro kněze i věřící. V době, kdy každé setkání kněží i aktivních laiků bylo přísně sledováno sítí stranických důvěrníků a udavačů, byly primice předčasně vysvěcených novokněží možností trochu se nadechnout a navzájem se povzbudit. K takovým patřila také primice Miloslava Ambrože v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Václav Drbola přijel na slavnost na kole a při následném pohoštění, připraveném na farní zahradě, se u stolu sešel s otcem Jendou Bulou z Rokytnice a farářem Janem Dokulilem z nedalekého Uhřínova, který přivedl svého bratrance, básníka Jana Zahradníčka. Bylo mezi nimi veselo a Drbola se vracel na babickou faru povzbuzený. Zatím se v tomto novém prostředí rozhlížel.

0: Poslouchali jsme čtvrtou část četby na pokračování z knihy Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška. Četl Václav Baur.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

a trocha citu, aspoň ke vzteku. Co zbývá, nežli čekat na dopisy, není-li doteků, není

Máme 11 hodin a 31 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 11. června. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a

léčebníka, ochránce před smutkem. Před 530 lety se mořeplavec Krištof Kolumbus vrátil ze druhé cesty do Ameriky. Před 120 lety zemřel houževnatý badatel a pedagog, filolog a národopisec František Bartoš. Čtvrtstoletí už uplynulo od položení základního kamene trapistického opatství Nový dvůr na Toužimsku. Před 13 lety zemřel herec Jan Kašpar z divadla Járy Cimrmana, spoluzakladatel svazu paraplegiků a centra Paraple. A 20 let kněžství si dnes připomíná želivský premonstrát pater Matouš Peter Kušnír. Jaké oslavence si dnes připomínáme. 64. narozeniny slaví někdejší vedoucí české redakce Radia Vatikán, jezuita pater Milan Glázer. 72 let se dožívá emeritní převor mezinárodní ekumenické komunity ve francouzském Téze, katolík bratr Alois Lézer. A 76. narozeniny má malíř, sochař, restaurátor a pedagog Jaroslav Šindelář. Svátek mají všichni Brunové, jméno je z němčiny a znamená snědý, opálený. Brunet. Blahopřejeme. Na Proglasu pomalu končí dopolední proud písní a zpráv. Dnes jej uzavře myšlenka na den emeritního biskupa Vojtěcha Cikrleho a také polední modlitba z kaple Ducha svatého od nás z Proglasu v Brně. Co se týče hudební siesty, vybrala dnes kolegyně Kateřina Grafová k poslechu díla Josefa Myslivečka, Františka Bendy a Wolfganga Amadea Mozarta. Máte tedy určitě důvod zůstat s námi.

0: To byla kapela Trabant. Celostátní přehlídka duchovních písní Kantáte rozezní tuto sobotu Luhačovice. Akci organizuje křesťanská sportovní organizace Orel a my jsme nyní ve spojení s organizátorkou Hanou Šléglovou. Dobré dopoledne z Proglasu.
1: Taky vám hezké dopoledne.
0: Tak jaká je tradice této přehlídky a co bylo původním impulzem k jejímu vzniku?
1: No, musím říct, že jsem odpověď hledala na ústředí Orla České republiky a také u pamětníků. Tak jsem se dověděla, že setkávání sborů farnosti v Luhačovicích má tradici již od 60. let. Dříve bylo pod hlavičkou Československé strany lidové a v 90. letech tuto přehlídku Orel obnovil. Hlavní zásluhu na tom nesla sestra Věra Haluzová, výrazná osobnost folklorního života v regionu Luhačovickém. A jejím záměrem bylo ukázat, nebo jak bych to řekla, vyvést křesťanskou píseň z kostelu, prostě otevřít ty dveře kostelu a vyjít ven mezi širokou veřejnost a ukázat krásu písní, které oslavují Boží dílo. A my se snažíme na tuto tradici navázat a udržujeme ji dál. No a nicméně ještě potřeba vzpomenout, že tento náš počin je Orelskou oslavou Mezinárodního dne hudby, který se 21. června slaví po celém světě. Tak to je takový náš příspěvek.
0: Uh-huh. A jak se ta přehlídka za léta fungování vlastně proměnila?
1: No, tak co já si teda pamatuju, tak na přehlídku jezdívaly dříve sbory a scholy z celé České republiky, třeba z Brna, Jihlavy a tak dále, kdy je, myslím, že v té době lákalo navštívit největší moravské lázně Luhačovice, protože tady je fakt opravdu nádherně. Nicméně doba se změnila a v posledních letech k nám jezdí hlavně zpěváci tady z Moravy, Slovenska a také z Polska, ale tady jenom z toho příhraničí, tak aby to neměli daleko. Jediné, co zůstává stejné a nezměnilo se, je, že přehlídka je ústřední akcí Orla a pořádáme je my jako Župa Velehradská.
0: A na co všechno se mohou návštěvníci letos těšit? Jaké sbory nebo hudební tělesa se sjedou do Luhačovic?
1: Letošní ročník tradičně zahájíme v 11 hodin mši svatou v kostele svaté rodiny. Poté se přesuneme na Lázeňské náměstí, kde bude od 12 hodin 30 minut koncertovat dechová hudba Komňané. A poslední skladbou v jejich programu zazní Orelský pochod vzhůru Orle Slovansky a tím vlastně nám uvedou zahájení naší přehlídky. Poté už bude normálně náš program, takže vystoupí jako první děti z malé scholy Vizovice, dále budou následovat dámy z Hučínského pěveckého sboru a první půl završí scholička Staré město. Potom máme takovou vsuvku, kdy budeme vyhlašovat výsledky výtvarné soutěže, které jsme letos měli vyhlášeno jako moje nejoblíbenější zvířátko na počest svatého Františka. Takže odměníme dětičky a v druhé půli vystoupí duo Monika a Majka z Domanína. Dále k nám přijede takový obrovský sbor 30 zpěváků, mužský pěvecký sbor Gorol z Jablunkova. A jako poslední vystoupí slavit čínské dcérky aj ogaři. To jsou takové tetičky v krojích. A nakonec jejich programu zazní Orelská modlitba o zdroji pravdy. A tím vlastně tento 36. ročník, který se bude konat, jak se říkala, v sobotu 13. června, zakončíme.
0: Tak pozvala nás Hana Šléglová, pořadatelka sobotní přehlídky duchovních písní Kantáte v Luhačovicích. Moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se akce vydaří. Těším se na slyšenou.
1: Já taky moc děkuji a na slyšenou. Krásné dny.

0: Hrál nám Hradišťan, solo měl Jiří Pavlica. V kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně chystají přednášku s názvem Šířitelé pokoje. Jejími hlavními tématy budou odpuštění, klid, porozumění a život podle evangelia v každodenních vztazích. Přednášku povede teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová a bude se konat v neděli 14. června od 17 hodin. Lubomír Janda z farnosti u kostela svatého Jana Nepomuckého blíže popíše téma přednášky.
1: V dnešní době se často setkáváme s napětím, neporozuměním a konflikty v rodinách, na pracovišti, ve společnosti. Jak se učit pokoji, smíření a zdravé komunikaci, jak překonávat konflikty, nastavovat správné hranice a budovat mosty tam, kde vznikají rozdělení. Právě těmto tématům se bude věnovat Kateřina Lachmanová, známá autorka, překladatelka a přednášející, která dokáže hluboká témata podávat srozumitelně a prakticky. Vstupné je dobrovolné a akce je určena široké veřejnosti. Přijďte načerpat povzbuzení a inspiraci k tomu, jak být šířiteli pokoji ve svém každodenním životě. Těšíme se na vás.

obraz těba. A tak jsem teda tvoj, ale prosím, při mě stoj, keď se budem smět, neboj se dát.

11 hodin a bezmála 56 minut. Co by myšlenku na den, nyní zařazujeme část kázání, které v neděli pronesl emeritní biskup Vojtěch Cikrle během děkovné mše za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli v Lukově u Moravských Budějovic.

Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula, Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášeni za blahoslavené. Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů, prorůstá politické systémy, kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku. Míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa. A v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá, může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali.

0: Pěkné pozdravení z Brna, z Proglasu. Milí, dnes vás zveme k modlitbě ústy kněží, kteří jsou sdruženi v děkanství Brno, protože tady mají, jako každý měsíc, bývá rekolekce, tak dneska je ta vzácná příležitost u nás v Brně. Předříkávat bude brněnský děkan Vladimír Šagy-Zálezský a budeme prosit za všechny vás, farníky a farnice, kteří jste svěřeni tady těmto duchovním otcům.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou,
2: požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
1: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou,
2: požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
1: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: Svatý Barnabáši,
2: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
1: Pán s vámi.
2: I s tebou.
1: Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu dík.

Pár minut po 12. hodině začíná na Proglasu hudební siesta. Dnes ji zahájí symfonie C-dur Josefa Myslivečka. Účinkují virtuozy di Praga.

Dozněla symfonie C-dur Josefa Myslivečka v podání Virtuosi di Praga. Dále budeme poslouchat koncert pro housle a orchestr C-dur Františka Bendy. Houslistu Romana Patočku doprovází Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím

Vyslechli jsme koncert pro housle a orchestr C-dur Františka Bendy. Houslistu Romana Patočku doprovázel Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Pavlem Šafaříkem. V další části hudební siesty na Proglasu budeme poslouchat symfonii číslo 6 F-dur a číslo 7 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní orchestr diriguje Niklas.

0: Na Proglasu dozněly symfonie číslo 6 F-dur a číslo 7 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní orchestr řídil Niklas Ward.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: 45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
1: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.
2: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Papež pokračuje v apoštolské návštěvě Španělska. Dárců krve v Česku ubývá. Unie rodičů vydala mapu pro lepší komunikaci se školami. Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské návštěvě Španělska. Na ostrově Gran Canaria v Las Palmas, kam přiletěl dnes dopoledne, se již setkal s pracovníky organizací, které pracují s migranty. Za necelou půl hodinu ho čeká program s duchovními v katedrále svaté Anny a večer bude sloužit mši svatou na místním stadionu. Vatikán navíc potvrdil další papežskou cestu. Svatý otec navštíví na konci září Francii. Pařížský arcibiskup Laurent Ulrich uvedl, že program v metropoli zahrnuje nešpory v katedrále Notre Dame nebo mši pod širým nebem. Papež navštíví také sídlo UNESCO, Lourdes, a cestu zakončí v Metách. Nový předseda konference katolických biskupů Spojených států amerických arcibiskup Paul Coakley přednesl svůj první projev na plenárním zasedání biskupů USA, které se koná v těchto dnech v Orlandu na Floridě. Ve svém projevu zdůraznil poslání církve přinášet naději ve světě poznamenaném polarizací, migrací, válkami, ekonomickými nejistotami i rychlým rozvojem umělé inteligence. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera při slavnostním otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
2: Krev v ústavu hematologie daroval i prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu to bylo vzhledem k věku naposledy. Lidé v Česku mohou darovat krev od 18 do 65 let. V komunikaci mezi školami a rodiči má pomoci nová interaktivní mapa, kterou vytvořila Unie rodičů. Nabízí příklady toho, jak se školy a rodiče snaží lépe spolupracovat. Jde například o jarmark či rodičovskou kavárnu. Cílem je vybudovat důvěru a předejít konfliktům. Podle České školní inspekce totiž počet stížností v posledních letech roste. Za uplynulý školní rok jich úřad řešil téměř 1600. Sporům přitom dlouhodobě vévodí právě špatná komunikace a vztahy. Inspekce dodává, že rodiče by měli problém nejdříve řešit přímo s učiteli nebo ředitelem školy.
1: Posloucháte zprávy Proglasu.
2: Na brněnském festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30-leté historii své umění finští tvůrci, kteří patří ke skandinávské špičce. Jejich dílo mohou diváci zhlédnout 4. července na brněnské přehradě, tedy na závěr soutěžní přehlídky. Ta začne 27. června a druhým ohňostrojem bude pokračovat 1. července. Více o Finech prozradil za pořadatele Ondřej Morávek.
4: Je to společnost, která bych řekl, že je v tuto chvíli jedna z nejzvanějších na největší evropské festivaly. Finové zvítězili na festivalu v kanadském Montrealu. Je to top tým, který má historii asi 20 let, ale vyhráli festivaly v Evropě. To bylo Německo, Francie, Španělsko, ale vyhráli i ve Vietnamu.
2: Letošní přehlídka ohňostrojů je posunutá až do začátku prázdnin, aby nekolidovala se závodem MotoGP konaným předposlední červnový víkend.
1: Počasí.
2: Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se i nadále budou vyskytovat na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách a přehánkách přechodně zesilovat. Večer zeslábne. Tlak vykáže slabý až mírný vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Večer a zítra bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně Celsia. Zítra vyšplhají teploty na 13 až 18. Ze zpráv Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Naslyšenou.

Máme 13 hodin a 10 minut, posloucháte Proglas ve čtvrtek 11. června. Od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Alena Rubášová. Odpolední proud jsme otevřeli skladbou Razamovo Genesis s kapelou Razam. Solo měla Iva Marešová. A dále budeme hrát třeba kapely Živo, Moře dní, Čáry života, ale taky Terezu Balonovou, Ivo Viktorína nebo Ondřeje Rumla. Samozřejmě zařadíme také zprávy a dnešek v kalendáři, ten zhruba od 1:30. Od 14 hodin vás pak čeká pozvánka na vystoupení rumunské skupiny Fanfare Čokerlia, která zahraje v rámci srpnového festivalu Maraton hudby Brno. Nenechte si to ujít a zůstaňte s námi.

mi košily s bledými čtverci. Nosil je děda a já si hrával na koberci. Neber mi šedé album se známkami, které jsem sbíral na cestě mezi.

0: Půlnoční sever.
1: Tak to byl na vlnách Proglasu Ivo Cicvárek a kapela Živo. Další ročník Kefas Festu, křesťanského multižánrového hudebního festivalu, se chystá v Dolních Kounicích poblíž Brna. Odehraje se o příštím víkendu od pátku 19. do neděle 21. června. Co nabízí, o tom teď budeme hovořit s Ludmilou Kuchyňkovou, pastorační asistentkou diecézního centra pro mládež. Vítejte na vlnách Proglasu.
2: Dobrý den.
1: Má Kefas Fest nějaké jednotící téma?
2: Jednotící téma je asi téma Find the Way. V překladu to znamená najít cestu, protože festival je takový bohatý, že si tam lidé můžou najít třeba nový styl hudby nebo nějakou svoji novou cestu, kterou pak můžou jít. Takže toto je téma vždycky Kefas Festu. Najdi svoji cestu.
1: To zní dobře. Na které účinkující se mohou návštěvníci těšit?
2: A tento ročník se můžou těšit v pátek na koncert pekaře Pavla Čatka nebo kapelu A tak, která to umí vždycky pořádně roztočit. A v sobotu pak můžou posluchači slyšet Pavla Helana nebo koncert kapely Way to Go či kapely Kamis, a v neděli, kdy je program už zdarma pro všechny, tak vystoupí cymbálová muzika Modruša a po ní vlastně kapela Kefír, která vznikla na Kefas Festu. Je to takové bohaté.
1: A pozvala byste především mladé lidi, anebo mohou přijet třeba i rodiny s dětmi?
2: Festival je pro všechny věkové kategorie, takže od nejmladších po nejstarší bych určitě pozvala. Pro ty nejmladší tam máme připravené různé třeba vodní atrakce, skákací hrad, různé jako dráhy pro děti nebo nějaké jednokolky. A pro ty starší tak tam jsou připravené, je tam třeba taková chill zóna nebo kavárna. Je to opravdu jako celý areál využitý pro všechny kategorie, takže pro všechny.
1: A v areálu se dá nějakým způsobem kempovat?
2: Ano, ano. Vlastně ten festival je na principu toho, že spíte ve svém stanu právě v areálu toho bývalého kláštera. Takže je to takový jako přírodní festival. Trošku takové podmínky jsou náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Takže ve svém stanu se tam přespává.
1: A zároveň to má určitě...
2: Kdo si na to Pardon?
1: Jenom jsem chtěla dodat, že to musí mít určitě skvělou atmosféru.
2: Ano, ano. Ale kdo si třeba netroufne na stan, tak tam máme i kulturní dům, ve kterém se dá přespávat. Takže kdyby někdo si úplně netroufl, tak může i pod střechou spát.
1: Tak předpokládám, že tyhle informace najdou lidé na webových stránkách. Ještě bych se zeptala, jakou máte zpětnou vazbu třeba z předchozích ročníků?
2: Myslím si, že jako ta nejlepší zpětná vazba je to, že se účastníci na ten festival vracejí. Už to mají třeba jako takovou tradici. A vždycky je hodně chválené jídlo a občerstvení a celkově ta atmosféra toho festivalu, že je taková jako otevřená a vlídná, a takže na toto dostáváme často dobrou zpětnou vazbu.
1: A kolik předpokládáte letos účastníků?
2: Hodně se to ovlivňuje na základě počasí, ale letos myslím si, že takových 150 účastníků festival navštíví.
1: Tak tématem rozhovoru s paní Ludmilou Kuchyňkovou z brněnského diecézního centra pro mládež byl hudební festival Kefas Fest. Koná se o příštím víkendu, tedy od 19. do 21. června v Dolních Kounicích, a vstupenky můžete získat na stránkách kefasfest.cz. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se Kefas Fest vydaří.
2: Moc děkuji a jste všichni srdečně zváni.

0: Zpíval nám Jan Boroš, hrála kapela Čáry života. Ve 92 letech včera zemřela Zdena Mašínová. Vystudovaná zdravotnice byla dcerou generála Josefa Mašína, popraveného za protinacistický odboj, a také sestrou odbojářů proti komunismu Josefa a Ctirada Mašínových. Trpěla vrozenou chorobou dolních končetin a výraznou část dětství strávila v nemocnicích. Kvůli činnosti bratrů uprchlých počátkem 50. let za dramatických okolností na západ jí rudá totalita perzekvovala i věznila. Její matka za mřížemi zemřela. Roku 2017 Zdena Mašínová mladší podnítila vznik památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku v otcově rodném statku, který zabavili komunisté a o který se po pádu režimu léta soudila se státem. Spolek, na nějž statek převedla, památník vybudoval z veřejné sbírky. Při slavnostním otevření v srpnu 2022 za to Zdena Mašínová poděkovala.
1: Je mi velkou ctí a je to vyvrcholení mé činnosti a mého úsilí, protože jde vlastně o historii této naší krásné a často nešťastně historické země. Proto si toho tak vážím všech, co byli nápomocní, aby vůbec k tomuto aktu mohlo dojít. A jsem ráda, že jsem se ještě toho dožila.
0: Roku 2023 převzala Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Moravské divadlo Olomouc postavilo na příběhu této ženy inscenaci Jejich sestra. Premiéru uvedlo v květnu na malé kulturní scéně Sedmička. Hrát se bude opět na podzim. Cituji, zlo je nezničitelné a trpělivě si na svou chvíli umí počkat. V dnešních časech to můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu, píše divadlo k představení Jejich sestra. Režisér Jan Janča chtěl téma předložit tak, aby si diváci sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi.
2: Já jsem právě rád, že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu, že vlastně nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně nějakým způsobem i přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi a vlastně zůstali za mě morálně velmi jako čisté.
0: Senátor Tomáš Černin označil Zdenu Mašínovou v reakci na zprávu o jejím úmrtí za silnou a nezlomnou ženu, která nikdy nezatrpkla, a její osud za kroniku 20. století.

Pět minut po půl druhé začíná na Proglasu dnešek v kalendáři, který připravuje Kateřina Vitouchová. Prožíváme spolu středu 11. červen 11. červen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše. Kyperský rodák Levita Josef dostal jméno Barnabáš, což znamená syn útěchy, od Kristových učedníků. Prodal majetek a peníze rozdal chudým. Ujal se Pavla po jeho obrácení a příchodu do Jeruzaléma a uvedl ho mezi apoštoly. Později ho také přivedl do Antiochie a doprovázel na první apoštolské cestě. Na apoštolském sněmu v Jeruzalémě hájil názor, že pohanům, kteří se chtějí stát křesťany, se nemá ukládat židovský zákon. Když se Barnabáš s Pavlem rozešel, vzal sebou na ostrov Kypr příbuzného Marka. V Novém zákoně na jeho adresu čteme: byl to výborný muž, plný Ducha Svatého a víry. A podle pranostiky o svatém Barnabáši bouřky často straší a prší-li na Barnabáše, padají hrozny do koše.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vzdal se a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

Ukázal na mě zpíval Ivo Viktorin. Slavnostní premiérou Smetanovy opery Libuše před 145 lety bylo poprvé zkušebně otevřeno Národní divadlo v Praze. Událo se tak k návštěvě korunního prince Rudolfa. V novorenesanční budově podle projektu Josefa Zítka pak ještě proběhlo 11 představení. Při dokončovacích pracích v srpnu téhož roku 1881 na stavbě vypukl požár a zničil měděnou kupoli, Ženíškovu oporu, jeviště i hlediště. Obnovou a dostavbou Národního divadla byl pak pověřen Zítkův žák Josef Šulc. Před 120 lety v rodném domě v Mladcové u Zlína zemřel houževnatý badatel a učitel, jazykovědec a národopisec František Bartoš. Když byl v roce 1890 jmenován členem České akademie věd, prohlásil, že se pokládá jen za prostého dělníka na staveništi národní vzdělanosti. Z přísloví, která František Bartoš zapsal a která vyšla roku 1900 v domácí čítance Z lidu pro lid, zmiňme alespoň tato dvě. Bůh vysoko, ale vidí daleko a pravda má přátele, ač ne vždy na ulici. Čtvrt století uplynulo od položení základního kamene trapistického opatství Nový dvůr na Toužimsku. Před 13 lety pak zemřel herec Jan Kašpar z divadla Járy Cimrmana, spoluzakladatel Svazu paraplegiků a Centra Paraple. A 20 let kněžství si dnes připomíná želivský premonstrát pater Matouš Peter Kušnír.

To byla kapela Na boso. A my už si představme dnešní oslavence. 64. narozeniny slaví někdejší vedoucí české redakce Vatikánského rozhlasu jezuita pater Milan Glázer. 72 let se dožívá emeritní převor mezinárodní ekumenické komunity ve francouzském Téze bratr Alois Lézer. 76. narozeniny slaví malíř, sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář, zakladatel soukromé střední umělecko-průmyslové školy Zámeček v Plzni. Pracoval na obnově klášterů Teplá a Kladruby, také na výzdobě plzeňské radnice i zámku v Horšovském Týně a Kinžvartu. Podepsal se na oživení poutního místa Maria Loreto nad starým Hrozňatovem u Chebu. Vytvořil pro ně obrazy ze života Boží matky. Na místě někdejší synagogy ve spáleném Poříčí je od něj pomník soužití židovských a křesťanských obyvatel ve městě. Jaroslav Šindelář také řešil interiér a sochy plzeňské kaple svatého Ducha a jeho dílem je i památník amerických letců v Plzni Křimicích. 85 dny pak slaví sochař a restaurátor Jiří Kašpar a z té druhé narozeniny má fotograf Bedřich Kocek, dlouholetý fotoreportér týdeníku Svět v obrazech. Svátek dnes slaví muži a chlapci jménem Bruno, to pochází z němčiny a znamená snědý, opálený či brunet. Přejeme jim vše dobré a vše dobré přejeme také posluchačům Proglasu.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště, trochu jiný klimat, ty mě hřeješ, i když je venku zima.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Máme 13 hodin 55 minut a pojďme si prozradit, co nás ve vysílání Proglasu čeká dnes večer. Maďarská skupina Cimbali Band propojuje tradiční cymbálovou hudbu s jazzem, balkánskými vlivy a vlastní autorskou tvorbou. Pořad Jak se vám líbí přinese ve 7:15 večer rozhovor s kapelníkem Balážem Ungerem. Bude řeč o postavení cymbálu v lidové hudbě, o významu improvizace i o tom, jak skupina oslovuje publikum daleko za hranicemi folklorní scény. Dozvíte se také více o novém členovi kapely, připravovaném albu, o oslavách 20 let existence souboru a o mnohých dalších věcech. A paravoltyžák Míra Coufal z Velkého Meziříčí získal ocenění Jezdec roku 2025 na celostátním galavečeru České jezdecké federace. Co je to paravoltyž, jak se k ní zdravotně handicapovaný kluk dostal a jak moc náročné je vykonávat pod zdravotním dozorem gymnastické cviky na nesedlaném koni? Jak takový život a tréninky zvládá maminka Jana? A co nám poví trenérka Magda Jelínková ze sdružení Ambra z Černé Uměřína na Vysočině, která Míru na závody připravila? To se dozvíte v pořadu Radio Report s redaktorkou Ivou Horkou ve 20 hodin a 15 minut.

Máme 14 hodin a je tu odpolední hudební kompas na čtvrtek 11. června. Od 6. do 9. srpna bude v Brně probíhat festival Maraton hudby Brno. Vedle desítek dalších interpretů na něm zahraje také oblíbená rumunská dechovka Fanfare Čokerlia. My si poslechneme tři skladby v jejím podání a první se jmenuje Dojna Šibelečanka.

Rumunská skupina Fanfare Ciocărlia, nejrychlejší dechovka světa, pochází z malé vesnice Zece Pražiny, která leží na severovýchodě Rumunska u hranic s Moldavskem. Vznikla v roce 1997. 12 romských hudebníků s tubami, tenorovými rohy, trubkami a saxofony se tehdy rozhodlo šířit balkánskou dechovou hudbu po světě. V roce 1998 skupina vydala své první album Radio Paškan a o rok později druhé s názvem Baro Biao. A díky nim se jí dostalo popularity a uznání nejen na Balkáně. Dnes je známá jako soubor, který mísí tradiční balkánskou hudbu s jazzem, popem a rockem, a to stále ve zběsilém tempu a s punkovou energií. Inspiraci čerpá z hudby romské, rumunské, turecké, bulharské, srbské i makedonské. Její koncerty jsou známé díky energii a vysokému tempu, což kapele přineslo přezdívku Turbodechovka. Skupina Fanfare Ciocărlia se představí na festivalu Maraton hudby Brno, a to společně s další oceňovanou balkánskou kapelou z Jumbo Aguševi orchestra ze Severní Makedonie. My si poslechneme ještě dvě skladby od rumunské kapely Roma Stomp a Un Cigan Avea o Casa.

Hrála nám rumunská skupina Fanfare Čokerlia, která v srpnu vystoupí v Brně na festivalu Maraton hudby Brno. Zítra ráno budeme v hudebním kompasu poslouchat bělorusko-polské duo Duality, které se na konci června představí v Ostravě na festivalu Czech Music Crossroads. A zítra odpoledne se budeme věnovat polsko-srbské skupině Slavik. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

To byla Tereza Richtrová a Boží muka. Doprovázeli Martin Kišperský a Josef Klíč. Teď nám zahraje belgická skupina Hela, která na svém prvním albu Méremin spojuje staré vlámské tradice a texty se současným akustickým zvukem a důrazem na ženský hlas. Projekt vznikl z fascinace folklorem, příběhy o moři a ženskými archetypy a pohybuje se mezi folkem, komorní hudbou a experimentem.

Haló, jsi tam? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase. Haló, jsi tam?

jsi tam? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase. Haló, jsi tam? Nejspíš jo, mám mě kůže zase po hlase.

0: citem? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.
1: Haló,
0: jsi tam? Nejspíš jo, mám mě kůže zase po hlase.
1: Haló, jsi tam?
0: Za pár dní už tě vánek prvně za zebe.
1: Haló, jsi tam?
0: Jak tu jsme, všichni těšíme se na tebe.
1: Haló, jsi tam?
0: Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.

Poslouchali jsme olomouckého písničkáře Semiše a píseň z jeho prvního alba Kousek za městem. Vystřídá ho Mahan Mirarab, iránský kytarista a skladatel žijící ve Vídni, který představuje na novém albu Unspoken intimní autorskou hudbu inspirovanou perskou tradicí, jazzem i evropskou komorní hudbou. Většinu nahrávky tvoří solové skladby pro jeho charakteristickou dvoukrkou kytaru, občas doplněné violončelem, kontrabasem či zpěvem. Album odráží osobní i politické zkušenosti autora a citlivě spojuje perské hudební kořeny se současným evropským jazzem.

Máme 14 hodin a 30 minut. Od mikrofonu Proglasu vás ve čtvrtek 11. června zdraví Alena Rubášová. A jaký bude náš nejbližší program? Do 16 hodin poplujeme v odpoledním proudu písní, zpráv a pozvánek na akce. Mám tady třeba pozvánku do Písku, Kunštátu či Luhačovic. V 16 hodin naladíte hitparádu Milana Tesaře. Od 17.10 si v repríze připomeneme Za 5.5 Petra Viziny. Pořad má podtitul Tajvan je pro Číňany nadějí, že lidská práva nejsou výsadou západu. Mši svatou dnes přenášíme z kostela Panny Marie Sněžné v Praze od 18 hodin a od 19.15 se můžete těšit na Jak se vám líbí a rozhovor s maďarskou skupinou Cimbali Band. Příjemný poslech všech našich pořadů.

Milostnou báseň evangelického faráře Miroslava Erdingera zpíval Roman Dostál. Předsedou Rakouské biskupské konference zůstává arcibiskup ze Salzburku Franz Lackner. Zvolen byl na plenárním zasedání episkopátu v Mariazell a ve svých 69 letech tak vstupuje do druhého šestiletého funkčního období. Místopředsedou se stal znovu linecký biskup Manfred Scheuer.

To byl Jan Nedvěd mladší a kapela Příbuzní. Osová býtýška na Žďársku získala titul Vesnice roku kraje Vysočina. Hodnotitelé ocenili především výbornou spolupráci mezi obecním úřadem, farností, diecézním centrem života mládeže Mamre a zájmovými spolky. Obec o zhruba tisícovce obyvatel zaujala také kvalitním a dostupným zázemím pro všechny skupiny obyvatel. Na konci minulého roku dokončila moderní nízkoenergetickou budovu pro dětskou skupinu. K dispozici jsou knihovna, zdravotní středisko, sportovní a kulturní zařízení i naučná stezka. Podle vedoucího centra mladých Mamre, kněze Jana Patyho Pavlíčka, je právě vzájemná spolupráce a schopnost domluvit se napříč komunitou jedním z důvodů, proč obec na hodnotitelskou komisi zapůsobila.

0: O králiči Nore nám zpívala Míma Krajčová. V kostele svatých Janů v centru Brna u minoritů připravují na tuto sobotu den se svatým Františkem, hlavní oslavu 800. výročí jeho narození, alespoň co se Moravy týče.
1: Sobotní den se svatým Františkem je taková hlavní oslava 800 let svatého Františka tady na Moravě. V Čechách to potom bude v říjnu. A je to pro všechny příznivce nebo přátelé svatého Františka. Budeme společně slavit mši svatou z provinciála minoritů doktorem Pavlíkem. Pak tam bude přednáška našeho bratra Šebestiána, youtubera na téma františkánská trojnožka. A kromě dalších neformálních setkání, tak zakončíme chválami z Brno Worship.
0: Zve františkán Bernard Ondřej Mléčka.

Budu zpívat žalospěvy, budu psát nářky na stěnu, budu pít lektvary, co tě přivolají. Budu ti nadávat, budu tlouct pěsma o skálu, až mi z kloubů poteče krev, budu si přát.

Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbej bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Čtvrteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme v následující půl hodině? Knihovna Václava Havla si zvolila novou dozorčí a správní radu. Dagmar Havlová ale tvrdí, že o tom neměla tušení, jak to bude s knihovnou dál. Rusko zdvojnásobuje nebo strojnásobuje velikost svých základen na severu Evropy. Vyplývá to z velké analýzy satelitních snímků, kterou přinesla severská média. Vojáci tam ale spíš zatím chybí. I na to se podíváme podrobněji. A o zdravotních rizicích a prevenci se před cestou do zahraničí informuje méně než desetina cestovatelů z Česka, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos. Co by měli lidé před cestou vědět a s kým se můžou poradit? Teď jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Pěkné odpoledne. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
4: Hlavní změnou je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
5: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: A konfliktu na Ukrajině se budeme věnovat i v dalším vysílání odpoledního Plusu. Zaměříme se na analýzu satelitních snímků, podle kterých Rusko zvyšuje počty a obsazení základen na severu Evropy. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Merava.
6: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
3: Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Sudánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušili několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
7: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
3: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut celkem za necelých 50 tisíc korun. U kláštera na Jižním Plzeňsku vjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Hasiči autobus zajistili a stabilizovali pomocí dvou navijáků. Pro cestující je zajištěna náhradní doprava. Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraně donesl k registraci u příležitosti zbraňové amnestie. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
8: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kilogramů a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Český rozhlas.
3: Jak to vypadá v 15 hodin a 7 minut na silnicích na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na 192. kilometru vyšetřují nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Slatinu na kilometru 198 a je na 25 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 9. kilometru. Zhruba hodinu se jede na Pražský okruh za sjezd na Ořech. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6. Za Ořech pojedete 50 minut, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco v noci bude většinou polojasno, nad ránem bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a postupně se v Čechách přidá občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku, kde bude zpočátku místy i polojasno, se až odpoledne čekají výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18, na východě bude zítra až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Hrála nám slovenská skupina Katý. Nahrávka byla z roku 2022. Celostátní přehlídka duchovních písní Kantáte rozezní tuto sobotu Luhačovice. Akci organizuje křesťanská sportovní organizace Orel. Organizátorka Hana Šléglová pro Glasu popsala historii přehlídky.
1: Setkávání sborů farnosti v Luhačovici má tradici již od 60. let. Dříve bylo pod hlavičkou Československé strany lidové a v 90. letech tuto přehlídku Orel obnovil. Hlavní zásluhu na tom nesla sestra Věra Haluzová, výrazná osobnost folklorního života v regionu Luhačovickém. Jejím záměrem bylo vyvést křesťanskou píseň z kostelu a vyjít ven mezi širokou veřejnost a ukázat krásu písní, které oslavují Boží dílo. A my se snažíme na tuto tradici navázat a udržujeme ji dál. Tento náš počin je orelskou oslavou Mezinárodního dne hudby, který se 21. června slaví po celém světě.
0: Na co všechno se mohou návštěvníci letos v Luhačovicích těšit, to shrnuje Hana Šléglová.
1: Letošní ročník tradičně zahájíme v 11 hodin mši svatou v kostele svaté rodiny. Poté se přesuneme na Lázeňské náměstí, kde bude od 12 hodin 30 minut koncertovat dechová hudba Komňané. Poslední skladbou v jejich programu zazní orelský pochod vzhůru Orle Slovansky a tím vlastně nám uvedou zahájení naší přehlídky. Poté už bude normálně náš program, takže vystoupí jako první děti z malé školy Vizovice, dále budou následovat dámy z Hučínského pěveckého sboru a první půl završí scholička Staré město. Potom máme takovou vsuvku, kdy budeme vyhlašovat výsledky výtvarné soutěže, které jsme letos měli vyhlášeno jako moje nejoblíbenější zvířátko na počest svatého Františka. Takže odměníme dětičky a v druhé půli vystoupí duo Monika a Majka z Domanína. Dále k nám přijede obrovský sbor 30 zpěváků, mužský pěvecký sbor Gorol z Jablunkova. A jako poslední vystoupí slavit čínské dcérky aj ogaři a nakonec jejich programu zazní orelská modlitba o zdroji pravdy.
0: Řekla pro Glasu Hana Šléglová, pořadatelka sobotní přehlídky duchovních písní Kantáte v Luhačovicích.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Kdybyste tak věděla, co si všecko představují, když se na vás dívám.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Tak to bylo Stříbrné plátno a kapela Epidemie. Město Písek zítra a v sobotu pořádá tradiční městské slavnosti Dotkni se písku. Multižánrový festival nabídne program na 7 scénách v centru města a přilehlých ulicích. Zazní například koncert Anety Langerové, Martiny Pártlové nebo kapely Tata Boys. Další informace doplní dramaturg Josef Kašpar.
3: Ten hlavní program probíhá na Velkém náměstí, kde se v té první části vždy představují místní soubory, ať už taneční nebo hudební. Další program probíhá v Palackého sadech, kde se zaměřujeme hodně na děti, na rodiny s dětmi. Čeká na ně například putování s dinosaury, různé workshopy, mini akademy, kde jsou hry pro děti, škola žonglování a tak dále. Pokud by vás zajímala historie, tak můžete přijít na Fignerovo náměstí, které je v těsné blízkosti Píseckého kamenného mostu, této krásné památky, kde bude probíhat dvoudenní historický program, zaměřený spíš na středověk. Máme připravený také program pro mladší generace na Alšově náměstí, kde se představí různé hudební kapely, ať už místní nebo také z jiných regionů, z různých soutěží. Zajímavostí celé akce je, že druhým rokem budeme mít také pódium, pokud nám to dovolí počasí, na řece Otavě, kde bude ponton, kde třeba vystoupí Pavel Šporco se svým programem Rebel with the Blue Violin.
2: Upřesnil Josef Kašpar, dramaturg městských slavností Dotkni se písku. Všechny informace najdete na webových stránkách akce.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím od tvá znamení, můj pane.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Jsme tu s vámi i v 15 hodin a 31 minut. Posloucháte tedy Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 11. června. Podle katolického kalendáře je památka svatého Barnabáše, kyperského rodáka, apoštola a mučedníka, ochránce před smutkem. Před 120 lety zemřel houževnatý badatel a pedagog, filolog a národopisec František Bartoš. Čtvrtstoletí uplynulo od položení základního kamene trapistického opatství Nový dvůr na Toužimsku. Právě před 13 lety zemřel herec Jan Kašpar z divadla Járy Cimrmana, spoluzakladatel svazu paraplegiků a centra Paraple. 20 let kněžství si dnes připomíná želivský premonstrát pater Matouš Peter Kušnír. A dnešní oslavenci 64. narozeniny slaví někdejší vedoucí české redakce Radia Vatikán, jezuita pater Milan Glázer. 72 let se dožívá emeritní převor mezinárodní ekumenické komunity ve francouzském Téze bratr Alois Lézer. A 76. narozeniny má dnes malíř, sochař, restaurátor a pedagog Jaroslav Šindelář. Svátek mají muži a chlapci jménem Bruno, pochází z němčiny a znamená snědý, opálený či brunet. Srdečně blahopřejeme. No a jaký bude náš další program? Už za 30 minut, lépe řečeno za méně než 30 minut, naladíte hitparádu Milana Tesaře a od 17 hodin a 10 minut si pak v repríze můžeme připomenout pořad Za 5-5 Petra Viziny. Má podtitul Tajvan je pro Číňany nadějí, že lidská práva nejsou výsadou západu. Mši svatou od 18 hodin přenášíme z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, jako tradičně ve čtvrtek, a od 19.15 se můžete těšit na Jak se vám líbí a rozhovor s maďarskou skupinou Cimbali Band. Dobrý poslech všech našich pořadů.

0: Píseň Zuzany Navarové zpívala Marie Putnerová. Celorepubliková akce Víkend otevřených zahrad má tuto sobotu a neděli zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, veřejných prostorech a má také prezentovat zahradnický obor. Program se skládá z komentovaných prohlídek i hudebních či divadelních představení. Garant akce Přemysl Krejčiřík na dotaz Proglasu shrnul.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřená, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.
0: Uvedl Přemysl Krejčiřík, garant víkendu otevřených zahrad konaný nadcházející sobotu a neděli.

0: Poslouchali jsme americkou kapelu Punch Brothers. Lidová i umělecká řemesla a ušlechtilé koně slibují svátky řemesel v Kunštátě na Blanensku. Tuto sobotu a neděli v tamní panské zahradě nabídnou program pro všechny generace. Za organizátory hovoří Irena Kupková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešeno z koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska Dragonský pluk číslo 2 Eduard Graf von Paar. Co bych vám doporučila, nepromárnit vystoupení na kolbišti. Byl by to frýský kůň a španělský kůň pod vedením Vendulky Šponarové, trénink rančovního koně a ukázku práce s bičem vám předvede Ondřej Houška, koně ve volnosti s Miloslavem Simandlem, ranč u divoké růže pro vás připravil ukázku zápřehu dvojstřeží a čtyřstřeží a samozřejmě Štvanci a Dragonský klub číslo 2 Eduard Graf von Paar s ukázkou výcviku k rysníku.
0: V 17. ročníku akce se propojuje tradiční řemeslo, odvěké soužití člověka s koněm a letos i historická provázanost Evropy.
1: Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, kadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště. Ještě pozvu nejmenší návštěvníky. Jistě navštíví koutek s historickým dřevěným kolotočem, dobové atrakce, dětské dílničky.
0: Podrobnosti k programu akce i prodeji vstupenek najdete na webu svátkyřemesel.cz.

proč mi neodpoví, proč prapory vlkodlaků mají být.

proč prapory vlkodlaků mají bílý krajkový

Kapelu Nezmaři jsme poslouchali na nahrávce z roku 1987. Vystřídá je španělská skupina Cabra.

Na Proglasu začíná hitparáda s pořadovým číslem 1526. U jejího poslechu vás vítá Milan Tesař. Ani dnes nebudou chybět pozvánky na koncerty, informace o nově vydaných albech, o našich hudebních pořadech nebo anketa a samozřejmě písničky. Těch bude jako obvykle 12. První tři jsou nově nasazené a ostatní postoupili díky vašim hlasům z minulého kola. Připomenu, že z námi nabízených písní vybíráte tři, které jsou vám nejsympatičtější a udělujete 3, 2 a 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Začínáme na 12. místě se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a jejím duchovně laděným albem Coração, což portugalsky znamená srdce. Posloucháme skladbu Raj srdca.

Každá ze tří nových písní bude dnes v jiném jazyce. Začali jsme se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a s písní Raj srdca. Moře dní je skupina z Ostravy. V těchto dnech vydává nové album Barevná továrna, které obsahuje 9 nových písní. My si poslechneme 10. Skladba Ořechová čarodějnice totiž na albu nebude. Vyšla jako takzvaná B strana singlu Alžběto, což je úvodní píseň z alba. Takže místo 11. Moře dní a Ořechová čarodějnice.

Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na společné album italského akordeonisty Riccarda Tesiho a flétnisty Paola Zampiniho nazvané Game Rock. Folkroková skupina Vabivod ze západních Čech vydala album Na mapách. Skupina Lucky Mary Střebíče má novinku Kind of Mind a skupina Něco Něco vydala nové album s názvem Majonéza. My budeme na 10. místě poslouchat Céline Bossu, francouzskou zpěvačku, usazenou na Valašsku. Po delší době vydala nové album s názvem Ma vie en chanson, Můj život v písních. Skladba, kterou nasazují na 10. místo, se jmenuje Que revienne l'été, Ať se vrátí léto.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Poslouchali jsme tři nové písně dnešního kola hitparády na Proglasu. Ivanu Mer ve skladbě Ráj srdca, skupinu Moře dní a její ořechovou čarodějnici a Céline Bosy a skladbu Revient l'été, ať se vrátí léto. Naše anketa se minulý týden týkala názvu fiktivní básnické sbírky. Za chvíli se k ní dostaneme, ale já teď vyhlásím novou anketu, také takovou hypotetickou. Představte si, že organizujete hudební festival podle svého gusta. Jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Případně uveďte jakékoliv další podrobnosti. 9. místo Petr Linhart a Železniční most.

miláčku za to zvíře, nehabej mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou

Představte si, že byste teď dopsali básnickou sbírku. Jak by se jmenovala? Na to jsem se vás ptal před týdnem. Posluchačka Tereza napsala: přemýšlela jsem o anketní otázce, ale moc nápadů jsem neměla. Alespoň jsem vzpomínala na básnické sbírky, které znám a nějak mě zaujaly. Nakonec jsem si řekla, že kdybych někdy dokončila svou vlastní sbírku, pojmenovala bych ji Raní svět, a určitě proto, že jsem raní typ. Ráno jsem schopná vidět a vnímat zdaleka nejlíp a snad i nejintenzivněji prožít věci, které bych možná snad mohla převést do básní. Je to ovšem teorie. Spíš mě napadají příběhy, ale tam by se ten název dal použít také. Před námi je teď skupina Hrdza ze slovenského Prešova. Po 6 kolech jí měníme píseň. A tak dnes z alba Čo mi je, to mi je, poprvé zazní píseň Vretienko.

0: Zvu vás na koncerty. Festival Oberfest bude probíhat v pátek 12. a v sobotu 13. června v Brně Obřanech. Vystoupí na něm například Severní nástupiště, Dan Vertigo, Duo Kyšperský Háblova, Petrovsky a další. Dobročinný koncert Petra Lipy se koná 14. června v baru Jasmine v Brně, Holandská 12. Vstupné poputuje na dětský hospic Dům pro Julii. V pondělí 15. června od 16 hodin se v Brně na Moravském náměstí u jezdecké sochy Jošta Lucemburského koná happening Maratonu hudby Brno. Spolu s dalšími organizátory představíme program festivalu, který se uskuteční od 6. do 9. srpna na různých místech v Brně. Na happeningu zahrají kapely Kumbalu a The Petersons. V divadle Husa na provázku v Brně představí v pondělí 15. června své nové album jazzová skupina Sakoby. Jednodenní festival jazzové nádvoří se koná v úterý 16. června od 15.30 na nádvoří divadla Husa na provázku v Brně. Zahrají mimo jiné Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal ansámbl, Matuš Jakab, Čic Undestet a další. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Festival Valašský špalíček bude probíhat od 17. do 20. června ve Valašském Meziříčí. Letos na něm vystoupí například Michal Pavlíček, Robert Křesťan a trapeři, Vladimír Merta, Trojka Zuzany Homolové, Dáša Voňková, Jiří Dědeček, Milan Kašuba nebo Glenn Hansard. Duo Kale a Jakub Šimanský mají společný koncert 18. června na venkovní scéně brněnské Kafary. Skupina Poutníci zahraje 18. června v Pozlovicích u Luhačovic. Vlasta Redl má 19. června koncert v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Skupina Lucky Mary představí své nové album v divadle Husa na provázku v Brně 19. června. Pavel Čadek má koncert 25. června v letním kině v Brně na Špilberku. Písničkář Jan Řepka vystoupí 26. června v Praze v Balbínově poetické hospůdce. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboni letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. Místo 7. Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlí dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U 9. kontroly pak vybavím si maně, čím, že mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janta. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny, jo a taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: vánice se blíž,
2: mapník dobře schrej,
1: noce kradmo půl.

0: hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k stráním na severní straně, na týžní, jak jsem se znal dráhou drandějí saně.
1: Hola hej, hranice se blíž, mapník dobře skrej,
0: noc se kradl.

Zvu vás k poslechu našich dalších pořadů. V pátek 12. června bude hostem pořadu Jak se vám líbí písničkář a adventistický farář Roman Hampachr. Rozhovor se sopranistkou Sašou Polárčik uvedeme v sobotu po 15. hodině. Je to pořad o tvorbě svaté Hildegardy z Bingenu, ale také o životě s rakovinou a o umírání. V pondělí 15. června nám své nové album představí skupina Lucky Mary, bude to v 19.15. V úterý v tutéž hodinu budeme hovořit s folkovou skupinou The Folks, ve středu si představíme kapelu Nerost a ve čtvrtek 18. června bude naším hostem Zdeněk Vřešťál. V pořadu Slyšte lidé vás budeme v sobotu 13. června zvát na 60. ročník festivalu Porta do Řevnic u Prahy. Do finále Porty se letos dostala i skupina Mňau Mňau Band, kterou jsme před chvílí poslouchali. Šestí jsou v naší dnešní hitparádě Žamboši a píseň Teorie

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Začíná období festivalů a i já budu příští dva týdny dělit svou práci mezi kancelář v Brně a hudební akce, v tomto případě ve Slezsku. Konkrétně příští týden byste mě mohli potkat na Slunovratu v Opavě a v dalším týdnu pak v Ostravě Porubě na Czech Music Crossroads. I proto příští dvě hitparády bude připravovat kolega Josef Javůrek. Teď jsme se dostali na páté místo hitparády Sylvie Krobová a Veronika na text Michala Horáčka.

Mám tu další pozvánky. Jihoafrický bluesový kytarista Gerald Clark má koncert v pátek 12. června ve Volini. Benefiční koncert skupiny Majerovy brzdové tabulky se koná 13. června ve Znojmě v Altánském paláci. Koncert podpoří nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Festival Slunovrat se koná od 18. do 20. června v Opavě. Letos na něm vystoupí například Glen Hansard, Mňaga a Žďorp, Půlup z Estonska, Hardo z Polska, Bratři Orfové, Dorota Barová, Anna Vaverková, Dorota Nuotová, Šádreš, Obyvatelé Cihlového domu nebo Karolína Kamberská s programem Vzpomínka na sestry Štajnovy. V sobotu 20. června ožije Lesopark Pintovka v Táboře akcí Po čertech velký potlach, která připomene legendární koncert století bratří Nedvědů na Strahově. Součástí večera bude trampský průvod městem a koncert táborských muzikantů, kteří věrně nastudovali tehdejší program, včetně známých písní, hostů i atmosféry velkého folkového setkání. Venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maraca i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Jak už jsme si řekli, festival Maraton hudby Brno bude probíhat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například francouzský kytarista Nguyen Le se třemi různými programy, rumunská dechovka Fanfare Čokerlia, slovenská zpěvačka Julia Kozáková, italský hudebník Stefano Saletti, kolektivní halucinace, páni času, sardinský trumpetista Paolo Frézu, danca z okultaž z Portugalska, Band of Hejsek a mnoho dalších. Čtvrté místo hitparády, zlínská skupina Tají ledy a píseň Kaktusy.

Posluchač Mirek se naší ankety zúčastnil s touto odpovědí. Po dokončení své básnické sbírky odhlédnu od psaní a první, co mě zaujme, je, jak po našem bytě létá moucha. Tak jsem se rozhodl, že svoji básnickou sbírku nazvu Moucha v bytě. Já děkuji a posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Milenu Šelemberkovou z Dolního Bousova. Gratuluji. Třetí je skupina Za koncem a píseň Beskydy.

0: Pokud se o prázdninách nebo kdykoliv jindy ocitnete v centru Brna, například na Zelném trhu nebo na Dominikánském náměstí, pak vězte, že k nám do Proglasu je to už jen nějakých 5 minut pěšky. Klidně se zastavte, rádi vám to tady u nás ukážeme. Adresa je Pelikova 2C. Na druhém místě máme Romana Dostála s Ditou Zangeovou Holou a píseň Samota.
1: Samota.

Dnes se v hitparádě loučíme s písničkáři Romanem Hampacherem a Vladimírem Mertou a dostatek bodů nenazbírala ani skupina Na boso. Vítězkou 15. 26. kola hitparády Na proglasu se stává Markéta Irglová a píseň Nameless Children.

A to je z dnešní hitparády na Proglasu téměř vše. Hlasujte pro 3 písně a vybírat můžete z následujících skladeb. Místo toho tvorí náruč plnuje. 12. místo zpěvačka Ivana Mér, píseň Ráj srdca.

0: aby nic nestratili, to až potom.
1: 11, skupina Moředni a Ořechová čarodějnice.

0: chlapci jdou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
1: Devítka, železniční most, Petr Linhardt.

0: vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k strání.
1: Sedmička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu. Hola.

0: na neurčito. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto. Kde zahálíš
1: teorie něhy, Žamboši, šesté místo.
0: Mám blues, že dějiny se v kruzích vinou.

0: kazatele.
1: Pětka Sylvie Krobová, píseň Veronika.
0: Ti přátelé se vytratí.

Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Tam si celý pořad nebo jen rekapitulaci můžete kdykoliv poslechnout. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Je to 17. hodina a s ní přicházejí zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Izraelského ministra Itamara Ben-Gvira. Fotbalovou reprezentaci čeká po 20 letech další utkání na mistrovství světa. Na pražském okruhu u Lohkova směrem na letiště komplikuje provoz nehoda. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách. Postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci pomocí koaliční většiny neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
3: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se jednání neúčastnil. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Český rozhlas v druhé polovině roku odvysílá mimo jiné projekt Slyšet Havla. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Kromě toho rozhlas chystá třeba i koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
4: Začnu kauzou Sokol. Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kterou bych zmínil, a my jsme ji také slíbili už v minulosti, že ji chceme zpracovat, to je kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
1: A v létě Český rozhlas se nabídne mimo jiné živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem na festivalu Colors of Ostrava. V lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Střelmistři použili na řízený odstřel téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
5: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
6: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
7: Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
6: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
8: Čeští fotbalisté rozehrají mistrovství světa, bude to pro ně druhé v samostatné historii. V mexické Guadalajaře vyzvou Jihokorejce ve 4 hodiny ráno. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pravidelné vstupy uslyšíte také z 5. finále Národní basketbalové ligy. Nymburk přivítá Pardubice už za necelou čtvrt hodinu. A fotbalista Ondřej Kryčfaluši přestoupil z Ostravy do belgického klubu Royal Union Saint-Gilloise. Odchovanec pražské Slávie odehrál v Baníku necelou sezonu. České 21 získal belgický vicemistr na základě výstupní klauzule, pokračuje Kryčfaluši.
9: Se mi líbí, jakou ten klub má koncepci, jakou má vizi do budoucna, jak pracuje vlastně s těma hráčema, jak je dokáže zlepšovat, takže tohle bylo asi to nejdůležitější, proč vlastně jsem tu nabídku chtěl přijmout hned.
10: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 162, velká bítež, osobní auta, potom čeká kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, různě pomalu, kde dvojce do Brna je to až na 50 minut. Pak další pomalu jdoucí fronta následuje na D1 za Brnem směr Vyškov od Slatiny z 202. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na 207. u Rohlenky, tam se posunuli do připojovacího pruhu, krátí se to. Na D1 přes Brno na Prahu velmi silný provoz. Po dřívější nehodě jede se pomalu od Slatiny k připojení od výstaviště přes 20 minut osobní auta. Na pražském okruhu z D1 na letiště se před exitem 19 stále tvoří kolona, v ní za sjezdem na Lochov na 15. kilometru nehoda přes levý a část pravého pruhu a sune se to od exitu 4 Písnice přes půl hodiny k Ořechu. Fronta před Ořechem je taky na okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 přes 20 minut. A v Praze v Blance směr Troja nehoda za sjezdem na Prašný most v pravém pruhu, proto dlouhé fronty před regulovanými vjezdy do tunelu, hlavně z jižní spojky od magistrály k Mrázovce přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Tolik zprávy. A teď publicistika.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Zprávy ze dvou sousedních zemí ve východní Asii mohou být pro nás alespoň někdy matoucí. V Číně a na Tajvanu se většinově mluví stejným jazykem, ale panuje v nich odlišný politický systém. Pevninská Čína považuje ostrovní Tajvan za odtrženou provincii. Tajvan zdůrazňuje, že je na rozdíl od Číny demokracií s ústavou a svobodnými volbami. Lidé na ostrově, přitom na pevnině, mají příbuzné či podnikají. Sami se ale stále častěji identifikují nikoli jako Číňané z Tajvanu, ale jako Tajvanci. Při poslechu pořadu Za 5-5 vás po návratu z Tajvanu vítá Petr Vizina. Chci se o Tajvanu dozvědět víc a doufám, že to bude zajímavé i pro vás. Naším průvodcem po Tajvanu bude česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Tajpeji Filip Nupel. Filip pracuje v organizaci nazvané Global Voices, tedy Globální hlasy. Jde o mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Mezi mnou a Filipem je rozdíl 7 hodin časového pásma. Na našem rozhovoru to doufám nebude poznat. Filipe, já vám přeju dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Já jsem se vzbudil už do české reality, vy jste se vzbudil do té tajvanské. Jak byste ji popsal?
4: No, je to velice zajímavá země, protože vlastně je součást kolonialismu a zároveň je to velice demokratická a svobodná společnost na okraji Asie, která žije vlastně pod vlivem i čínské kultury, i právě i té japonské, protože vlastně byla jako součástí japonského impéria 50 let na začátku minulého století, ale je to zároveň ostrov, kde žije třeba 20 milionů lidí, který mají různé identity a o tom asi se budeme taky bavit.
3: Určitě.
4: Ale hlavně si myslím, že nejdůležitější je právě je ten demokratický prvek, protože ať je to v Asii nebo v jiných částích země, tak vlastně ta demokracie teďka, dejme tomu, se nevede až tak dobře. Takže o tom se taky můžeme asi bavit.
3: Filipe, já jsem tam byl samozřejmě jenom chvíli, tam, kde vy žijete dlouhodobě, ale čeho se člověk ze střední Evropy všimne je, že když jdete po ulici, tak občas tam vidí nápis tady je podzemní kryt. A já jsem se ptal lidí, jestli skutečně počítají s nějakým vnějším nebezpečím, což by byla tedy ta pevninská Čína, která si na Tajvan činí nárok, jako s reálným. Vy sám počítáte s tím, že byste jednou musel běžet do krytu?
4: Je to zajímavá otázka a je to vlastně dvakrát zajímavá otázka, protože jsem taky nedávno byl v Ukrajině, v Kyjevě a v Oděse, kde jsou podobní nápisy všude ve městě. A člověk, když vlastně přijede do takové společnosti, tak na začátku se chová trochu jako, bych řekl, asi skoro jako mimoň, ve smyslu, že právě to bere vážně, že ať jede do Kyjeva nebo prostě na Tajvan, tak se o tom dozví a vlastně jak přijede, tak se ptá, tak jako co mám dělat, a kdyby byly nějaké prostě informace, že se máme někam schovat, tak jak to uděláme. A vlastně zjistíte po čase, jako třeba na Tajvanu, že lidi s tím žijou už vlastně od roku 49, když vlastně ta vláda z toho Kuomintangu utekla z té pevninské Číny, protože prohrála tu občanskou válku. Tak vlastně od roku 49 pevninská Čína hlásí, že prostě přijede na Tajvan a že takzvaně vrátí Tajvan do té pevninské Číny. Takže když se bavíte s Tajvancemi, tak vám řeknu, že podívejte se, my na to čekáme už od roku 49 a zatím se to nestalo. Je to samozřejmě, si myslím, takový trochu jako polužert a taky, jak vlastně lidi psychicky můžou přežít v takových podmínkách. A to jsem taky právě zažil i v Ukrajině, když samozřejmě v Ukrajině, tak ta válka je opravdu reální. Tady je spíš, si myslím, že lidi se obávají vlastně blokády, protože hodně lidí říká, že i kdyby pevninská Čína přijela na Tajvan, tak přece jenom, jak jsem říkal, tady žije 23 milionů lidí. A většina Tajvanců má samozřejmě jako různé názory o tom, co si myslí o Číně. Lidi, kteří takzvaně podporují pevninskou Čínu, tak spíš s ní chtějí obchodovat, ale nechtějí se stát součástí té pevninské Číny. To znamená, že čínská vláda by tady musela prostě pracovat s lidmi, kteří vlastně nechtějí být součástí té země. A to je, jak jsem říkal, třeba 20 milionů lidí. Ale hodně expertů, a to si myslím, že takový seriózní názor, že vlastně Čína by mohla prostě udělat blokádu, kdyby tady třeba nebyl internet na Tajvanu, protože to je velice digitální společnost, kde všechno funguje přes mobil, všechno je prostě online. A opravdu to není jenom obchodování a takové základní věci, jako otevírání dveří a já nevím, jak se člověk někam dostane. Tak pokud by tady nebyl prostě internet během pár dnů, tak si myslím, že ta společnost by to moc asi nevydržela. Takže
3: A je to
4: začne
3: reálný,
4: blokáda.
3: je to podle vás, Filipe, reálný scénář? Má Čína technologické prostředky, jak by tímhle způsobem mohla Tajvan, jak říkáte vy, odstřihnout od internetu?
4: Já nejsem vojenský expert, ale o tom se mluví a si myslím, že aspoň je to takový reálný scénář, protože tím pádem taky Čína by mohla dostat ten ostrov vlastně nezničený. Jo, že ty infrastruktury, na rozdíl třeba zase od té Ukrajiny, tak by jako nepostrádaly. Takže vlastně ta cesta tou blokádou se zdá takzvaně zajímavá pro hodně lidí, no. Ale nikdo o tom nic neví. Jak jsem říkal, tak lidi jsou tady zvyklí, že vlastně Čína vyhrožuje už víc než 70 let v podstatě.
3: Ještě déle, než my dva jsme na světě. Filip, já mám pro vás takovou hypotetickou otázku. Vy jste člověk, který mluví čínsky. V Tajvanu i v té pevninské Číně se čínsky mluví. Začal jsem tím, že jsme se Já jsem se zbudil v Praze, vy jste se ráno zbudil v Tajpeji na Tajvanu. Hledíte, jezdíte někdy do Číny?
4: Já jsem pracoval v pevninské Číně, hlavně v Pekingu, 10 let, od roku 2006 až 16. A důležitý v tom období jsou dvě věci. V roce 2008 byla olympiáda, první v naší době, v Pekingu, letní teda olympiáda. To znamená, že do té doby byla i jiná vláda s Hu Jintao. Pevninská Čína se snažila prostě se chtěla ukázat tomu světu víc takzvaně otevřeně. To znamená, že tam byl určitý prostor. Já bych neřekl, že samozřejmě, že by tam byla demokracie, ale byl tam prostor pro různé diskuze. Ale od roku 2012 tak vlastně se dostal k moci Xi Jinping a v té době se všechno změnilo. I pro cizince, i samozřejmě i pro Číňany. Takže od roku 18 vlastně už nejezdím do Číny. Ale v Pekingu jsem byl 10 let.
3: Nejezdíte, protože nemůžete nebo nechcete?
4: Já můžu, protože mám taky dvojí občanství, tak zrovna nedávno vlastně, protože teďka bude výročí 60 let diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou, pevninskou. To znamená, že třeba pokud máte francouzský pas, tak nepotřebujete vízum, na rozdíl třeba od Čechů. Ale tam nejezdím, protože zároveň taky už všichni moje přátelé, kolegové, ať jsou Číňané nebo cizinci, tak vlastně už se nenachází v Číně, protože nemůžou pracovat v tom sektoru jako média. Takže vlastně pro mě spíš je zajímavější být na Tajvanu a když říkáte, že mluvím čínsky, je důležité asi vysvětlit posluchačům, že vlastně pojem čínštiny, ať je to mluvený jazyk nebo psaný jazyk, to jsou různé věci. Oficiální jazyk je čínština, takzvaně mandarinština, ale v pevninské Číně jsou to zkrácení znaky a tady jsou na Tajvanu jako v Hongkongu tak tradiční znaky. A zároveň, a to podotýkám, to je velký rozdíl, že jsou různé čínské ne dialekty právě, ale jazyky. To znamená, že na Tajvanu oficiální psaný jazyk je samozřejmě čínština. Když ten jazyk je psaný, tak je vlastně jako sjednocený. Ale jakmile se mluví, tak třeba na Tajvanu se hodně mluví tajvansky. A já absolutně nerozumím tajvansky. Tajvansky dá se říct, že třeba je blíž k té vietnamštině. Jo? Takže já absolutně nerozumím, když lidi mluví tajvansky. Ale když pokud budou psát něco, tak si budeme rozumět.
3: To se dostáváme k té hypotetické otázce, která přichází teď. Vy jste se vzbudil na Tajvanu a já si říkám, jaké by to bylo, kdybyste se vzbudil v Číně a jestli byste poznal, kdybyste vešel ven na ulici, rozdíl. Vy už jste to popsal trochu tím, že v té psané řeči by to asi rozdíl byl, kdybyste viděl noviny třeba nebo tak. Ale co by byl takový hlavní rozdíl, kdybyste vyšel před svůj byt v Číně od toho, kdy vyjdete teď před svůj byt na Tajvanu? Čeho bychom si tak všimli?
4: No, jazykově, tak i když na Tajvanu se mluví mandarinsky, tak třeba v Pekingu, ale třeba na jihu Číny, tak třeba se víc mluví kantonsky, nebo v Šanghaji se zase mluví šanghajsky, což zase není dialekt, ale úplně jiný jazyk. Takže ta výslovnost se tady dost odlišuje. Třeba když tady mám kamarády z pevninské Číny, ať přijeli z Číny nebo prostě žijou třeba v Americe nebo v Evropě, tak jakmile promluví tak dvě, tři věty na Tajvanu mandarinsky, tak přece jenom Tajvanci hned poznají. A vy jste asi z pevninské Číny. Je to poznat. Ale samozřejmě to je jenom jazykově. Co se týká toho běžného života, tak bych řekl, že všechno je úplně jinak, protože Tajvan je vyspělá, není perfektní, ale je to vyspělá demokracie. A Čína, jestli měla nějaké naděje právě až do toho roku 2012, tak teďka ty naděje vlastně zmizely. To znamená, že v pevninské Číně nejsou základní lidská práva, není žádná základní demokracie, není svoboda projevu. A to samozřejmě, že má vliv na komunikaci, na chování lidí, a na to, že jestli člověk má strach nebo nemá strach říct svůj názor, jak je otevřený k tomu světu. Takže to jsou obrovský rozdíly mezi pevninskou Čínou a Tajvanem.
3: A k té situaci, kdy někdo otevře ústa, je jasné, že z pevninské Číny a přitom je na Tajvanu, jaké to budí pocity? Máte dojem, že je na místě určitá podezřívavost? Přece jenom je v logice věcí, že ta pevninská Čína chce nějakým způsobem ovlivňovat dění na Tajvanu ve svůj prospěch. Tak jestli třeba je tu nějaké podezření, nebo jestli prostě lidi takhle nereagují paranoidně?
4: No, jak jsem říkal, lidi jsou tady zvyklí na ty vyhrůžky, ale tady asi se musíme trochu vrátit do historie, protože jakmile skončila ta občanská válka v roce 49, tak vlastně na Tajvan přijelo asi tak 2 až 3 miliony lidí z pevninské Číny. To jsou etničtí Číňané, které byly v té armádě toho Guomindangu. Ale jakmile přijeli na Tajvan, tak musíme si vysvětlit, že vlastně Tajvan samozřejmě úplně od začátku tak do dneška žijou domorodci, kteří mluví svými jazyky, které jsou blíž třeba národům z Filipíny nebo domorodci z Austrálie, takže to je úplně jiná kultura, to jsou jiný jazyky. A asi od toho 17. století tak přijeli první etniční Číňané, většinou z komunity Hakka, která zase mluví svým jiným čínským jazykem. Takže to znamená, že od toho 17. století tak na Tajvanu žijou domorodci a samozřejmě etničtí Číňané. Ale ty se považují za Tajvance. A v roce 49, jak přijela ta armáda Guomindangu na Tajvan, tak těm lidem se říkalo, a do dneška se tady říká Wajshong, to znamená, že to jsou lidi z jiné čínské provincie, ve smyslu z pevniny. A když přijeli na Tajvan, tak vlastně to nedopadlo moc dobře, protože samozřejmě přijeli z pevniny a jak je to vždycky z periferie, tak se předpokládá, že lidi z periferie nejsou tak vyspělí a zase mluví jiným jazykem. A my zase jakoby z pevniny, tak tady představujeme tu tradiční velkou čínskou kulturu. To znamená, že z hlediska etnických Číňanů, kteří žijou tady už 3 století, tak ty vztahy už byly tenkrát dost takovým velkým napětí. A tady bohužel do roku 87 panoval takzvaný bílý teror, protože bylo stanné právo a nebyla žádná demokracie. Když člověk prostě kritizoval Guomindang vládu, tak se dostal do velkých problémů, to znamená i do vězení. Lidi zmizeli, byli zabití, byli všelijaký lágry. To byla taková ta tradiční prostě vojenská diktatura. A důležité je si vzpomenout, že vlastně do roku 87 tak na Tajvanu nebyla žádná demokracie a v roce 89 tak samozřejmě byl masakr na náměstí Tiananmenu v Pekingu. A právě proto je to zajímavé, když člověk zná i tu pevninskou Čínu, i Tajvan, protože vidí, že až do těch prostě do roku 87 až 89, jak vlastně dvě čínské mluvící společnosti se rozvíjí úplně jinak. Jo? Že prostě byla velká naděje a na Tajvan se to opravdu povedlo. Zase říkám, Tajvan samozřejmě není žádnou perfektní společností, ale to velmi vyspělá demokracie, která pokračuje v tom, prostě v tom hledání, co to znamená být Tajvancem, co to znamená demokracie, co to znamená lidská práva. A bohužel ty veškeré největší naděje pevninské Číny tak skončily tím masakrem v roce 89.
3: Filipe, já do toho teď trošku vnesu české hledisko nebo Čínu a Tajvan z pohledu z Česka. Nedávno vlastně, je to týden zpátky, byl takový malý, možná legrační konflikt, kdy na serveru Aktuálně vyšel článek, kde Tajvan, a ten se týkal literatury, nikoli politiky, a Tajvan byl nazvaný Čínou s lidskou tváří. A je to tak jako obrat, abychom si dovedli představit, že je to ta druhá
4: Ano.
3: Čína. A na to se ozval protest Tajvanců, že oni nechtějí být Čínou s lidskou tváří. Ač by si člověk myslel, že se ozve Čína, že nechce být Čínou bez tváře. Tak jak to vidíte vy z pohledu člověka, který z poloviny je Čechem? Nepromítáme si do té pevninské Číny, té komunistické Číny a do toho demokratického Tajvanu takové své fantazie, takové své nějaké předpoklady, víc než skutečnou realitu?
4: Je to dobrá otázka, to jsem nevěděl, ale nemůžu se nesmát, protože úplně stejná věc se stala nedávno ve Francii s velmi dobrým časopisem, který čtu už 30 let, Courrier International, a měl úplně stejný titul. A úplně, protože jsem novinář, takže já úplně chápu ty obě strany, protože z jedné strany právě si myslím, že lidi v Evropě to myslí dobře, že právě chtějí ukázat, že Tajvan není Čínou, ale asi čínskou mluvící společností nebo společností pod vlivem čínské kultury, která je demokratická, což ukazuje, že vlastně člověk může žít v čínskou mluvící společnosti, se cítit kulturně Číňanem a zároveň být demokratickým. Jo? Protože samozřejmě Peking hlásí, že třeba lidská práva, demokracie, to jsou západní pojmy, které nemají nic společného s asijskou kulturou. To je takový velký argument, který člověk uslyší třeba i v Singapuru. Ale samozřejmě, protože tady žiju už 2 roky, před pandemí a teď už rok, takže úplně chápu, když Tajvanci jsou skoro, aspoň někteří, jsou dost alergičtí na to, když říká právě, cizinec říká, že vlastně Tajvan je Čínou. Tady je to takový i politický problém, i samozřejmě jazykový, protože třeba v čínštině tak existují různé termíny, jak vlastně definovat

0: 71, tak vlastně Tajvan už není v OSN a místo Tajvanu tak je Čínská lidová republika. A to znamená ale, že Tajvan se nemůže zúčastnit hodně mezinárodních takových prostě setkání. Stačí připomenout, že o pandemii, když vlastně v době pandemii, tak OSN nepřizná, protože nepřiznává Tajvan jako samostatný stát, což samozřejmě je samostatný stát, takže vlastně nemohli třeba posílat ty vakcíny. Jo? To znamená, že na jedno 23 milionů je jakoby mimo zákon.
1: Jak to ten
0: I
1: Tajvan,
0: když...
1: promiňte, jak to Tajvan vyřešil tehdy, když neměl nárok na globálně rozdělované vakcíny?
0: No, to právě ukázalo, jak vlastně je to takový reální problém. To není jenom právě, že okay, nejsme jako přiznaní, tak nevadí, protože máme třeba zastupitelství všude a můžeme cestovat. Ale najednou se ukázalo, že z hlediska OSN tak těch 23 milionů občanů prostě neexistují. No, takže dostávali vakcíny třeba i v tom smyslu i z České republiky nebo ze Slovenska. Zase oni posílali roušky. Teďka se vyvíjí jako tajvanská vakcína, která, jak se ukázalo, je velmi dobrá, asi lepší než ta čínská. Ale to je taková tvrdá zkouška. A proto si myslím, že právě když úplně zase chápu, že to jsou čeští nebo francouzští novináři, tak to mysleli dobře s tou alternativní demokratickou Čínou, tak když to vnímáte z hlediska Tajvanu, tak je to vlastně urážka, protože vy chcete říct teda, že jsme součástí Číny, my nejsme.
2: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: To na nás klade dost velké nároky na rozlišování a na znalost historie. Tak jak by byste popsal Tajvan, abych já si ho dokázal vybavit a zapamatovat, když to tedy není Čína s lidskou tváří?
0: Já myslím, že důležitý prostě pochopit, že je to mladý stát, jako samostatný stát, který je právě pod vlivem i té tradiční čínské kultury, ale tak i japonské, protože 50 let bylo součástí Japonska. Ale třeba zase, jestli se můžeme vrátit k tomu jazyku, zase velká taková tradiční čínská kultura měla taky svůj literární jazyk, wenyan, na kterém se psalo, ale nemluvilo. A to zase, myslím, že to je zajímavý příklad, protože když Tajvan se stal součástí Japonska, tak se otevřely japonskomluvící školy. A to znamená, že jsou asi 2 až 3 generace Tajvanců, který poprvé, když šli do školy, tak to bylo do japonské školy. A to znamená, že mladá tajvanská literatura z minulého století se psala zase japonsky. Buď to tradičně čínsky, což je velmi složitý jazyk, takový jenom pro tu elitu, ale to takovou moderní literaturu, jaký chápáme třeba v Evropě, tak tady vznikla na Tajvanu japonsky. Jo? A což vlastně neexistuje jinde ani v Ázii. Takže opravdu ta japonská identita je velice silná. A jak právě třeba znám otázky kolonialismu z hlediska Francie, tak pro mě vždycky bylo velké překvapení, jak Tajvanci, ne všichni, ale opravdu obrovská část Tajvanců má velmi dobrý pocit, co se týká japonské kultury nebo jazyka do dneška. Což třeba, když třeba jste v Alžírsku, jo, nebo jinde v Africe, tak když se budeme bavit o Francii, tak to jsou úplně jiné dojmy a jiné názory. Ale tady Japonsko do dneška vystupuje jako příklad pokroku kultury velké. A samozřejmě tady je i velký vliv Ameriky, nejenom vojensky, protože Amerika v podstatě jako chrání Tajvan, ale zase, protože tady nebyla demokracie až do roku 87, nesmíme zapomenout, že hodně Tajvanců, kteří bojovali za demokracii, pokud tady neumřeli nebo nebyli mučení, tak utekli do Ameriky. A to znamená, že to demokratické hnutí, jak třeba známe ve střední Evropě, ten samizdat a všechno to, tak to vlastně vzniklo všechno v Americe. Takže vlastně to je taková země, která je otevřená, je to ostrov,

0: a jsou prvky aspoň tří velkých takových jazyků a kultur, jako čínská, japonská, americká nebo západní. A protože je to mladý stát, tak mně se tady hodně líbí, že tady furt si kládáme otázku o identitě. Co to znamená být Tajvancem? Jo, je to etnický pojem, je to jazykový pojem, je to politický pojem a jak vlastně se stavíme vůči Číně, vůči Japonsku, vůči Západu Americe.
1: Filipe, a já vím, že samozřejmě se na to nespecializujete, ale jaký by byl váš odhad? Myslíte si, že je možné, že ta velká Čína, ta pevninská Čína, si, ať už ji bude vést Xi Jinping nebo kdokoliv jiný, si jednou řekne, no tak dobře, tak Tajvan není naší součástí, pojďme to vynechat, tuhletu kapitolu, spokojme se s tím, že naše země je 285krát větší než celý Tajvan a nebudeme ji tedy považovat za tu součást veliké Číny. Je to možné?
0: Moc tomu nevěřím. Pokud bude prostě po Xi Jinpingu někdo jiný, tak možná všechno je možné v dějinách lidstva, ale zatím to takhle nevypadá, protože bohužel máme příklady i Maka a Hongkongu, které jsou taky jako velice malí ve srovnání s pevninskou Čínou, ale je to samozřejmě i součástí, teda teď se bavíme o Pekingu, z hlediska Pekingu, která jako z té pevninské Číny, která samozřejmě vytrpěla prostě i kolonizaci. Nikdy nebyla úplně jako součástí nějakého většího impéria koloniálního, ale samozřejmě, jak asi víme, tak ať to bylo Rusko nebo Japonsko nebo evropský státy, takže měli svoje nároky, kontrolovali velké části území. Takže samozřejmě to trauma té kolonizace ze strany evropských nebo japonských existuje. A komunistická ideologie to používá ve směru takového nacionalismu, ale si myslím, že to je nebezpečný, protože samozřejmě pevninská Čína teďka prožívá obrovskou ekonomickou krizi. Mladí lidi, kteří prostě mají diplomy, tak nemůžou najít práci. Nevíme, jak to dopadne s tou ekonomikou. Samozřejmě i válka v Ukrajině má velký vliv. Taky ve vztahu k Rusku. Takže samozřejmě hodně lidí říká, že třeba i vojenský, já nejsem vojenský expert, že třeba Čína aspoň teď, možná za pár let už by to bylo jinak, asi by nezvládla třeba právě nějakou válku na Tajvanu. Ale to je takový jako logický myšlení. Ale jak vidíme třeba i u toho Putina, tak logické myšlení je spíš možná pro nás takový jako vhodný. Ale takový lídři, jako je Putin nebo Xi Jinping, možná uvidí v tom jedinou možnost nějak zachránit vlastně svoji moc. A tím pádem, že samozřejmě víme, že válka vždycky jako sjednocí ten národ a protože pak je vojenský stav, takže všechno je možný. Takže to je taková velice otevřená otázka, kterou prostě tady se o tom hodně bavíme i na každém denním pořádku. Ale pokud je Xi Jinping v Číně, tak samozřejmě on furt hlásí, že musí takzvaně vrátit Tajvan, že to je takový historický úkol a že to bude, to ukončí to sjednocení těch čínských území. Asi tak.
1: Čili součást toho vyprávění komunistické Číny je ten nacionalistický koncept vzít si zpátky, co ty koloniální mocnosti si od té Číny ve své době ulomily pro sebe, je to tak?
0: Je to tak a samozřejmě, protože Tajvan byl součástí Japonska a jak asi víme, tak Japonsko válčilo v Číně a samozřejmě i Japonci zabili tisíce, stovky tisíce Číňanů, takže zase to trauma tam je obrovské. Ale jo, je to součástí toho narrativu, že prostě musíme ukončit to období a musíme být všichni jako v jednom státě.
1: A máte dojem, že takzvaný obyčejný pevninský Číňan, pro kterého je spíš důležitější, jestli sežene tu práci s diplomem, nebo jestli bude mít nový iPhone, že na tenhle ten narrativ slyší? Na tenhle to vyprávění, že je potřeba žít ve velké zemi?
0: Já myslím, že jak jsem žil 10 let v Číně, a co to týká Tajvanu, nebo třeba taky vztahu s Japonskem, tak hlavně Číni, kteří aspoň trochu cestovali, nebo třeba mluví jiné jazyky, které byly v Japonsku nebo na Tajvanu, i kdyby nebyly, tak většinou tomu narrativu nevěří a spíš jsou rádi, že existuje právě demokratická společnost, protože to znamená zase vydávání knih, které jsou zakázané v Číně, jo? Vývoj té svobodné čínské kultury, zprávy, noviny. Takže opravdu potřebují takový prostě nějakou alternativu. Já myslím, že obyčejný Číňan i dneska, když už 5, 6 let nežiju v Číně, spíš právě chce řešit čínsko-čínské problémy. To znamená právě, aby děti, nebo spíš dítě, protože byla politika jednoho dítěte, si našlo práci a aby splátili nějaký zpátky peníze do banky, protože si kupují drahý byt, aby přežili tu pandemii, během které zemřelo hodně lidí a nemohli prostě cestovat. Někteří lidi umřeli hlady, i třeba v takovém vyspělém městě jako v Šanghaji, protože Xi Jinping nařídil takovou tu velice přísnou politiku a z jednoho dne to zase jako zastavil a změnil. Takže lidi v Číně musí řešit tolik věcí. A já ani nemluvím o třeba, co se týká lidských práv, ale o prostě obyčejní věci, aby se mohli někam dostat, aby dostali jídlo, aby splátili tu půjčku, aby mohli případně vycestovat. Takže otázka Tajvanu je velice ideologická, ale když se bavíte s Číňany, a který vám věří, tak jako soukromně, osobně vám řeknou, že buď to nemají velký názor, anebo spíš, že by chtěli, aby Tajvan zůstal Tajvanem a demokratickým a že právě to může být součástí jiné Číny v budoucnosti, protože jak podotýkám, je velice důležitý, když třeba můžeme srovnávat s Ruskem a trochu s Ukrajinou, tak vlastně čínská společnost a kultura aspoň právě má tu výhodu, že má Tajvan jako alternativní model a že právě čerpá z té svobodné čínskou mluvící společnosti, ale třeba Rusko už to nemá. Samozřejmě se mluví třeba rusky i do dneška v Ukrajině nebo třeba v Pobaltí a tam jsou exilová média, takový vydavatelství, to funguje, ale to je velice důležité, aby to zůstalo, protože to si myslím, že je jediná naděje pro tu pevninskou Čínu.
1: Na Proglasu posloucháte pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím v Tajpej na Tajvanu Filipem Nubelem. Já jsem na začátku zmínil, že pracujete pro Global Voices, tedy globální hlasy, což je mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Lidská práva, vy jste to několikrát zdůraznil, když jste vysvětloval rozdíl mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, jsou tím rozdílem. Ale taky jste řekl, že jsou názory, že ten náš západní koncept individuálních lidských práv není úplně slučitelný s takovou tradiční asijskou kulturou. Co si o tom myslíte?
0: Já si myslím, že to je blbost. To řeknu tak, protože všichni jsme lidi. A když se narodíme, než vstoupíme do jakékoliv kultury nebo do nějakého jazyka, tak jsme si opravdu všichni podobní, rovní. Máme stejné problémy, stejné naděje a potřebujeme stejné věci. Pak do toho přijde náboženství, jazyk, kultura, politika a takový ty velké ideologie chtějí prostě nás mít pod kontrolou. A z toho pak právě vyplývá, že třeba někdo řekne, že lidská práva nejsou pro všechny. Jsou lidi třeba v Číně, kteří řeknou, že vlastně možná lidská práva jsou pro všechny, ale naše společnost k tomu ještě nedospěla a takové různé falešné argumenty. A právě Tchaj-wan je největším, asi nejlepším příkladem. A proto si myslím, že Xi Jinping opravdu chce mít Tchaj-wan pod kontrolou, protože my jsme tady dennodenní důkaz na Tchaj-wanu, že můžeme žít jako otevřenou společnost čínskou mluvící a zároveň mít lidská práva. Třeba tady, jak víte, my jsme se o tom bavili spolu i na Tchaj-wanu, myslím, že existuje trest smrti na Tchaj-wanu. Jo? Tady neexistuje třeba zákonu a azylu. Takže tchajwanská demokracie zdaleka není perfektní, ale o tom se aspoň mluví, jsou různé názory, o tom se debatuje i třeba o tom trestu smrti, jestli se to dá změnit, jestli můžeme mít nový zákon o azylu. To znamená, že právě ta společnost dokazuje, že můžeme v tom pokračovat, v té debatě a zjistit vlastně, co to znamená být demokratickým státem v 21. století, což vůbec není možné v Číně. A Tajvanci mluví čínsky, znají čínskou kulturu, mají svoji identitu a jsou součástí toho demokratického světa. Takže je to možné. A pro mě to je nejlepší argument.
1: Vy jste tak trochu zároveň definoval vaši práci pro Global Voices, tedy globální hlasy. Představuju si, že to je nějakým způsobem komentování a hlídání toho, kde jsou lidská práva porušována. Je to tak?
0: Je to tak, my se zaměřujeme, jak jste řekl, na lidská práva, digitální práva a svobodu projevu v takzvaném globálním jihu, což je taky takový pojem, který se těžko definuje. Třeba zajímavou otázkou je, jestli Tchaj-wan patří do toho globálního jihu,
1: Když
0: nebo
1: je
0: ne.
1: bohatý a je na východě.
0: Přesně tak, a nebo třeba jako Japonsko. Ale tak toto je asi na jiný pořad.
1: No, jestli vám do toho můžu skočit, tak
0: Jo,
1: myslím,
0: čekám.
1: že naši posluchači by tomu měli rozumět, protože křesťanské sociální učení i samotný papež František často mluví za země globálního jihu, za ty, které jsou ekonomicky znevýhodněné, které jsou takzvaně na druhém místě, které nemají ten hegemonní hlas v té světové rozpravě.
0: Já bych k tomu dotal taky velice zajímavou otázku, jestli pak pevninská Čína je součástí globálního jihu, protože z toho těží i ekonomicky, protože dostává ještě nějaké peníze třeba z OSN s bojem proti chudobě v Číně, protože jsou z části Číny, kde opravdu ještě existuje chudoba. Ale samozřejmě politicky, že pevninská Čína je na straně právě toho globálního světa, který nemá až tak velký hlas, který prostě není až tolik slyšet. My právě vycházíme z toho, z té jako zkušenosti, jak vlastně lidi žijou v tom globálním jihu a jak vnímají, ať to jsou lokální otázky, anebo mezinárodní. A samozřejmě já mám to obrovské štěstí jako šéfredaktor toho portálu, že dennodenně se bavím s kolegy, kteří žijou v Nigérii, Bangladeši, Indonésii, Brazílii, v Thajsku a poslouchám jejich názor. Říkám na jako vnitrostátní politické otázky, ale taky na mezinárodní otázky, jako změna klimatu nebo prostě třeba právě, jak se jejich země staví k Číně, k Americe, k Rusku, k válce v Ukrajině. A to je opravdu obrovský štěstí, protože můžu vnímat, jak vlastně to má dopad na ty společnosti v globálním jihu, což my máme obrovská privilegia, pokud žijeme třeba v Evropské unii. A pokud nevycházíme z té pevnosti Evropy, tak si vůbec neuvědomuje, co to znamená každodenní život právě v takových zemích. Jestli pak Tchaj-wan patří do toho globálního jihu, já se na to ptám tady a dostávám prostě různé odpovědi, že třeba ekonomicky rozhodně ne, protože třeba tady funguje výborně internet, prostě je to vyspělý stát. Člověk tady může chodit do nemocnice, je to v podstatě zadará, takže ty privilegia tady jsou, ale třeba co se týká uznání Tchaj-wanu jako stát. A jak jsme se bavili o tý, co se stalo během pandemie, tak to je zase úplně jiná otázka. Taky tady žije asi milion, něco víc než milion lidí z jihovýchodní Asie, kteří pracují třeba v továrně nebo pomáhají v domácnosti. To jsou lidi většinou z Vietnamu, z Indonésie, z Malézie. A ty si myslím, že můžeme souhlasit, že představují právě globální jih, i ekonomicky, i kulturně, i nábožensky, protože aspoň co se týká Indonésie a Malézie, tak to jsou islámské státy. Takže ten vztah k tomu globálnímu jihu tady existuje. A jak jsme se bavili, taky až do roku 87 tady nebyla žádná demokracie. Takže proto ta otázka, jestli pak Tchaj-wan patří do toho globálního jihu nebo ne, je velice zajímavá.
1: Filipe, dovolte mi nakonec být úplně osobní. Vy jste člověk, který má dvojí občanství, jste z česko-francouzské rodiny, mluvíte čínsky, jste vzdělaný. Vy byste vlastně mohl dobře si vydělávat v biznesu, mohl byste využít všech těch kompetencí a předností, které máte. Přesto se živíte tím, že se zastáváte lidských práv a živíte se novinařinou, která si nebude nejlukrativnější práce ve vašem okolí. Co vás k tomu vede?
0: Mě strašně baví poslouchat příběhy lidí. A proto mám to obrovské štěstí, že právě pracuji, kde pracuji teď, ale taky jako hodně cestuji. Dřív jsem pracoval i v jiných neziskovkách, i v Česku. A opravdu pro mě důležitý přes právě ty jazyky, a protože znám ty kultury a každý den používám 5 jazyků, ať je to pracovně nebo prostě v soukromí, tak přes ty jazyky mám tu možnost opravdu poslouchat ty příběhy a vnímat svět jinak. A to si myslím, že asi je to na tom to nejlepší. No.
1: A kdybyste měl označit téma, které pro vás je nejpalčivější, které je pro vás z nějakého osobního, společenského, historického důvodu, téma, na které kladete velký důraz, vy sám jako novinář?
0: Pro mě asi nejdůležitější je vnímat menšiny a právě hlasy a lidi, kteří nejsou v tom mainstreamu. Ať se to týká LGBT komunity, ať to jsou etnický, jazykový menšiny nebo i sociální. Já si myslím, že příznak vyspělé demokracie je, že jsme všichni rovnoprávný a máme, ale to nestačí, že třeba zákon hlásí, že máme stejná práva, když dost často nemáme stejná práva. Ale to nestačí. Právě ještě důležitější je mít prostor, a třeba přes média nebo přes tu občanskou společnost, aby ty hlasy byly vidět, slyšet. A to je právě příznak, myslím, té vyspělé demokracie, což máme částečně na Tajvanu a částečně v Evropě.
1: To byl pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím na Tajvanu Filipem Nubelem. Já moc krát děkuji za vaši velkorysost, za váš čas.
0: Já taky děkuji.
1: Ať se vám daří. Slyšeli jste pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný Tajvanu. Naším průvodcem byl česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Tajpej na Tajvanu Filip Nubel. Loučí se s vámi Petr Vizina.

Jako myšlenku na den zařazujeme část kázání, které v neděli pronesl emeritní biskup Vojtěch Cikrle během děkovné mše za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli v Lukově u Moravských Budějovic.

Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula, Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášeni za blahoslavené. Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů, prorůstá politické systémy, kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku. Míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa. A v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá, může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali.

Je to 18. hodina a s ní přinášíme mši svatou. Ta bude dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze a povede ji pater Filip Jan Radhouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, milí posluchači, dnes slavíme památku svatého Barnabáše apoštola. Je to předvečer, kdy budeme zítra slavit božské srdce. Srdce Ježíšovo a v sobotu, i když bude svátek svatého Antonína, budeme vzpomínat na nejsvětější srdce Panny Marie. Oba dva jsou zde s námi, abychom dokázali přijmout milost Boží a zapotřebí prosit o odpuštění našich hříchů a slabostí. A ty symboly, které nám představují jejich srdce, jsou tady proto, abychom se nebáli, ale abychom s otevřeností, důvěrou dokázali přistupovat k tomu prameni, kterým je sám Kristus. Litujme tedy svých hříchů, litujme svých slabostí, litujme své neznalosti a prosme, ať nás Pán očistí, omyje a uschopní. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého Barnabáše plného víry a Ducha Svatého k apoštolské práci mezi pohany. Probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Čtení ze skutku apoštolů. Velký počet lidí v Antiochii přijal víru a obrátil se k Pánu. Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, poslali do Antiochie Barnabáše. Přišel tam a viděl, jak Boží milost působí. Zaradoval se proto a povzbuzoval všechny, aby celým srdcem zůstali Pánu věrní. Byl to výborný muž, plný Ducha Svatého a víry. Tak byl získán pro Pána velký počet lidí. Pak odcestoval do Tarsu, aby vyhledal Šavla. Když ho našel, vzal ho sebou do Antiochie. V této církevní obci spolu pobyli celý rok a vyučili velké množství lidí, takže se v Antiochii ponejprv začalo učedníkům říkat křesťané. V antiochské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat k vnuknutí a učit. Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius, Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s udělným knížetem Herodem a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal. Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Nezhánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani opánky, ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje. A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj. Když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak co roznášíme po světě? Roznášíme pokoj Kristův? Samozřejmě, že také můžeme roznášet nepokoj. Jenomže není nepokoj, který je jenom špatný, je i nepokoj, který člověku dává sílu a energii posouvat se dál. Takový nepokoj je vlastně velkým požehnáním, ale paradoxně působí blahodárně, působí mír, působí skrze lásku. A myslím, že pokud jsem zmiňoval na začátku mše svaté, že zítra máme nejsvětějšího srdce Ježíšova a v sobotu nejsvětějšího srdce Panny Marie, že opravdu je to symbol lásky. A láska se projevuje nějakým způsobem. A Ježíš posílá učedníky, deleguje je, nechce si udělat věci sám. A běžte, vy běžte a hlásejte evangelium, přiblížilo se k vám nebeské království. Asi si moc nedovedeme představit tu situaci tehdejší doby, i když samozřejmě nějaká historická data a nějaké pohledy máme, ale vůbec to nebyla doba jednoduchá. Takže pokud bychom se chtěli, řekněme, podívat do té dnešní doby, tak možná najdeme spoustu společného, ale je tam zapotřebí odvahy. A odvahu člověk získává, když má jistotu. Jistotu, že ho někdo posílá, že je vyslancem, že ho někdo miluje. A Ježíš se svým probudeným srdcem nám dává jasně najevo, že jestliže nás posílá do tohohle světa hlásit evangelium, že nás v tom nenechává samotné. A že nás posílá do temnoty, to máme třeba i v tom evangeliu, kdy nám říká, slyšeli jsme to teď nedávno, vy jste světlo světa. Kdy se zapaluje svíce, kdy se zapaluje lampa, aby svítila? No určitě ne ve dne, ale v noci, v temnotě, aby svítila všem okolo. A jestliže apoštolové mají jít, pak mají jít v té důvěře, v lásku, že Bůh je neopustí. Neberte si sebou nic, co nepotřebujete, protože já se o vás postarám. To je v tom řečený úplně na prvním místě. Nebojte se, já jsem s vámi. A potom oni mají skutečně přinést nějaký ten pokoj do těch měst, míst, do domů, kam vstoupí. Jenom bych chtěl vidět, jak rozhodneme třeba o tom, kdo si zaslouží, aby k němu někdo přišel, podle jakých kritérií. Tohleto mě přišlo trošku takový jako zarážející v tom evangeliu. Ne, nemožné, samozřejmě, že víme, že jsou lidé, kteří pracují, fungují navenek, vydávají se druhým, akorát, že Bůh chce přijít všude tam, kde po něm někdo touží. Že by se to nezměnilo, ale možná mohlo doplnit. A vstupte tam, kde po té radostné zvěsti
lidé touží. A to je totiž taky pobídka pro nás, jestli toužíme po té radostné zvěsti. Věřím, že ano, i když pod nánosem všech těch událostí, které se dějí kolem, věcí, které nás zasahují, které nás třeba i nemile překvapí a můžou to být naše emoce, se kterými jsme si mysleli, že už jako jsme vypořádaný a že nás nemůže nic rozčílit. Může. Věřte tomu, že může. A že to není o tom, že budeme tak dokonalí, že všechno zvládneme, ale že budeme zakotvení v Kristu, že i když se s námi utrhne lavina všech možných emočních jako přemýšlení, takže věřím, že jsem v Božích rukách. A věřím, že jestliže člověk, který nese v sobě Krista, my jako pokřtění, když už se nám, a to jsme slyšeli v tom prvním čtení, říká tedy křesťané, Kristovci, takže když budeme mít v srdci Krista, tak skutečně, ať vstoupíte, kam vstoupíte, ať už jdete nakoupit, do Billy, do Penny, do Teska, nebo jdete koupit nový auto, nebo si jdete koupit nějakou novou zdravotnickou pomůcku, to je úplně jedno, nebo jdete přiložit do kamen, nebo zase jdete zalejt zahrádku. Všude neste Krista. Všude. A kde vidíte, že se děje něco, co není úplně uplňovatýho, nezapomeňte místo toho úsudku negativního, jdi mi z cesty, s tebou nechci mít nic společného, tak aspoň v duchu říct, a ti Pán žehná. Buďme těmi, kteří nesou požehnání tomuto světu. Nezáleží, že nebudeme velkým reflektorem, ale třeba i skřičkou. A třeba i právě to málo v těch našich lidských očích, v těch Božích, může znamenat víc, než si myslíme. A tak jsou jenom faráři povoláni k tomu, aby nesli radostnou zvěst? Jste to i vy, přátelé Zeleného údolí. A tak se tomu nebraňte a nakolik vám Pán Bůh dává možnost, tak ji využívejte, protože je to důležité. A i když si člověk někdy řekne, co já tady na tom místě dělám, tak možná je tady ta odpověď, Pán mě poslal, abych hlásal chudým radostnou zvěst.

0: A nyní s důvěrou prosme našeho Pána.
1: Pane, prosíme za tvou církev, za její jednotu, věrnost evangeliu a všem biskupům a kněžím vyprošujeme sílu na těle i duchu a tvou ochranu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme o nová kněžská a řeholní povolání.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme za farnosti, které jsou neobsazené nebo rozdělené.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pane, přimlouváme se za celý náš národ, zvlášť za politiky, vládní představitele a vůbec všechny, kteří mají moc. Prosíme o obrácení a osvobození z moci zla.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme za šikanované děti, za děti, které mají před sebou různé zkoušky, a hlavně za děti a studenty, kterým se nedařilo a nedaří, aby byli v rodině přijímáni s láskou a cítili podporu od svých blízkých.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Pane, do tvého milosrdenství odevzdáváme všechny trpící lidi, lidi duševně nemocné a umírající, a prosíme i o posilu pro ty, kteří o ně pečují.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Pane, prosíme za duše v očistci, zvláště za ty, za které se nikdo nemodlí.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Pane, prosíme o tvůj pokoj v našich srdcích a mír na celém světě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosíme za úmysl této mše svaté, za jednotu, vytrvalost v modlitbě a důvěru v Boží dobrotu pro všechny maminky ze společenství modlitby matek.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše diváky a posluchače, za ty, kteří jsou skutečně před nějakými zkouškami, před státnicemi i před úplně jinýma zkouškama, a prosíme tě, aby všichni obstáli.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Posvěť Bože tyto dary a naplň nás takovou láskou, jakou měl svatý Barnabáš, když nesl národům světlo Evangelia. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce. Zdávíme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty, pastýř věčný, svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš. Vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev, je uprostřed nás tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rozu svého ducha také na tyto dary a posvěti, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tých dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoje, svůj pokoj vám dávám. Nehlej tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Drazí posluchači a diváci, přijměte od nás od Pane.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ, také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě, a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, ty nám dáváš svátostní pokrm jako záruku, že nás voláš k věčnému životu. Veď nás, abychom podle příkladu svatého Barnabáše šli cestou, která vede k tobě, a jednou v plné míře dosáhli toho, co nyní konáme svátostným znamením, skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Milí bratři a sestry, posluchači a diváci, vidím tady svátek svatého Antonína, takže vás určitě zvu na svatoantonínskou pouť do Hájku, pokud můžete, bude jí sloužit v 11 hodin v sobotu náš bratr Jakub. Takže vezměte si deštníky, to je ideální, protože má ještě furt být tak nějak přeháňkově, ale nenechte se odradit počasím. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

18 hodin, 38 minut a s ní se zastavíme u hudebního zastavení. Uslyšíme několik duchovních skladeb od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, France Schuberta a Johannese Brahmse. Chlapecký sbor Winsbacher diriguje Karl Friedrich Beringer. Sbor Stuttgart pak vede Rupert Hubert a Bach Collegium Stuttgart Helmut Rilling. Přejeme příjemný poslech.

Zaposlouchali jsme se do duchovních skladeb Felixe Mendelssohna Bartholdyho, France Schuberta a Johannese Brahmse. Chlapecký sbor Winbacher umělecky řídil Karl Friedrich Beringer. Sbor Stuttgart vedl Rupert Huber a Bach kolegium Stuttgart Helmut Rilling. A teď už je tu 7:00 večerní a to znamená, že začíná náš pravidelný večerní zýváček. Já vás k němu, milé děti, zvu, tak doufám, že jste se pohodlně usadili nebo si lehli a budeme společně poslouchat nějakou pěknou pohádku.

Dnes uslyšíte, jak dopadl příběh panenky Šuplenky a panáčka Kopíráčka z psacího stolu babičky Františky. Tak, jak je vymyslela autorka Lenka Rošnovská, čeká je setkání se starým stolním telefonem.

0: Panenko, panáčku, ustupte prosím, dám si na stůl telefon. Je to starý a tudíž i vzácný telefon. Tak pozor, ať mi ho nerozbijete.
1: Neboj se, babičko, ani se ho nedotkneme.
2: Ani o něj pohledem nezavadíme.
0: No dobrá, dobrá, věřím vám. Hezky si hrajte a nezlobte.
2: K čemu takový telefon je? Jejda, to je legrační kolečko s čísly.
1: Kopíráčku, nech toho. Slíbili jsme babičce, že se telefonu ani nedotkneme.
2: Neboj, babička nic nepozná. Šuplenko, už vím, k čemu telefon je. Telefon je kolotoč. Pojď, vyskoč si do jednoho kolečka s číslem. Povozíme se.
1: Když já nevím.
2: Neboj se, bude to legrace.
1: Tak dobře, jednou se své

0: Jupí, panečku, to je jízda, jupí. Šuplenko, dívej, já se nedržím.
1: Drž se, kopíráčku, drž. Kopíráčku, pozor. A máš to. Vidíš, co jsi udělal? Schodil jsi sluchátko.
2: Tut.
1: Určitě tut. Jsme telefon rozbili. Babička tut. Se na nás bude zlobit.
3: Prosím. Prosím. No tak prosím, co si přejete? No tak, odpovězte. Vy lumpové, vy darebáci, okamžitě si přestaňte dělat legraci.
1: Kopíráčku, musíme sluchátko dát zpátky. Nebo nám zase bude nadávat.
4: Máš pravdu, Šuplenko. Popadni ho z jedné strany, já ho vezmu z té druhé a na tři ho zvedneme.
5: Raz, dva, tři, hej, rup!
4: To byla dřina.
1: To byla.
6: Díky, panenko a panáčku, cink, cink, ale už si se mnou, cink, nehrajte, cink. Nejsem na hraní, cink, cink, cink. Jsem na telefonování, cink.
4: Tak my si najdeme jinou zábavu.
7: Já, cvak, cvak, cvak. Já, pojďte si hrát se mnou, cvak.
4: Dobře, koníčku. Šuplenko, hop, pojedeme na výlet. Hije, koníčku, hije.
7: Cvak, cvak, cvak, cvak, cvak,
1: hije.
7: Cvak, cvak, cvak.

0: A teď, koníčku, projeď pod kalendářem.
1: Cvak, cvak, cvak, cvak.
2: Zhůru do tunelu.
1: Cvak, cvak, cvak.
3: Je tu tma.
1: Cvak, au, cvak. Do něčeho jsme vrazili. Cvak, cvak.
2: Vždyť jsou to babičiny brýle.
0: Vytáhneme je ven. Jdeme na to.
1: Cvak.
2: Fuj, ty jsou špinavé. Celé jsou zaprášené. Babička si je schovala do kalendáře a pak na ně určitě zapomněla. Já je očistím. Brýle, jak se vám žourá na svět? Je to lepší?
4: Ano, ano, je to lepší. Ano, už máme ostřejší zrak. Děkujeme.
1: Jíha, cvak, cvak, cvak, jedeme. Cvak, cvak, hrajeme si dál, cvak.
4: My si taky chceme hrát. Ano, ano, už dlouho si s námi nikdo nehrál.
0: Co pak s brýlemi se dá hrát? S brýlemi se dá tak akorát číst.
4: Ano, ano, čtení, čtení, to je zábava i potěšení. Avšak je tady možnost, že si budeme hrát na dostihy.
5: Hurá, dostihy!
4: Ano, ano, dostihy poběžíte okolo nás a přeskočíte naše dvě nožičky. Ano, ano, závodníci na start. Jedna, dva, tři, teď. To je vám podívaná. Jako první na trať vyběhl koníček se šíváček. Ano, ano, běží rychle a svižně, těsně za ním je kopíráček. A kde pak je šuplenka? Ano, ano, zaspala na startu. Hop! Koníček přeskočil první překážku a už se blíží ke druhé. Elá, hop!
2: Au! To je nadělení. Koníček skočil brýlím na nožičku. Jejda, vždyť on ji zlomil.
4: Au!
0: Nebojte se, brýle, to se slepí.
4: Ne, ne, to se neslepí. Už jsme dosloužili. Ne, ne.
6: Co se to tady děje? Kdo tady pláče? Vy si ubližujete?
2: Babičko, měli jsme nehodu. Hráli jsme si na dostihy a koníček se šíváček brýlím zlomil nožičku. Ale on nechtěl, vážně nechtěl.
6: Ukažte. Už to vidím. No nic, brýle musí k panu optikovi, jedině ten je opraví.
0: Babičko, nezlobíš se na nás?
6: I kde pak. Jen si myslím, že už jste si vyhráli až. Měli byste jít spát.
0: Ještě chvilku, babičko.
2: Nám se ještě nechce spát.
6: Bez řečí, děti, bez řečí. Vždyť jste toho dnes zažili až nad hlavu. Zachránili jste prázdný sešit od zloby a nenávisti.
2: Pomohla jsem kopíráčkovi se zlobivými kopíráky.
0: A já jsem přišel na to, že bez kamarádky Šuplenky je mi moc smutno.
6: Tak vidíte. Pojďte už spát. Uložím vás do vašich šuplíčků.
2: Ještě písničku, babičko.

usnuli. Opatrně zavřu oba šuplíky. Tak. I mě už únava klepe na čelo, také si půjdu odpočinout. A vy se, děti, jděte podívat, co všechno máte na svém psacím stole. Pořádně nahlédněte do šuplíčků, třeba tam na vás čekají šuplíkoví kamarádi, co si s vámi chtějí hrát.

Pohádku o panence Šuplence a panáčkovi Kopíráčkovi napsala Lenka Rožnovská a nahrávku režijně vedla Martina Pavlíková. Slyšeli jsme hrát, vyprávět a zpívat studenty i učitele střední pedagogické školy v Odrách. Panenka Šuplenka byla Kateřina Dubiášová, panáček Kopíráček Michal Lakomý, hudební spolupráce Ludmila Červenková, David Zindler, Miroslav Šůstek a Dan Maleňák. Zítra uslyšíme moldavskou pohádku o třech bratrech, kteří hledali poklad. A teď už je tu čas na večerní modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkuji ti za to, že každého z nás znáš jménem. Děkuji, že ti můžu důvěřovat, že můžu se na spoustě věcí poznávat, že ti na mě záleží. Moc tě prosím, potěš všechny lidi, kteří mají nějaké trápení, ať poznají, že ty o tom všem víš. Amen. Slyšeli jsme modlitby, slyšeli jsme pohádku a teď už je tu čas na nějaké pěkné písničky. Já jsem si pro vás teďka připravila písničku, která se jmenuje Balada o drakovi. Tak to jenom proto, aby těch pohádek nebylo dneska málo, a druhou z nich potom bude Doba ledová. Tak doufám, že vám není zima a pohodlně se usaďte a poslouchejte dál.

0: Maďarská skupina Cimbali Band propojuje tradiční cimbálovou hudbu s jazzem, balkánskými vlivy a vlastní autorskou tvorbou. V rozhovoru s kapelníkem Balážem Ungerem bude řeč o postavení cimbálu v lidové hudbě, o významu improvizace i o tom, jak skupina oslovuje publikum daleko za hranicemi folklorní scény. Dozvíte se také více o novém členovi kapely, o připravovaném albu a o oslavách 20 let existence souboru. Rozhovor s Balážem Ungerem vznikl v Budapešti v sídle hudebního vydavatelství Fono Records. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Milan Tesař. Začneme představením kapely, jejíž žánr jsme si už tak trochu popsali.
1: Yes, we play Hungarian-based.
2: Ano, hrajeme hudbu vycházející z maďarské cimbálové tradice, folk a world music, přičemž klíčovým nástrojem kapely je cimbál. Je to specifický maďarský a obecně východoevropský nástroj. Do naší hudby přimícháváme trochu jazzu, trochu balkánské hudby, trochu autentického maďarského folklóru a také skládáme vlastní písně.
1: We write songs.
0: Skupina Cimbali Band nám z alba Sabadon zahraje skladbu Katikata.

0: We are oriented the cymbalum based folk music.
1: Orientujeme se na lidovou hudbu založenou na cymbálu. Cymbál je velmi rozšířený na Balkáně, v podunajském prostoru. Používá se v bulharské hudbě, částečně i v srbském Banátu, v Rumunsku a Moldavsku. V Řecku existuje zvláštní nástroj zvaný santur, který je cymbálu velmi podobný. Santur je o něco menší, mívá zhruba 3 oktávy a nemá pedály, zatímco cymbál má 4,5 až 5 oktáv a pedály má. Pro hudebníky je to důležité. Pedály i větší rozsah znamenají plnější zvuk. V řecké a turecké hudbě se cymbál vyskytuje jen velmi vzácně.
2: Hovoří Baláš Unger z maďarské skupiny Cymbali Band, která nám teď zahraje skladbu Ere Gere.

0: The band is a...
1: Kapela vychází z obsazení podobného maďarské lidové kapele. Původně to byly jedny housle, brač, kontrabas, cymbál a klarinet nebo saxofon, někdy i bicí. My hrajeme v podobném složení. Jeden houslista, roli brače u nás v kapele zastává kytara, která hraje doprovod. Důležitý je kontrabas. Ten mám raději než baskytaru. Na kontrabas hrajeme někdy i smyčcem. Máme bicí soupravu a cymbál a také saxofon nebo klarinet. Vycházíme z původních kořenů, ale písně píšu já, včetně textu. S texty mi pomáhá moje kamarádka Linda. Písně pak dotváříme na zkouškách. Přinesu základ skladby, její původní podobu, napíšu kousek refrénu a další texty a členové kapely pak tu původní píseň společně rozvíjejí a dotvářejí.
0: The song. Mm-hmm. The original song. Mm-hmm.

0: Moderátor. V improvizaci nepoužívá jen jazzový jazyk, ale vnáší do ní i maďarský folklorní výraz. Já jsem hrál asi 3 roky, kolem roku 2002, se souborem Dresch Quartet. Improvizace mě tam velmi bavila, zejména ta, která vycházela z maďarské lidové hudby. Ostatně i staří tradiční hráči improvizovali. V Česku je to stejné, stejně tak na Slovensku, v Sedmihradsku i v Maďarsku. Je to důležité. Hudba tak vzniká pokaždé znovu, i když má stejnou formu.
1: Pokračujeme skladbou Mamikám.

0: Souvisí název alba svobodně také s improvizací?
1: Ano, souvisí to s vývojem autentické maďarské a balkánské hudby. Tento přístup je běžnější právě na Balkáně, v Maďarsku méně. Tam se lidová hudba často chápe spíš jako něco

0: muzejního. Hraje se autenticky a velmi podobně jako na původních nahrávkách. My ji hrajeme jen trochu jinak než originál.
1: Jaké publikum chodí na koncerty skupiny Cimbali Band?
0: Rádi bychom oslovili co nejširší publikum, co nejvíc lidí. Nejen posluchače maďarské lidové hudby, tanečníky a hudebníky z této scény. Chceme hrát pro co nejvíce lidí a pro různé typy publika.
1: Další skladba se jmenuje Vándor, což znamená tulák nebo poutník.

0: Skupina Cymbali Band staví cymbál do nového kontextu. Reaguje publikum na koncertech právě na tyto nové role cymbálu?
1: Yes, the crowd is very likes the cymbal.
2: Ano, publikum má cymbala rádo. Je to nástroj s velkou atmosférou. Lidé se na něj dívají a říkají si, co je to vlastně za nástroj. Vidí hráče, spoustu strun, velký v uvozovkách stůl se 138 strunami. Co to je? Je to magický nástroj. Hrají na něj rytmus, melodii, doprovod i basu, všechno. Publikum cymbál opravdu baví.
0: Pokračujeme písní Pačirtáš, Skřivánčí.

0: Maďarská skupina Cimbali Band nám hraje ze svého nejnovějšího alba Sabadon, které je mimochodem její první bez zpěvačky. Více k tomu řekne opět Baláš Unger.
1: This is a long story. We have one singer in.
2: To je dlouhý příběh. Na začátku kapely jsme měli zpěvačku jménem Esther Sita. Ta se vdala a myslím, že kolem roku 2015 nebo 2016 s hudbou skončila. Potom jsme spolupracovali s Dórou, která je v Maďarsku známá popová zpěvačka, ale zajímá se i o maďarskou lidovou hudbu a hledala spojení s folklorními kořeny. Natočili jsme s ní dvě alba. Pak jsme spolupracovali s Alexandrou Horváth, romskou zpěvačkou ze Sedmihradska, z města Sfintu George. Původně zpívala romskou lidovou a populární hudbu. S ní jsme natočili jen jedno album, jmenuje se Gypsy Fusion. Poté jsme už hráli bez stálé zpěvačky. Dnes vystupujeme jen s hostujícími zpěvačkami, například s Agnes Hercku a Silviou Bognár, což jsou dvě známé maďarské folklorní zpěvačky. Alexandra je dnes manželkou našeho kontrabasisty a Dóry byla bývalou přítelkyní našeho houslisty. Takový je to příběh. Trochu bláznivý.
0: My si teď v jedné ukázce připomeneme spolupráci skupiny Cimbali Band se zpěvačkou Dórou Danič. Píseň se jmenuje Ast Gondol, tam myslela jsem.

0: To byla nahrávka z roku 2019. Jaká je současná situace v kapele Cimbali Band?
1: We have a new member.
2: Máme nového člena. Před měsícem k nám přišel nový klarinetista a saxofonista Domon Košberko. Je velmi talentovaný a velmi mladý. Má velký cit pro starou hudbu, pro jazz, maďarskou i balkánskou lidovou hudbu. Je mladý, talentovaný a je to skvělý člen kapely. Ano, plánujeme nové album, vlastně už na něm pracujeme. Mám domácí studio, takže máme čas na práci, nacvičíme jednu skladbu a když je hotová, hned ji nahrajeme. Potom jdeme do většího studia na mix a mastering. Doufám, že nové album bude hotové do Vánoc. Postupujeme tempem jedna skladba za měsíc. Máme na to čas.
0: My se zatím vrátíme k desce Sabadon z roku 2021. Zajímavé je na ní mimo jiné to, že buklet obsahuje zvláštní ilustraci ke každé skladbě. Jak tento nápad vznikl?
2: Máme dobrou kamarádku, grafičku, jmenuje se Dora. Je velmi citlivá k hudbě a je to výborná grafická návrhářka. Ke každé písni vytvořila jeden obrázek. Myslím, že je to dobrý nápad. Vytvořila 12 krásných obrazů, inspirovaných jednotlivými skladbami.
0: Další skladba z alba Sabadon se jmenuje Eux si sel, podzimní vítr.

0: Naším hostem je Baláš Unger, cymbalista a kapelník maďarské skupiny Cymbali Band. Kapela letos slaví 20 let existence, a tak se na závěr ptám, jak oslavy probíhají.
1: We call the oldest members.
2: Zveme si naše nejstarší členy. Minulý týden jsme hráli ve Fono v Budapešti se třemi různými hráči na akordeon a harmoniku. Se Slobodánem Vertetičem, prvním akordeonistou kapely, s Krunoslávem Agatičem, druhým akordeonistou, a také s výborným bluesovým hráčem na foukací harmoniku, Matyášem Pribojským. Publikum bylo skvělé a koncert se velmi povedl. Byl to návrat k původnímu zvuku z akordeonisty, což se mi líbí. Byla to opravdová oslava. Další narozeninový koncert chystáme ve městě Gödöllé, opět v podobném jubilejním obsazení. Přizval jsem houslistu Pála Ištvána Salonu, svého přítele, se kterým jsme spolupracovali na prvních dvou albech. Na tento koncert jsem pozval i Mihály Borbéje, velmi známého maďarského jazzového a folklorního klarinetistu a saxofonistu, který je dnes učitelem našeho klarinetisty Domiho. Zajímavé na tomto koncertu bude, že Domi a Mihály spolu zahrají tři různé skladby. Jednu srbskou, jednu sedmihradskou a jednu maďarskou. Pozval jsem také naši první zpěvačku Ester Sita, která žije v Gödöllé, a běžně ji na tyto koncerty zvu. Takové bude obsazení velkého květnového koncertu. Jinak máme hodně koncertů v Maďarsku, ale méně v zahraničí. Hrajeme občas na Slovensku, v Sedmihradsku a v Rumunsku, v Srbsku, ve Slovinsku na plážovém festivalu v Koperu a začátkem září pojedeme do Slovinska na židovský festival. V Maďarsku vystupujeme na těch největších akcích a máme za sebou mnoho různých festivalových vystoupení.
1: We play in Hungary the biggest festivals and we visit the world scene many different festivals.
0: To říká Baláš Unger z maďarské skupiny Cymbali Band. My si na závěr poslechneme skladbu Hazám, Hazám vlasti má z roku 2015, kdy s kapelou zpívala zmíněná Ester Sita. Rozhovor vedl Milan Tesař, finální zvukové zpracování měl na starosti Šimon Vítek. Budu rád, když mi dáte vědět, jak vás skupina Cymbali Band zaujala.

0: Osmá hodina večerní a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo hlavně v Čechách, postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Na ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Dnes o tom jednali zástupci zaměstnanců s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou a ministrem práce a sociálních věcí z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barty se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu řekl, že není jasné, jestli ministerstvo počítá se zaměstnanci, kteří pracovali na dohodě.
3: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery, co to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
1: Na úřadu vlády zůstane vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Se svými kolegy na ministerstvu bude komunikovat přes prostředníka. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Irán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší iránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil také Izrael, Saudská Arábie a další zúčastněné státy. Čas a místo podpisu dokumentu zveřejní brzo. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Díky ní je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
4: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
1: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě, informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraň donesl k registraci při zbraňové amnestii. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
5: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg. A je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Radiožurnál.
6: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
7: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
6: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka zvítězili v 5. finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku 3. titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu můžou rozhodnout v sobotu na východě Čech.
8: Kolona na D1 v Brně a nehoda na trojce u Kaplice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky se zpomaluje. Od kilometru 188 brzdí kamiony v pravém pruhu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se v levém pruhu zdržíte 10 až 15 minut a celou situaci popisuje náš zpravodaj.
9: Celní provoz na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Projel jsem teď úsek 194 až Kývalka. Ostatně zhruba od kilometru 188 ten provoz velmi houstné a...
8: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Měnčice nad Hanou hlásíte překážku. Na kilometru 245 stojí odstavené auto s poruchou, je to v zatáčce, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí dejte pozor za odbočkou na Bujanov. Vyprošťují tam nákladní auto z příkopu, policisté na místě, kolona se aktuálně netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

V dnešním pořadu vás redaktorka Iva Horká zavede na Vysočinu k paravoltyžákům. Tak se pohodlně usaďte, bude to jízda.

0: Velký úspěch oslavil 13-letý paravoltyžák Míra Coufal z Velkého Meziříčí. Na celostátním gala večeru České jezdecké federace získal prestižní ocenění jezdec roku 2025 v disciplíně paravoltyž. Za jeho úspěchem stojí nejen vlastní píle a odhodlání, ale také podpora rodiny, trenérky Magdy Jelinkové a týmu ze sdružení Ambra z Černé na Žďársku. O tom, jak dlouhá byla cesta ke zmíněnému úspěchu, si budeme povídat s Michaelou Burdovou ze sdružení Ambra. Vítejte u mikrofonu Rádia Proglas.
1: Dobrý den.
0: Pořadem vás bude provázet Iva Horká a o zvuk se postará Roman Kabelka. Paní Burdová, já přejdu hned k první otázce. Pokud byste mohla představit posluchačům, co to vlastně paravoltyž je?
1: Paravoltyž je spojení koně, gymnastiky na koni a určitých někdy i baletních prvků. Vychází i pravidly z sportovní voltyže, kde ovšem ty cvičenci cvičí ve cvalu. Paravoltyž se cvičí v kroku a stejně jako u jiných parajezdeckých nebo i paradisciplín jsou rozděleni cvičenci podle kategorií typu postižení a cvičí se na koni, který je postrojen madly a dekou a chodí do kruhu na lonži. Je to parajezdecká disciplína, uznaná jako oficiální disciplína v rámci České jezdecké federace. Původně, protože už to začalo někdy v roce 1994-1998, vzala pod křídla paravoltyž Česká hyporehabilitační společnost a začaly se prostě připravovat a pravidla a tak dále. Takže od roku 2007 jsou závody a i mistrovství republiky v této disciplíně.
0: Vaše sdružení se dlouhodobě věnuje hyporehabilitaci a paravoltyži. A já bych se vás ráda zeptala, jakou cestu u vás urazil právě zmíněný Mirek od prvních tréninků až k ocenění jezdec roku 2025?
1: U Míry to bylo takový typický v tom, že ty děti se specifickými potřebami začínají v hypoterapii nebo v hyporehabilitaci v pedagogické sociální praxi podle toho, co je potřeba. A v okamžiku, kdy už ta rehabilitace dosáhla toho maximum, co může udělat pro toho klienta, tak se nabízí další rozvoj pomocí vlastně parajezdecké disciplíny, která má obrovský vliv, co se týče sociálních dovedností, koordinace, pohybu, prostě ježdění po závodech i určitý odpovědnosti, vztahu k tomu koni. A takže po všech stránkách my to vidíme, jakým způsobem se ty děti rozvíjí.
0: A jak se k vám vůbec Míra dostal? Byla to iniciativa ze strany třeba jeho rodiny, maminky, anebo vaše?
1: Míra k nám přišel poprvé s střediskem rané péče, pro které my už x let poskytujeme hyporehabilitaci. Tak, jak oni seznamují rodiče s různými možnostmi rehabilitací. A takže začal jezdit na naše pravidelné odpoledne v hyporehabilitaci. No a postupně, jak jsme tady začali s paravoltyží, tak se postupně do toho začlenil. Vlastně to bylo takové pozvolné. A pak začali jsme zkoušet, jestli ty cviky dokáže, jak bude ochotný si je zapamatovat, dělat je tak, jak má. Je to náročný. V podstatě i na tu koordinaci, to nejde jenom, že na tom koni něco udělá, ale jak to udělá, jak má napnutý nohy, jak prostě je to gymnastika. Takže je to dlouhodobý a ty pokroky jsou pomalý, ale jsou, takže je to velmi motivační, jak pro ty cvičence, protože na těch závodech je dekorovan každý, kdo odcvičí, tak dostane prostě tu mašli a zazní jeho jméno, takže obrovský to má vliv. Myslím si, že i ty rodiny tím žijou, jo, že jedou na ty závody. Ne, že by to bylo bez nervů a tak dále. Víme, co je, kdo sportuje s jakýmikoliv dětmi, tak co to všecko obnáší. A tím chci vlastně i říct, že bez té spoluúčasti těch rodičů by to nebylo možné. Ano, máme koně, trenéra, toho člověka u koní, ale ten rodič prostě je ten, který vozí na tréninky, ten, který cvičí s těma dětma doma. Většinou mají doma tyhle ty trenažéry taky, takže cvičí. Kdo necvičí doma, tak se to nezachrání v podstatě už potom jenom na tom tréninku. Takže je to taková opravdu, ten tým je vlastně široký. A celá ta komunita paravoltižní, když jsme na těch závodech, je tady, já nevím, asi 10 oddílů, nějakých 60-70 cvičenců, je velmi otevřená a byla bych ráda, aby takhle fungovaly jakýkoliv prostě organizace a komunity, jako otevřený, přátelský, podporující prostě.
0: Když si vzpomenete na ty začátky, je třeba někdy situace, můžete říct i obecně, anebo konkrétně u Mirka, jestli se třeba děti ze začátku toho koně bojí a jak to dlouho trvalo Mirkovi od těch úplně prvních krůčků až tedy po to, jak převzal to ocenění, kolik to bylo třeba let?
1: Já si myslím, že ho tady máme tak nějak od jeho 6 let, jako to bylo s tou ranou péčí a on postupně, on se nebál, jo, takže ono to přichází o tom, jsou nějaký ty krize, které potom nastanou, protože třeba v té paravoltiži se může stát, že ten kůň prostě prudce frkne nebo se božene trošku pomouše, když zrovna dělá nějaký cvik, jo, a maličko ho to vyhodí z rovnováhy. Takže to je může třeba aj odradit, že další tréninky jsou na tom znát, že toho koně jako on se snaží i slovně usměrňovat a soustředí se na něj a míň na sebe. Pořád je to prostě zvíře a člověk. A když začali jsme s ním cvičit, nejprve cvičíte na tom barelu, kde musí získat ty pohybové stereotypy, jak se co dělá, aby se to neučili rovnou na koni. Je to i z hlediska ohledu plnosti ke koni, aby se do něj nedrcalo, neryly špičky tam, kde nemají a tak, že by to dlouho asi nevydržel. A bylo to pomalinký, protože on je takový samostatný a rád si cvičí i jako sám, jeho to hrozně baví, takže nám zacvičí občas něco jiného, než my chceme. A takže neustálou, v podstatě takovou disciplínou, i to je jako důležitý, že ty cvičenci se naučí, že teď se cvičí povinná sestava, jo, teď se cvičí volná sestava, kde už je to volnější, ale prostě u té povinné sestavy opravdu nemůže si tam dělat svoje nějaké cviky. Ale všechno to zvládnul, byl dokonce velmi precizní. Teď trošku povyrost, takže se malinko to vrátilo zpátky, protože ty děti najednou prudce vyrostou, mají ty nohy a ruce delší, takže to třeba bude chvilku trvat, než se nám tam zase porovná. Jako, jo? Ale cvičí rád. Myslím si, že všechny cvičenci, který tady jsou, tak se na to těší. Mm-hmm. Jako, jo? I když je to hrozná dřina v podstatě, drill, jo, oni musí ty nohy mít narovnaný, nesmí to dělat rychle. To znamená, neustále se musí ovládat nejenom svý tělo, ale tím pádem musí ovládat sami sebe. Jo? A tohleto, když dělá dvakrát, někdy třikrát v týdnu, tak je to potom znát. Jako. A on docílil, my jsme loni nacvičili i dvojici, tady s Lidkou Kujalovou, a takže se kvalifikovali na mistrovství republiky. Byli pátí, samozřejmě cesta je ještě dlouhá k tomu, aby to bylo tak, jak si představuje i trenérka a my, ale zvládli to. Zvládli to.
0: Takže vy jste říkala, že by měl cvičit doma, tak denně, nebo jak často asi tak cvičí doma a potom tady u vás, kolikrát týdně jezdí sem za vámi do Černé? Protože Míra je z Velkého Meziříčí, no. Takže Velké Meziříčí je od Černé, tak dejme tomu 10-12 kilometrů.
1: Jezdí 2x až 3x týdně. Někdy jsme měli až tak intenzivní týden, že přijel i 4x. Ale běžně cvičíme prostě pátky, neděle. a čtvrtky. Já tady mám stacionář dopoledne, takže hned po tom stacíku, když někdo dojede, tak si i zacvičí. A doma zrovna třeba Míra mají, nechali si udělat trenažer, ten sud nebo barel se tomu říká, protože i ty závody začínají většinou na barelu, aby zvládli to závodní prostředí a tak dále. Není to jako tak snadný pro každého. A takže on má doma barel a cvičí třeba 5x týdně, nevím, řekne maminka, ale je vidět, že cvičí. Je to na něm znát. No. A když není počasí tady na náš trénink, tak oni fakt jako cvičí doma, takže ty děti z toho nevypadnou, co mají doma barel. No.
0: Co je podle vás nejtěžší na tom cvičení? Protože já, když jsem viděla třeba některá videa nebo fotky, my se teď můžeme potom podívat i přímo, tady už vidíme koně, přímo na ten výcvik, ale co je tak podle vás nejtěžší? Ty cviky některé, já jsem viděla, že ten hoch klečí třeba na tom koni, jednu nohu má nataženou dozadu a jakoby balancuje, tak mně to přišlo úplně hodně jakoby složitý, jenom pro normální jezdec, když jede třeba na koni, on tam nemá ani sedlo, má tam jenom deku nebo nějakou podložku a tam má dlano. Tak co je podle vás nejtěžší?
1: Tam to jde několik věcí. Musí si být na tom, nesmí se bát. My po něm nemůžeme chtít něco, na co ještě není připravený. To znamená, že klekne si na koně, musí se tam cítit dobře, takže se může třeba ze začátku jednou rukou držet. Jo, nebo se nechce pustit. A nebo nám i stoupnou na toho koně, a třeba ze začátku se drží, někdo je takový odvážný, že si stoupne a je mu jedno, jestli tam má rovnováhu nebo ne. A takže je to otázka toho trenéra i toho koně, aby to všecko jako pasovalo do sebe. To znamená, ten kůň nesmí hnout uchem, musí jít tak, jak je potřeba. Tak a je tam i ta důvěra k tomu koni. Ty děcka musí tomu koni věřit. Jo? Měli jsme třeba pučenýho koně na závody, lonžerka si nebyla tak úplně jistá, jak to ten koník zvládne, ale pak říkala, byl naprosto skvělý, protože je vidět, jak oni mu věří. Jo, takže tam je to takový vzájemný, protože ten cvičenec, když nevěří, bojí se, stuhne na tom koni. A ten kůň ne, že by to nějak řešil a řekl si, je, já budu, nepůjdu, protože se bojím, že se bojí, ale je to lepší. A pak je, záleží, jak to mají nacvičený na tom barelu, aby na tom koni už jako ten pohyb byl automatizovaný a on si může tím pádem částečně řešit, jak jde ten kůň, ale ta noha už mu jde tak, jak to má nacvičený, jo? Tím se to zjednodušuje. Takže ten barel je to prostě trenažér, ale musí to mít na tom barelu jako nacvičený dobře. I dvojice, když cvičí, tak to musí na tom barelu mít secvičený. Pak to zkusí na koni a zjistí třeba, že některé cviky můžou dělat na barelu, ale na koni už to nezvládnou. Takže je to pořád takový balancování. A když říkám balancování, je to o té rovnováze. A tu už mají třeba ty děti z té hyporehabilitace. Většinou, který jezdí roky, tak prostě s tím dokážou jít s tím pohybem koně. Takže to už vlastně nemusíme řešit ani. Jo.
0: Když se vrátíme zpátky k Mirkovi, tak je u vás tedy tak těch 7 let zhruba. Jaký hlavní benefit tady ten výcvik a vůbec ta jízda na tom koni má pro toho Mirka, konkrétně třeba u něho?
1: Já si myslím, že tam vám to spíš konkrétnějš prostě řekne maminka. Jo, protože já tady jsem za to, aby ten kůň bezpečně teda sloužil, trenérka, aby dělali tak, jak se to má dělat. Ale myslím si, že ten jeho rozvoj jako určitě pozitivně ta paravoltiž jak si poznamenala v tom dobrým slova smyslu, protože spolupracuje. Ono není ani jednoduché na těch závodech, kdy jsou tam ty cvičenci seřazení a teď prostě vyvolají to jejich jméno, musí jít tam odcvičit a zase si stoupnout, zůstat tam, že jo, nepobíhat nikde. A to jsou věci, které se řešily ze začátku nejenom u Míry, jako jo, a aby za sebou hezky běžely naše nástupy, jsme nacvičovali dlouho. A to všechno už je v pořádku.
0: Při té vaší práci, už jste to zmínila, jsou důležití koně. A mám takový dojem, že Míra cvičí na koni jménem Patron. Čím je výjimečný, nebo jakou roli sehrál v úspěších právě tady při tom

0: ho pořizovali. Byl to takový vymazlený rodinný kůň, velmi charakterní a velmi rychle se naučil, že se na něm dějou věci. A s tím jsme neměli problém, začal jezdit po závodech. Má trošku handicap, že tím, že v mládí nějak nesportoval a nezažil změny prostředí, tak nemá moc rád krytý jízdárny, ale věříme, že to zlomíme, že ho to naučíme. Teď bude startovat na statku Olšany, kde ho teda zase vytáhneme. Co se týče tréninku doma, tak nebo ho bereme na soustředění paravoltižní a hyporehabilitační, který pořádají Brňáci Epona, tak tam slouží od rána do večera do roztrhání těla. Je opravdu výjimečně charakterní kůň. To, že v těch halách zatím není úplně doma, je jedna věc, která záleží na nás, jak je schopen to zvládnout. Mm-hmm. A díky tomu, že na něm můžou opravdu intenzivně cvičit, že je tady k dispozici, tak díky tomu vlastně vůbec můžou jezdit na závody a můžeme získat nějaké úspěchy.
1: Co takový kuň, který je vhodný pro paravoltižní ježdění, nesmí mít? Jakou vlastnost?
0: No, koně jsou v zásadě naprosto dobromyslná zvířata, která se dají zkazit velmi rychle. A musel by to být kuň zkažený. Zkažený, který by nevěřil lidem, ale jsou případy i, já už nevím, jak se jmenovalo, kdysi dávno, byl to voltižní kuň, který začal voltiž v 19. Pořídili ho jako naprosto jako agresivního koně. A bylo vidět, že byl jenom zkažený, protože dožil se 26 a byla to klisna, myslím, a účastnila se z mezinárodních závodů. Takže ten kůň je obraz toho člověka, který s ním pracuje, zrcadlem lidí, který jsou okolo něj, a patron je opravdu výjimečný a musí se s tím koněm mu nastavit i ten jeho management. To znamená, že to nesmí být kuň, který je zavřený prostě ve stáji a vytáhne se ven na hodinu denně. Patron má rád svoji pastvinu, má rád výjíždky, má svoji kamarádku, jezdkyni, která ho jezdí, a je to takový konzervativec. Ale pokud má všecko tohleto, tak je to v pořádku. Pokud není na pastvě, na hliněném výběhu a přijde do kolbiště, kde je tráva, tak dbáme na to, aby tady byl dostatečně dlouho, aby v té cukrárně se trošku jako si to užil a je mnohem ochotnější potom. Jo? Takže ono přivíc ho z hliněného výběhu na trávu a říct tak a teď hned budeš pracovat, tak on to sice udělá, ale já vidím, že není, že je nespokojený. Jako, takže že to v něm trošičku jakoby vře. Takže i to jsou takové drobnosti, že to je taková mozaika okolo těch koní, jak to poskládat, aby potom ten výstup byl tak, jak my potřebujeme, a on pracoval aj rád.
1: Paní Burdová, ještě se vás zeptám, co pro celé sdružení znamená, že právě váš svěřenec získal tak prestižní ocenění jezdec roku 2025 v paravoltiži?
0: Tak je to prestižní i pro nás, že máme takovýhle úspěch v tom nejširším okruhu jezdeckého sportu, ale my jsme hodně nohama na zemi, my víme, že ten úspěch se může zítra proměnit v neúspěch, takže je to takový výstup té cesty. Jo? Já vždycky u koní říkám, cesta je cíl, to znamená, nekoukáme na to, jestli jsme první, ale jak ty děti cvičí, kolik mají bodů, jak nás to baví všechny, a pokud se to odrazí v něčem takhle prestižním, tak je to pro nás motivační, ale třeba pro mě je to úžasný, ale vidím tu cestu dál. Vidím, že ano, zase zítra je trénink, budeme dělat tohle a tohle, musíme připravit koně na závody, a je to takovej ten nekonečný běh, kde vždycky aspoň tohle jako potěší, nebo medaile na mistrovství republiky. A tak, ale u těch koní se člověk naučí, že vidět jenom ty výsledky a ty medaile a chtít k ním rychle jako dojít, nejde. Že to je prostě to, co se na té cestě se nám podaří utrhnout. Jako. Asi tak. No.
1: A na závěr

0: otázka, jaké máte cíle nebo sny třeba pro letošní sezónu nebo do budoucna? Co byste si tak přála?
1: Já bych si přála, aby se nezměnilo to, co tady u nás je, takový ten týmový duch a tady to naše setkávání, který není jenom o té dříně, ale myslím si, že je nám tady všem dobře, cvičencům i dobrý vztah s rodiči. A přála bych si, aby Patron startoval na mistrovství republiky, aby měli svýho koně. To je takový můj sen, co se týče jako paravoltyže. A aby Ambra, prostě, která je tady od roku 2002 na Vysočině, tak aby jsme tu káru ještě jako dokázali táhnout dál. Jestli vejš, to je ta cesta, to já vlastně nevím. Vy nevíte nikdy, kde jsou ty hranice, takže já, když si tady Lidka Kujelová stoupla na koně, já říkám, no jo, a teď jsme ji tam nemohli ani dostat na toho koně. I když ona je koňačka, ona má ráda koně a u ní je ten vztah takový prioritní oproti těm výsledkům třeba, jo. No a těch snů je spoustu, no. Aby nám ještě vydrželi ty naše dědoušci, máme tady dva starý koně, který jsme vyřadili už z hyporehabilitace po 17 letech, takže ta velká péče teď nás čeká, aby ten jejich důchod byl důstojný a vypadali dobře.
0: Tak to byla Michaela Brudová se sdružení Ambra z obce Černá na Vysočině. Já vám moc krát děkuji, paní Brudová, no a my se teď tedy půjdeme zeptat maminky Mirka, paní Čermákové. Tak děkuji vám moc krát.
1: Těšilo mě.
0: A po Michaele Brudové mám u mikrofonu maminku Mirka Coufala, Janu Čermákovou. Jak moc to bylo pro vás těžké? Jak vy to pozorujete? Jaký benefit pro něho tady to cvičení na tom koni má během těch 7 let?
2: No, on jezdí paravoltyž třetí rok, teprve třetí sezonu, jakoby závodně. Jo? A jako musím říct, že tím, že je dauník, tak má jako povolený svaly. A zpevňuje se mu střed těla. I na logopedii mě říkala paní, že je to zásadní i jakoby vlastně posílit střed těla i kvůli mluvení, polikání, kvůli všemu. Mám kamarádku, která vlastně hypoterapii jezdí, že jí holka slinta, taky dauníčka. A vlastně, když potom 2 měsíce bylo pauza v prázdninách, tak ta holka zase začala slintat. Takže tím, že zpevněnej střed těla, tak to je zásadní pro běžně, pro každýho, jako jo, kor, vlastně oni, když mají jakoby povolený to svalstvo a vlastně naučí se týmový spolupráci, spolupracovat jak s koněm, s člověkem, jako jeden s druhým a vlastně ty cviky se jakoby skládají z toho, že neustále ukazujete propni špičky, propni ruce, narovnej záda, hlavu nahoru a vlastně každý ten cvik musí být dobře provedený, takže samo o sobě i nechá, naučí se, že se s ním pracuje.
0: Mm-hmm. A určitě je to vidět i na té fyzické stránce,
2: to
0: že?
2: To je pravda, to nám říkali teďka vlastně, když jsem byla na SPCčku, na psychologickém posudku, tak mě říkala, že je neskutečně, má držení dobrý těla, jakože že vlastně je to neskutečně, jak to držení těla se jakoby zlepšilo. Jo.
0: Co je pro vás nebo bylo během té doby, co cvičí tu paravoltyž, nejtěžší?
2: No, nejtěžší. Nejtěžší je ta pravidelnost a vlastně my fakt jezdíme 3x do týdne, když teďka vlastně je sezóna. Jezdím i třeba, když není trénink, tak se snažím třeba aspoň přijet na ty půl hoďky, aby set na toho koně. Někdy jsme jeli i 4x týdně, jo. Takže vlastně zvednout se a jít, protože to máte 4x do týdne fakt jako tréninky, jo. A tam je třeba trénink je pátek a neděle. A vy se nedostanete nikam na víkend, že byste si jela na dovolenou. Nebo jako můžete, pak teda ale nepůjde trénovat. A zase, když to budete vynechávat, tak to nemá smysl.
0: Tak hodnotíte to jako velký pozitivum pro něho, no, že jste se do toho dala?
2: Určitě to bych to jako nedělala, jo. Tak jako by bylo dobře, protože Mireček má rád hudbu, že jo. Brácha hraje, no tak jako by jsme jezdili, já tomu říkám tour de concert, tak prostě bychom vyráželi a Mira to miluje, ale to cvičení je prostě opravdu strašně důležitý. Jak psychicky, fyzicky, já nejsem odborný, já to hodnotím jako máma a jako laik, to by vám řekla asi líp Míša, ale já si myslím, že je toho spousta ještě ani nevypátranýho, protože teďka jsem od Míši slyšela, že říkala, že už je vědecky potvrzený, že už to není jedna paní povídala, že je vědecky potvrzený, že vlastně ta hypoterapie má obrovský vliv, nebo teda vůbec kůň má obrovský benefit a vliv na lidi jakoby autisty. Jo, to už je tam potvrzený, že už to je jakoby... Takže si myslím, že jako toho hodně se ještě jako objevuje.
0: Co byste si přála ještě pro svého syna tady v této oblasti, aby dokázal nebo aby se vám splnilo nějaký přání?
2: No, splnilo. Aby cvičil. Protože jezdíme na závody, je to super. Jo, i pro nás rodiče je to kolikrát jako takový těžký, když vidíte, že to dítě se snaží, ono teda skončí někde vzadu. Ale nakonec vidíte, co je tam strašně moc šikovnej děcek a Mírovi je to jedno, jestli je vzadu, vpředu. On si to užívá i tak, chce na závody. A pro mě je důležitý fakt ty tréninky pravidelný. Ty závody, to už je ta třešnička a je fakt, že Česká jezdecká federace teďka jako údajně minulý rok, já to zase nevím jako přesně, ale rozhodli, že budou i mezinárodní závody, tak bychom se tam rádi podívali. Já nevím, samozřejmě tam se asi bude muset propracovat, taky nevím, jestli se tam propracuje, každopádně už to, že cvičí a může cvičit, je známka toho, že je zdravej. A to je pro mě to nejdůležitější. Jako...
0: Tak já vám přeju, paní Čermáková, aby se Mírovi dařilo i vám, hlavně abyste byli v rámci možností zdraví, vy abyste to všechno ustála, protože to fakt není jednoduché. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
2: Děkuji moc, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se, milí posluchači, na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: 9 hodin večer a v tuto chvíli vás veme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Vy, kteří používáte původní vydání, tak vše najdete na straně 768. Strana 768 a dál. Vy z vás, kteří používáte novější vydání, tak naleznete vše na straně 866. Novějším vydání je to na straně 866.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Hříšníku, nezoufej sobě, ať ses prohřešil těžce, kajícímu v každé době Ježíš odpustí ti chce.
1: V jeho srdci učiněná kopím přeostrým rána, učí, že je otevřená nám k jeho lásce brána.
0: Ruce své má roztažené, hříšníkům k objímání, všem, kteří chtějí zkroušeně, učiní ti pokání.
1: A nemůže se najíti tak těžká lidská vina, by ji nemohla zhladiti Kristova krev nevinná.
0: Žádný si tedy nezoufej pro své zlé náklonosti, v Kristovi rány vždy doufej, skrsně dojdeš milosti.
1: Pán nás miloval věčnou láskou, smiloval se nad námi, a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k svému srdci.
0: Chvalme Hospodinovi služebníci, chvalme jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď pochváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a schlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého,
0: aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán nás miloval věčnou láskou, smiloval se nad námi, a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k svému srdci.
1: Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.
0: Duše má chval Hospodina, pokud žiji, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech. Tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb plačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.
1: Já jsem dobrý pastýř, pasu své ovce a dávám za ně svůj život.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Já jsem dobrý pastýř, pasu své ovce a dávám za ně svůj život. Krátké čtení je z listu Efeským. Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhledl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už splanul. Ježíš otvírá své milostné srdce všem, kdo ho prosí, proto s důvěrou volejme.
1: Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi. Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda a církvi se otevřel zdroj života.
0: Zbav svou církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.
1: Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a otec opět zbudoval.
0: Učin svou církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
1: Ježíši, králi a střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím.
0: Obnov s námi se všemi smlouvu, kterou si potvrdil svou krví.
1: Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem a uvedla naše kroky na cestu pokoje.
0: Veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
1: Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené a vyčerpaným dáváš odpočinek.
0: Přivádí k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
1: Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení.
0: Probuď zemřelé k věčnému životu. Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, oslavujme srdce tvého milovaného Syna. S vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě. Dej, ať je nám jeho srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

21 hodin a 15 minut a nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Připomínám, že dnes se budeme modlit růženec světla. Můžete volat na telefonní číslo 739 850 345. Do živého růžence můžete volat na číslo 739 850 345. A především zvu vás, kteří jste ještě nezavolali, tak se můžete zapojit.

jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své prosby. Také předložíme ty úmysly, které jste nám zaslali poštou a nebo zatelefonovali do vysílání.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. A nyní je prostor pro to, že můžete zavolat do vysílání. Připomínám, že se modlíme růženec světla.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Vandu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. A já se chci modlit za vnuky, bo už končí škola, aby jim to tam vyšlo v té škole, aby víru nestratili, a za nevěřící, aby je pán Bůh obratil a ještě duše v očistí. A já tež jsem po mrtvici, půl těla mi nefunguje, takže kdyby pán Bůh se smiloval a už mi teď vychodili, abych mohla být funkční. Tak, Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vězdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A já děkuji za modlitvu a dobrou noc přeju.
0: Děkujem i vám, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Nyní vítám ve vysílání paní Marii. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Já bych tento svátek chtěla obětovat za zemřelého manžela celou zemřelou rodinu i živou a zadar zdraví a ochranu Boží živé rodiny a dětí. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný pro života svého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého nejvíce potřebují. Já vám mockrát děkuji, že jsem se dovolá a přeji vám příjemnou službu s Pánem Bohem. Dobrou noc.
0: Děkuji, dobrou noc i vám.
1: Děkuji.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Věru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za uzdravení mojeho vnuka a za obrácení mých dcer, aby nastal klid a pokoj v rodinách, aby skončily války, aby se státníci domluvili a na úmysl svatého otce a za všechny zemře, na které nikdo nespomíná a za duše v očistci. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží.

0: její království a vyzývá k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlása Boží království a vyzývá k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzývá k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám všem děkuji, že jste se mnou pomodlili. Přeji vám pěkný večer a dobrou noc a vám, paní hlasatelko, taky ještě pěkný večer a dobrou noc.
1: Děkuji, dobrou noci vám.
0: Dobrou s Pánem Bohem.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Hanu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. A je to poslední. Poslední desátek?
0: Předposlední, čtvrtý.
1: Aha. Jo, tak to jsem si to spletl. Tak se omlouvám.
0: Který nahoře proměnění zjevil svou slávu?
1: Zjevil svou slávu, ano. Tak můžu... Ráda bych se pomodlila.
0: Jenom vás ještě poprosím, slumte si rádio. Slyšíme se dvakrát.
1: Jo. Dobrý. Už to nejde.
0: Super. Teď je to výborný. No. Tak můžeme.
1: Já bych vás prosila, abyste se mnou pomodlili za moji rodinu velkou. Děti, vnoučata, pravnoučata, děti, manželé. A aby dali pokřtit děti, pravnoučátka. Vnoučata máme, pravnoučata. A ty děti, které ztratili víru, aby ji našli. A švagrová, která ztratila víru. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který si nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Drábas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Drábas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Drávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který si nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do duše do nebe všechny duše, zvláště ty, které se milosrdenství nejvíce potřebují. A ještě bych chtěla říct, že před 14 dněma mě zemřela moje velmi dobrá kamarádka, která je zbožná. A teď se modlíme za šťastnou hodinku smrti druhé. Tak vám moc děkuju, že jste se se mnou modlili. Pán Bůh zaplať a přeji vám hodně zdraví.
0: Moc děkujeme i vám hodně zdraví a mnoho síly. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: A já už vítám ve vysílání paní Evu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím vás, já bych si chtěla pomodlit. Prosím posluchače, jestli byste se mnou nepomodlili. Za mýho manžela, který umřel 23. května, za svoje 4 děti, za 8 vnoučat, 5 pravnoučat a prosím Pána Boha o jejich obrácení. A děkuju Pánu Bohu za všechno, co jsme dostali, co nám pořád dává, co stvořil vůbec, že stvořil celý svět a co nám dává všem lidem. A prosila bych za všechny zemřeli z mé rodiny a za šťastnou hodinku smrti pro našu celou rodinu a za obrácení svých dětí a za to, aby nebyla válka a za všechny duše v očistí, za který se nikdo nemodlí. A nechci brát místo někomu, kdo by se třeba, kdo se nedovolal, ale slyšela jsem, že hrozně dlouho hrajete v rádiu, že nikdo se nehlásí, tak proto jsem zkusila vytočit a ono teda se mi to podařilo.
0: V pořádku.
1: Tak vás prosím o modlitbu. Otče náš jenci na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanoví Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy. Tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesvatká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám tím životem smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásku. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce a za kněze. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usíla nám smilování vypro, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovod. Poroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. A ještě bych prosila za paní Rozálí, ta se strašně dlouho nemluvila, až posledně, nemodlila, až posledně jsem uslyšela, tak nevím, jestli je nějaká nemocná, nebo se nemůže dovolat, ale prosím za její zdraví a ať se nám ozve, ať se modlívá, jak se vždycky modlívala. Děkuji všem, co se se mnou, nebo s náma modlili a přeju všem dobrou noc. Vám prokala se tak. Dobrou noc.
0: Děkujeme. Dobrou noci vám.
1: Dobrou noc.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A u konce je dnešní růženec. Za chvíli začne jednak proud písní a potom už čtení na pokračování.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část čtvrtá. Zápas o spolek katolických tovarišů a přeložení otce Václava do Babic.
1: Ve své zprávě budoucím generacím popsal Václav Drbola podrobně vše, co podnikal na záchranu spolku. Soudruzi se pak dokonce pokusili spolek zneužít pro předvolební agitaci. Dopadlo to ovšem jinak. 19. května 1948 jsem obdržel přípis od akčního výboru Národní fronty, který po mně žádá, abych svolal schůzi katolických tovarišů a promluvil s nimi o jednotné kandidátce, aby všichni pro ní hlasovali, píše Drbola. Na tento přípis jsem odpověděl následovně. Sděluji akčnímu výboru, že hodlám svolat schůzi oběžníkem na ten a ten den večer o 8. hodině, ale že jsem nikdy nevedl politických hovorů a že nejsem tudíž povolán k tomu, bych promlouval o jednotné kandidátce, ale že žádám akční výbor, by za tím účelem poslal osobu daleko povolanější než jsem já, která by se zhostila tohoto úkolu. Schůze byla svolána a přišlo přes 80 členů spolku katolických tovarišů. Schůze se odbývala v zrcadlovém sále. Akční výbor delegoval na tuto schůzi odborného učitele, pana Vincence Vránu, který promlouval k členstvu a apeloval na náboženské cítění členstva a ukončil projev apelem k odevzdání jednotné kandidátky. Po skončení jeho projevu rozpředla se nesmírně čilá debata o stávajících poměrech, za kteréžto debaty stala se dosud neslýchaná věc. Spolek katolických tovarišů vypracoval 5bodovou rezoluci. Václav Drbola svůj boj nevzdal. Po složitých peripetiích a mravenčí práci dosáhl nakonec schválení divadelního spolku. Na 24.10.1948 připravují dětskou pohádku Mlynářovic Maruška. Divadlo toto jsem měl již úplně nacvičeno, ale místní osvětová rada nedala svolení k jejímu sehrání. Jel jsem na okres do Vyškova a tam po vysvětlení věci mi okamžitě okresní osvětový inspektor Hanák vystavil povolení k sehrání divadla. S radostí jsem jel domů, dal natisknout plakáty a tyto na základě okresního povolení František Petrášův mi je orazítkoval a já je dal vyvěsit. Zájem o divadlo je nesmírný. Do 2 dnů je vyprodáno, leč ve středu Stupárek, praporčík SNB, přináší mi dopis, který zasílá ONV ve Vyškově na příkaz místního akčního výboru a v tomto dopise stojí zákaz sehrání divadla, povolení hry se tedy odvolává. Bylo mi dobreku, když jsem viděl ty dětské tvářičky, jak po nich kanuly z očí slzy, když jsem jim oznámil, že nemůžeme vystoupit. I ti staří, pan Kraml, paní Hrazdilová, Vranová, brečeli. Bylo to něco nesnesitelného. S těžkou ranou v srdci jsem rozpouštěl tehdy svou divadelní družinku a ubíral se pomalu domů na faru. Co teď? Vyprodáno a hrát se nebude. Dávám tisknout následující lukši. Hru Mlynářovic Maruška nedovoluje se sehráti. Vstupné si vyberte u vyčarů. Dávám to vyvěsit. Tato lukše způsobila úplný rozruch v městě Bučovicích. Každý pochopil stoprocentně, co se to tu stalo. A byl jsem svědkem úžasného lání komunistům, že ani těm maličkým nepřejí radosti. Za 2 hodiny po celých Bučovicích se vědělo, co to kdo učinil. Celé město bylo plným právem pobouřeno nad tímto surovým zásahem. Pan Stupárek, praporčík SNB, ptá se mne, kdo dal natisknout ty lukše, ať je nechá i hned sundat dolů. Odpovídám, že já, a proč se má tak stát? Prý jsou dvojsmyslné a pobuřují lid. Dohodli jsme se, že do večera budou odstraněny. Stalo se tak, ale účelu našeho bylo již stoprocentně dosaženo. Získali jsme snad daleko víc, než kdybychom divadlo hráli. Všechny sympatie veřejnosti jsou úplně na naší straně. Jak něco nízkého mohli oni tak učinit? Svůj marný boj o záchranu spolku končí bolestným konstatováním, které však nepostrádá aspoň optimistického očekávání. V prosinci dne 10.12.1948 přichází úplná katastrofa ve formě přípisu ONV ve Vyškově, který nám na příkaz akčního výboru v Bučovicích zastavuje úplně činnost spolku. Na naše odvolání odpovídá záporně Krajské velitelství národní bezpečnosti v Brně. Věc dostupuje vrcholu soudní žalobou. Více se nedá již dělat. Činím, jak můžeš vidět, vše, abych mohl věci zachránit. Celou stranu jednoho archu popsal doktor Vybíral pouze zákony, jichž použil k vypracování žaloby. Tato žaloba je u Nejvyššího správního soudu v Bratislavě a může trvat i 2 léta, než dojde k jejímu řešení. A myslím si, že za tu dobu to praskne. To je výhoda té věci.

Spolek tovarišů byl zrušen, ani divadelní spolek není v zájmu socialismu, tedy věřící ani místní katolický dům zvaný Kaťák na nic nepotřebují. Potřebuje ho však Národní výbor pro své kanceláře a Komunistický jednotný svaz mládeže, aby mohl schůzovat a plánovat brigády. Začalo poslední dějství, boj o Kaťák. Zatím ještě byl převeden na farní úřad, jak to určovali stanovy pro případ zániku spolku. Ale tím to nemá skončit. Páter Václav pokračuje. Kalivoda přibíhá na faru hlásit, co se děje, ale je již pozdě. Letím tam a zrcadlák je již z půly přes den. Hotová Sodoma a Gomora. Všechno v zrcadláku strháno, světla, zrcadla, lustry, poházeno po zemi, záclony na oknech, stoly, židle, jak to tam bylo, a v tom se zdí o 106. Hrůza hrůzoucí. Pan děkan jde na četnickou stanici. Kdo to tam dělá a pro koho? A oni se vymlouvali, že nevědí, že oni byt mají a posílají ho na okresní bezpečnost a tam zpívají totéž a ženou ho za krejčím předsedou ONV. Ten není doma. Doktor Jahoda uznává bezpráví a za 2 dny přiletí na faru Ševčík a omlouvá všechno a vysvětluje situaci, co tam chtějí dělat a že budou platit nájem. Zatím spor se dostává na veřejnost. Lidé přímo lají na to, jak potvoří Kaťák, a práce jsou načas zastaveny. Přichází komise a ta má rozhodnout o další práci, jejím pokračování. Bylo rozhodnuto pokračovat dál. Komunisté sami se perou mezi sebou. Kdo vlastně rozhoduje? Úplný je tu chaos věcí. Četníci lítají jak potrhlí a prohlíží často pan Suchý a s ním Rotrekl, jak práce jdou rychle. Práce byly v katolickém domě sice načas zastaveny, ale posudková komise nakonec rozhodla, že budou pokračovat dál. Církev přišla o Kaťák definitivně.

Otec Václav Drbola zprávu o svém úsilí nedokončil, protože jeho novým působištěm se staly Babice u Moravských Budějovic. Tamnějšímu faráři Arnoštu Poláčkovi někdo v hospodě podstrčil do kapsy kabátu leták, požadující svobodné volby pod dozorem Organizace spojených národů. Kněz byl uvězněn a později odsouzen na 20 let do vězení pro údajné pobuřování. V únoru 1950, kdy ještě otec Poláček čekal na soud, byl Drbola ustanoven babickým administrátorem po dobu nepřítomnosti faráře. Pro farníky se však stal novým farářem. Tichý, skromný, dbající svých povinností. Dochází za dětmi do školy, navštěvuje nemocné v Babicích i v přifařených obcích. Začal opravu varhan. Po svém předchůdci převzal starost o včely. Vyhýbá se politice, je přece farářem pro všechny. A tak přátelsky posedí s předsedou Národního výboru Tomášem Kuchtíkem, který ho po vyučování náboženství zve. Pane faráři, pojďte na kafe a na taročky. V neděli ho Drbola vídává v kostele. Vaří mu žena člena Národního výboru paní Roubcová. Řídí se podle zásady svatého Augustina. Měj v nenávisti blud, ale bloudící miluj. Komunisté, s kterými se setkával, nebyli nakaženi bacilem slepé třídní nenávisti, která už nevidí člověka a bratra v tom, kdo má jiné přesvědčení, jak se s tím setkával u některých funkcionářů v Bučovicích. Když ho však vyzvou, aby se zúčastnil pochodu míru a nesl transparent, vyhrkne, až naprší a nebude bláto. Odmítne také podepsat rezoluci proti válce v Koreji.

Na jaře v roce 1950 se situace velmi přiostřila. Od Velkého pátku nesměl otec biskup Karel ani vstoupit do katedrály. V noci ze čtvrtka 13. dubna na pátek proběhla takzvaná akce K. Policie přepadla všechny mužské kláštery a řeholníci byli odvezeni do internace. V této napjaté situaci rozhodl brněnský biskup Karel Skoupý o předčasném svěcení novokněží. Nemohl déle čekat. Stanovil termín na neděli po Velikonocích. Více než 30 budoucích kněží prožívali od božího hodu v napětí i týden exercicí. Nevěděli, jestli je nepotká podobný osud jako řeholníky a nebudou uvězněni.

Brzy ráno 16. dubna 1950 se nedávno vysvěcení jáhní z brněnského alumnátu vydali na Petrov. Dnes mají přijmout s rukou otce biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení. Nepůjde však o obvyklou slávu za účasti velkého počtu věřících. Tentokrát o této významné události nesmějí vědět ani rodiče. A hlavně státní zmocněnec, který hlídá biskupovu činnost. Proto nyní mladí muži jednotlivě nebo po dvojicích kráčejí stichlým brnem z Kounicovy ulice směrem ke katedrále svatých Petra a Pavla a ještě různými uličkami. Kolem hlavního chrámu diecéze je klid, kostel je prázdný. Svěcení je připraveno v kapli biskupské rezidence. Biskup Karel při svěcení pláče. Nevím, do čeho vás posílám. Když kolem 10. hodiny vycházejí novosvěcenci se svým pastýřem z kaple, potkává je zmocněnec, který biskupa hlídá. Přišel pozdě. Zlobí se, že biskup svěcení předem neohlásil a nežádal o povolení. Marně se biskup ohrazuje, že dosud nic takového dělat nemusel. Režim se pomstil tím, že v září povolal všechny tyto novokněze na vojnu k pomocným technickým praporům, PTP, kde prožili 3,5 roku. Jejich kněžství jim však už nikdo nemohl vzít. V lidsky nerovném zápase s totalitní mocí, která neznala jiné argumenty než hrubou sílu a bezostyšnou lež, tak církev získala přece jen jeden důležitý bod ve svůj prospěch. V záplavě Jobových zvěstí o zákazech a zatčeních to byla přece jen jedna povzbuzující zpráva pro kněze i věřící. V době, kdy každé setkání kněží i aktivních laiků bylo přísně sledováno sítí stranických důvěrníků a udavačů, byly primice předčasně vysvěcených novokněží možností trochu se nadechnout a navzájem se povzbudit. K takovým patřila také primice Miloslava Ambrože v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Václav Drbola přijel na slavnost na kole a při následném pohoštění, připraveném na farní zahradě, se u stolu sešel s otcem Jendou Bulou z Rokytnice a farářem Janem Dokulilem z nedalekého Uhřínova, který přivedl svého bratrance, básníka Jana Zahradníčka. Bylo mezi nimi veselo a Drbola se vracel na babickou faru povzbuzený. Zatím se v tomto novém prostředí rozhlížel.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část knihy Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška. Interpretace se ujal Václav Baur.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme

0: Pěkný den a příjemné chvíle strávené s Proglasem vám všem přeje Pavel Smolek. S mým dnešním hostem mám docela hodně společného, ale osobně se vidíme vlastně poprvé. Je o polovinu generace mladší než já. Rozhodně vystudoval více škol. Napřed inženýra na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, pak si udělal doktorát na matfyzu a nakonec ještě bakaláře na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společné máme to, že i já mám aspoň střední školu technického směru. Oba jsme konvertité a oba jsme chodili do kostela svaté Anežky v Praze na Spořilově. On krátce, já mnohem déle. A znali jsme františkána patra Hřehoře Marečka. A oba nějakým způsobem předáváme svou víru dál. Já tím, že pracuji v Proglasu a můj host tím, že píše nejrůznější články do Signálů, do Univerza, pořádá přednášky a založil si svůj vlastní blog nazvaný Víra jednoho technika. Někteří už v tuto chvíli asi ví, že mým hostem je Boleslav Vraný. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vraný, než si začneme povídat o víře a o takových věcech, řekněte mi, čím se nyní zabýváte ve své profesi?
1: Tak já vlastně mám dvě práce, obě dvě na nějaký částečný úvazek. Jednak pracuji v jedné české firmě, která se zabývá výrobou laserových zrzacích strojů. Já jsem vlastně původně vystudoval fyziku laserů. A za druhé pracuji v jedné bance, kde pracuji jako programátor, dělám tam nějaké vnitrobankovní systémy specializované.
0: V souvislosti s tím děním, o kterém se dneska hodně hovoří, to znamená s nejrůznějšími podvody a tak dále, můžeme říci, že naše peníze jsou v

0: sociální otázky při České biskupské konferenci. Mimochodem, doporučuji vám, vážení posluchači, do nich občas nahlédnout. Přečetl váš článek Pravda v digitálním světě. Jak spolupracujete s pracovní skupinou pro sociální otázky?
1: Já s nimi spolupracuji již několik let a nepamatuju si přesně od kterého roku. A v podstatě s nimi spolupracuji. Ze začátku to bylo takové účast na jejich jako seminářích a setkáních s tím, že jsem tam občas vznes nějakou otázku nebo námět. Poslední vlastně dvě velká setkání, protože vždycky jsou jednou za rok je nějaké velké setkání, tak jsem tam měl i vlastně samostatný příspěvek. A ten poslední byl právě tady to téma Pravda v digitálním světě. Takže ano, takhle se toho účastním, občas navrhnu nějaké téma také. Ta pracovní skupina pro sociální otázky vznikla již před nějakou delší dobou. Vlastně má web, který je socialninauka.cz a jejím smyslem je podporovat odborný dialog především o sociálních otázkách v církvi i mimo církev, provádět nějakou publikační činnost v tomto směru a v podstatě vytvářet nějaké sítě odborníků a zájemců.
0: Ten článek Pravda v digitálním světě, pokud se nemýlím, se vlastně věnoval dezinformacím.
1: Z části se věnoval také dezinformacím, z části se věnoval trošičku reakci na to, že abychom ten digitální svět nevnímali jenom jako semeniště dezinformací. Takové docela časté téma, bych řekl, je i jako obhajoba tohoto světa a toho porušeného světa, který prostě je porušený už od toho prvotního hříchu, tak obhajoba před tím ho vnímat jenom jako špatný.
0: Teď se dostáváme k tomu, jak jste se stal věřícím. Co nám o tomto svém duchovním přirodu prozradíte?
1: Prozradím vám o tom to, že to vlastně začalo, když jsem ještě byl na gymnáziu, někdy v roce 91 nebo 92, tak můj táta přinesl domů knížku Život po životě od Raymonda Moodyho, ta tehdy česky vyšla. A jsou takové ty zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí, teď viděli různá ta světla, světelné tunely a podobně. A pro mě to bylo jako kniha, která opravdu proměnila můj život. Já jsem si z toho odnes, že jednak Bůh existuje, v což jsem teda do té doby nevěřil, a jednak jsem si z toho odnes to, že člověk je povolaný k lásce a tím myšleno jako k lásce, jako milovat ty své bližní. A na toho Boha já jsem poměrně rychle zapomněl, ale to povolání k lásce ve mně zůstalo a teď s tím byly prostě spojené různé problémy, jak to teda vlastně člověk má dělat. A moc se mi to nedařilo z různých důvodů a říkal jsem si, no potřeboval bych někoho, kdo to umí a kdo mě jako poradí, jo. No a jsem jako si říkal, no tak kde takové lidi, nebo jak jsem na to přišel? Přišel jsem na to z knížky o Bohu. Aha, takže Bůh a láska spolu asi nějak souvisí. Aha, a tím pádem věřící lidé by vlastně tu lásku měli umět a já bych se jí mohl učit. No a kde najdu věřící lidi? No v kostele. Takže jsem šel do kostela, já jsem obešel několik kostelů, na které jsem si tehdy v Praze vzpomněl a těch prvních asi čtyři byly zavřené, prostě tam neprobíhala žádná bohoslužba. Když jsem přišel do toho pátého, tak tam probíhala bohoslužba ze Zeleného čtvrtka roku 95 a tak jsem prostě šel dovnitř. A říkal jsem si, no tak co budu dělat? Nikdy jsem na bohoslužbě nebyl, tak co budu dělat? No tak budu se snažit zapadnout, jo. Takže stáli, tak jsem stál, pak klečeli, tak jsem klečel, poslouchali něco, tak jsem taky poslouchal. Pak se seřadili, šli někam dopředu, no tak jsem se taky seřadil, šel jsem dopředu, jo, tam stál kněz a rozdával, já jsem vůbec netušil, že jde o nějaké tělo Kristovo, takovou nějak, pro mě to prostě v tu chvíli byla nějaká oplatka, tak jsem si ji vzal do ruky, se tehdy ještě ani nesmělo, tak jsem si ji vzal rukou, říkám děkuju, dal jsem si ji do pusy a když se na mě tak jako divně podíval a já jsem odešel, pak jsem se nějaký babičky v lavici zeptal, jako proč se na mě tak divně díval, když jsem mu přece slušně poděkoval. A ona se mě zeptala, říká, no a jako jste pokřtěný? A já říkám, no já nevím, co to je. Tak mě poslala teda za tím knězem, to byl páter Rudolf na Lhotce, v Praze na Lhotce, jako na přípravu ke křtu. Já jsem tam nějakou chvíli chodil, pak jak jsem se začal rozlížet po tom okolí, tak jsem vlastně objevil, že sousední farnost je i Spořilov, kde je páter Mareček a ten styl pátera Marečka mě přece jenom přišel trošku bližší tehdy, takže jsem vlastně dokončil přípravu na křest tam.
0: Já věřím, že se mnozí

0: Naši posluchači teď možná smějí u svých přijímačů, ale to je prostě v pořádku, tak to je. Já bych se už zastavil u Patera Maječka. Co jste třeba na něm viděl tak zajímavého, že jste se rozhodl chodit právě třeba na tu přípravu na křest do této farnosti a k němu?
1: Mě Páter Mareček přišel jako hrozně laskavý především. Jo, a takovej, no, hrozně laskavej, plus teda jako dělal tam spoustu aktivit, ať už to bylo divadlo, že, protože ten kostel je specifický tím, že vlastně má divadelní sál. On byl původem fotograf, což tehdy mě až tak neoslovovalo, dneska by to asi pro mě bylo mnohem zajímavější, ale hlavně ta jeho laskavost. No.
0: Při té cestě k víře, která je dnes vaše domovská farnost?
1: Moje domovská farnost dneska je Chodov a Háje, což je teda taky sousední farnost asi, takže komunitní centrum Matky Terezy na Hájích hlavně.
0: Ano, takže pater Michal Špilár.
1: Michal Špilár a Dominik Frič.
0: Jo. Já jsem tady měl možná z vaší farnosti jednu paní nebo slečnu, která říkala, že když ho viděla poprvé Michala Špilára, tak si říkala, co je to za týpka, to je nějaký motorkář nebo něco takového.
1: Jako Michal Špilár, já nevím, jaký je jeho vztah k motorkám. Fakt je, že teda se tam dělá pravidelně to požehnání motorkářům. Někdy na jaře bývá pravidelně u nás před kostelem. Ale jinak já si myslím, že Michal Špilár je jako výborný kněz.
0: Já si to myslím také, točil jsem s ním několik pořadů. Ale zajímalo by mě, vraťme se k vám, jak víra podle vás proměňuje člověka? V Mníškově asi tak, že začne chodit do kostela, ví, že když jde ke svatému přijímání, tak nemá říkat děkuji, ale amen. Ale vnitřně, jak proměňuje člověka víra vnitřně, jak to bylo u vás?
1: No, Vnitřně. Já jsem říkal, že jsem tam vlastně přišel proto, abych se učil lásce, jo? Což si myslím, že mi nějakou dobu i šlo, ale on tam byl trošku jako problém, že jsem vlastně nevnímal, že Bůh je zdrojem té lásky. Že? To je to, co říká apoštol Jan v tom prvním listě, že vlastně ano, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A pro mě tohle vlastně bylo třeba hrozně osvobozující ten posun od toho, tak já se snažím přijít na nějaký návod, jak žít tu lásku k tomu, aha, tak jako my milujeme, protože Bůh napřed miluje nás, jo. Je to setkání s Otcem, který nás miluje, jo.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s konvertitou Boleslavem Vraným. Já se vrátím k tomu pojmu pravda, protože jak jsem hovořil o tom vašem článku Pravda v digitálním světě. A zeptám se, jak vnímáte Ježíšův výrok Já jsem ta pravda, cesta a život?
1: No, jako pro mě jako všechno má počátek v Bohu, že? Takže jako to, co my vnímáme jako pravdu, tak je vlastně taky naše hledání Boha. To, když hledáme pravdu tak, jak my většinou chápeme, tak je vlastně naše hledání Boha a je to naše jako spolupráce s Bohem na tom objevování. Prostě Bůh je tím východiskem, tím počátkem, že?
0: Ano. A tím, že jste uvěřil až dospělosti, jsou v učení katolické církve nějaké pravdy, které potom, co jste se stal věřícím, pro vás byly, nebo třeba ještě jsou, těžko stravitelné?
1: No, já bych řekl, že spíš možná obráceně. To, co pro mě bylo těžko stravitelné, byly mnohé takové jako představy, které vlastně s tím učením nebo s tou Biblí nebo s tím učením církve vlastně mají velmi málo společného, ale řekl bych, že jsou velice rozšířené. Jo.
0: Například?
1: Například to mohla být třeba falešná pokora. Mm-hmm. Jo. Vlastně pocit, že jako, já nevím, přírodní vědy a víra se nějak vylučují. Jo, s tím jsem se taky setkal. Nakonec potom člověk zjistí, že to tak úplně není. Další věci, takové jako, já nevím, přílišná kritičnost vůči společnosti. Jo? A pak člověk si vezme ty sociální encykliky a najednou zjistí, že třeba takový Pavel VI. Nebo Jan 23. vlastně začíná jednu tu encykliku tím, že velice chválí vědecký pokrok a vědecký a technický pokrok. Jo? Jednu z těch sociálních encyklik.
0: No, my jsme, ano, vlastně nezdůraznili, že byste vědec, technik, a o těch se říká, že mohou mít s vírou problémy. Měl jste takový pocit třeba ze svých známých, ze svých kolegů, něčeho takového?
1: Já jsem potkal docela dost věřících techniků a inženýrů. A možná to, co jsem z toho měl největší pocit, je, že ta věda a technika jsou tak nějak trošku vyloučená témata v církvi. Jo? Speciálně já jsem, říkám, začal chodit do kostela v roce 95 a tehdy prostě z takových známých osobností tady byl Jiří Grigár a Marek Vácha teprve čekal na to, až vzejde jeho hvězda, bych tak řekl. Ta jeho první knížka vyšla, pokud se nepletu, 2003. A já jsem z toho měl trošku pocit, že jako to jsou taková vyloučená témata. Já jsem potkal celou řadu techniků, kteří vlastně nám přednášeli o nějakých náboženských tématech a přednášeli nám třeba o tématech jako rodinných vztahů. Jo? Nic proti, jsou to určitě velice důležitá témata, ale mě by zajímalo, jak se teda v té své práci jako setkávají s Bohem. Jo? Co pro ně, co má ta jejich technická orientace a náboženství společného, jak si to propojují. Jo? A tohle to mně přišlo, že je takový trošku zapomenutý téma.
0: A jak to máte vy?
1: Jak to mám já? No, musel jsem si to hodně vlastně sám najít a dost mi v tom asi pomohly i ty knížky Marka Váchy, dost mi v tom pomohl i třeba Pavel Gábor, jezuita, který taky vystudoval matfis a dneska působí na Vatikánské observatoři. Nevím, jestli to posluchači úplně vědí, ale Vatikán má již jako několik set let vlastní astronomickou observatoř, která dělá docela zajímavý výzkum a v těch odborných kruzích je vlastně docela dost respektovaná. Takže ten mi v tom také dost pomohl, pomohli mi v tom i další lidé tady, ale Michal Němeček, Kamil Novák a další. Takže musel jsem si to najít a do značné míry proto píšu ten blog, protože vlastně to bylo něco, co jsem si musel sám najít a říkal jsem si, no jo, ale já určitě nejsem sám, kdo to řeší.
0: Vy jste zmínil ten váš blog, to znamená, jakým tématům se v něm věnujete a proč?
1: Témata hlavně asi propojení prostě Možná ne věda a víra, ale technika a víra. Já se asi považuji spíš za inženýra, než za jako vědce speciálně, ne vědce v základním výzkumu. Takže spíš ta technika a víra. A spíš otázka, vlastně jakým způsobem člověk může propojovat to svoji technickou orientaci, kterou teda mám od dětství, se svojí vírou. A já jsem tady předtím říkal, myslím si, že o tom málo mluvíme v církvi. Já mám hrozně rád příklad toho římského setníka z Evangelia, který vlastně má toho nemocného otroka a teď posílá pro Ježíše, aby přišel a toho otroka mu uzdravil. Že? A když Ježíš jde, tak on posílá další poselství s tím, že prostě neobtěžuj se, aby si přišel, ale prostě řekni jen slovo a ten služebník bude uzdraven. A Ježíš říká, že takovou víru neviděl ani v Izraeli. Jo? Mně to přijde úžasný, protože ten setník dělá to, že si vlastně ze své kariéry, vojenské kariéry, bere obraz, kterým vyjadřuje svoji víru. Jo? A ta víra je evidentně tak veliká, že i Ježíš sám říká, že prostě takovou neviděl ani v Izraeli. A pro mě tohle je jako úryvek, který jako poměrně jasně říká, no, my bychom klidně o těch tématech mohli mluvit. Jo? Prostě pojďme zkusit třeba něco jako se podívat na to, co nám prostě říká technika o víře. Já třeba, když dělám někdy ty přednášky na téma spiritualita práce, což to hodně vychází třeba z té encykliky Laborem Exercens Jana Pavla II., tak tam začínám trošku tím tématem, a kde je technika v Bibli. A ona tam je samozřejmě. My tam nenajdeme rádio, my tam nenajdeme tady okolo sebe, vidím, já nevím, prostě počítače, zářivky, elektřinu. Ale my tam najdeme techniku, která tehdy byla a technologie, které tehdy byly. My tam najdeme samozřejmě lampa, lucerna. No to je tam na tolika místech, ale to je nějaká technika už, jo. Najdeme tam odkaz na technologii toho, jak se třeba pročišťovalo zlato ohněm, jo, tohleto zkoumání. Najdeme tam odkaz na lodě. Jo, když bych chtěl nějakou větší techniku, tak samozřejmě letadla tehdy nebyla, no ale lodě tam jsou. A o lodích se tam nejenom, že teda Ježíš vstupuje na loď a z té lodě hlásá evangelium, aby řekl, jako on vstupuje na loď a vlastně i tím posvěcuje. A nejenom, že teda jako Ježíš je ten první, kdo začíná s tou sáhodlouhou historií využití prostě nějakých technických prostředků k hlásání evangelia, ale ona, ta loď, je tam i vnímána jako něco úžasného. To je v té knize Přísloví, kde jednak loď je vlastně přirovnávána, že žena statečná podobná obchodním lodím prostě zdaleka přiváží své dary. No ta loď je tam základ nějakého obrazu, jo, to není nějaký pozadí, o který nejde. A v kapitolu předtím ten svatopisec říká, že tyto tři věci má za podivu hodné a čtyři nemůže pochopit. A jedna z nich je právě cesta lodi uprostřed moře. A ta následující je cesta muže při dívce. Jo? To jako zase není žádný jako pozadí. Jo? Je to něco, co ten svatopisec obdivuje.

0: Posloucháte Proglas a mým hostem v pražském studiu je Boleslav Vraný. A hovoříme o tom, jak se stal věřícím v dospělosti a jaké to je, když věří technik. Vím o vás, že se zajímáte o letadla, o vlaky, že rád fotografujete. Řekněte nám něco o svých koníčkách a jak třeba souvisí s tou vaší vírou.
1: No, rád fotografuju, zajímám se o letadla, o vlaky. Vlaky prostě od dětství, potom někdy, já nevím, v 5 letech jsem začal, že budu strojvedoucí. Potom jsem teda někdy v 9-10 letech objevil ty počítače, tak ty mě nadchly ještě o něco víc, ale o ty vlaky se zajímám pořád. O letadla se taky zajímám vlastně od dětství. Můj tatínek mimo jiné teda je letecký publicista, on je ekonom, ale jako mimo jiné teda i je autorem několika knih o letadlech. Takže my jsme doma měli spousty modelů a spousty jako různých knih o letadlech všeho druhu. A na gymnáziu my jsme se taky jako hrozně zajímali o letadla s kolegama. No a to fotografování se k tomu asi přidalo později, ale pro mě to fotografování je to i způsob, jak vlastně jako vnímat svět okolo sebe. Jo, mě to hrozně naučilo koukat se okolo sebe a všímat si toho, co vidím. Jo. A já docela rád třeba fotografuju ptáčky, ne že bych byl nějaký super ornitolog, ale prostě mě to baví. Pak se člověk dozví co se zajímavého, když si jako najde, že já nevím, koní pas bílý, tak jako si přečtete, co o něm všechno zajímavého najdete. A hlavně to člověka učí dívat se. Jo, a rozlížet se okolo.
0: Učí nás takové dovednosti, jako to, že fotografujete a díváte se nějak trošku jinak na svět, třeba ho vnímat i víc očima viděry?
1: Já si myslím, že ano. Nakonec říkal jsem, že rád fotím ptáčky, no pán Ježíš výslovně říká, podívejte se na nebeské ptactvo a podívejte se na to, jak žije, že jo. Nesejí nežnou, nesklízejí do stodol a přece vás nebeský otec živí. Mně tohle to přijde hrozně důležité. Podívejte se na květiny, ten předcházející verš. Jo. Podívejte se na květiny, zase, jak jsou krásné v podstatě. A z toho máme něco vyčíst o Bohu. Takže určitě to jako učí i se dívat očima víry. Já vím, že jsem třeba o tomhle dost přemýšlel v té souvislosti komentáře k tomu verši podívejte se na ty polní lilie. Říkají, že ty polní lilie to prostě byly drobné kvítky, kterými se vlastně v Izraeli topilo. Jo? To nebyly ty naše lilie z květinářství, prostě ty obrovské lilie, královské, nádherné, ale vlastně drobné polní kvítky, kterými oni topili. A mně to připadá takový, no, můžu to rozvíjet třeba tím způsobem, podívejte se na něco úplně obyčejného, podívejte se na nějaký jako spotřební materiál, jo? Podívejte se, já nevím, na kancelářskou sponku, podívejte se na tušku obyčejnou. A jako podívejte se, jak je to úžasný, že jo? Tam Ježíš říká, podívejte se na ty lilie, jak jsou krásný. A když jsem tady zmínil tu tušku, existuje nádherný článek Já tuška, který napsal někdy koncem 50. let americký ekonom Leonard Reed. A tam vlastně vysvětluje, jak ta tuška vzniká, jo? A to jsou jako úžasný článek.
0: Já se vrátím k vašemu blogu, nečetl jsem všechny příspěvky, které tam jsou, ale všiml jsem si, že se snažíte ve svých příspěvcích ukazovat na širší souvislosti, které mohou lidem unikat. Mám na mysli například článek Voják a vrtulník, aneb o lidech a věcech v pozadích péče o trpící, nebo článek Milujte i bohaté, nadané a krásné. Chybí vám takovýto nadhled v běžném církevním životě a uvažování?
1: Rozhodně mi velmi chyběl v době, kdy jsem ty články psal. Ono je to trošku o tom, že taky jsem prošel různými jednak etapami asi víry a jednak různými společenstvími, do kterých jsem nějak jako chodil. A v době, kdy jsem to psal, tak mi určitě jako velmi chyběl tenhle ten nadhled. A ten voják a vrtulník vlastně vzniknul jako reakce na to, když jsme byli někde a tam prostě nám promítali film o povolání. A o tom, jak jako lidé následují Krista. Tam bylo prostě 10 příkladů lidí, kteří nějak následovali Krista a vesměs z těch 10 lidí bylo, já nevím, 7 kněží, 2 sociální pracovníci a 1 lékař. Jo? A Ještě mnozí z nich vlastně opustili nějaká svá místa tady prostě na našem západním světě a odešli někam do toho třetího světa prostě se tam věnovat těm chudým. A mně to přišlo jako hrozně monotónní. Jo? A řekl jsem si, no tak zkusím napsat něco, co ukazuje, že vlastně přece i ty další profese mají co dát, jo. A sednul jsem si, říkal jsem si, tak vy, jako tady se bavíme o té pomoci těm chudým, těm trpícím, tak se podívejte, prostě byla ta tsunami, tehdy byla ta tsunami v tom Indickém oceáně, která zabila, já nevím, 200 tisíc lidí. A spousta lidí vlastně zůstala odříznutá od světa po důsledku toho. A spoustě z nich vlastně dopravovali třeba ty vrtulníky nějaké zásoby, aby vůbec přežili. Jo. A to byla obrovská operace, prostě obrovská operace mnoha ozbrojených sil. V České republice vidíme ty záchranářské vrtulníky, které lítají. A já jsem si říkal, no tak podívejte se, pojďme se teda jako rozklíčovat, co vlastně za tou pomocí je. Jo? A teď můžete vzít ten vrtulník a prostě se dívat, co všechno zatím je. Že jo? To jsou prostě lidi, kteří s tím lítají, jsou prostě lidi, kteří, to jsou mechanici, to jsou lidi, kteří do toho doplní palivo, to je řízení letového provozu. A teď můžete jít dál a dál, prostě k inženýrům, který to vymysleli, nemůžete jít k Isaacu Newtonovi a Galileovi a prostě k těm starým Řekům, kteří taky jako vlastně do toho všeho přispěli. Můžete jít daňovým poplatníkům, že jo? Protože většinou to byly vojenský vrtulníky, který zaplatil nějaký daňový poplatník. A můžete jít nějakým účetním standardům, jo? Protože jako to, že tady máme nějakou firmu, která vyrábí vrtulníky, já nevím, jestli to byl tehdy Sikorsky nebo Boeing, to je jedno, tak prostě jako to je obrovská firma, která musí dodržovat nějaké účetní a právní standardy.
0: Ano, ano, takže tyhle všechny souvislosti vlastně běžně lidem unikají, ano. Ale přitom všechny tyto prostředky pomáhají právě k pomoci těm potřebným.
1: Ano, ano. A já bych jenom řekl potom, já když jsem se zabýval víc tím tématem jako spirituality práce, protože tam mi vlastně přijde, že práce je to, co jako nejvíc propojuje tu moji víru a tu techniku, jo, jako tam vlastně, že já dělám nějakou technickou práci. Tak když jsem se začal zabývat tady tím tématem té spirituality práce, tak jsem objevil knížku amerického profesora Davida Millera God at Work, kde on se zabývá vlastně historií toho, jak lidi hledají tohleto propojení. Je to hodně z protestantského pohledu. Ale jedna věc, kterou tam říká, no spousta lidí má problém s tím, že si myslí, že když chtějí následovat Boha, tak musí nechat své práce typu programátor, typu účetní, a jít dělat nějakou takzvanou pomáhající profesi. Já jsem, jo, a to je prostě knížka, kterou vydalo tehdy, myslím, že Harvard, University Press, a prostě to tam je napsaný, takhle. Takže to je prostě věc, na kterou já jsem se snažil tím článkem reagovat.
0: A čím vás to téma spirituality práce oslovuje?
1: Oslovuje mě především tím, že jako po tomhletom dlouhém hledání toho, jako co teda má ta moje práce a moje vlastně technická orientace společného s mojí vírou, tak jsem to nějak objevil, že jo. A jako krásná encyklika Jana Pavla II. Laborem Exercens, kde on vlastně říká, ano, my jsme povoláni, je to naše spolupodílení se na tom božím díle stvoření a vykoupení. Jo, my napodobujeme Boha, který vlastně tvoří a člověk je stvořený k božímu obrazu. Takže proto i ten člověk něco tvoří tou svojí prací. Jo. A on tam říká, a člověk tou svojí prací jako rozvíjí a doplňuje to boží dílo stvoření. A já jsem přemýšlel o tom, jak jako rozvíjíme, jak doplňujeme boží dílo stvoření, protože jako probíhá spousta věcí, kterými to dílo stvoření ničíme. Že? To, jako od tomu jsou věnovaný spousty prostoru. Jak ho rozvíjíme? No, já si myslím, že třeba tím, že objevujeme možnosti, které v tom díle stvoření byly od začátku. Jo? A to, že jsme vyrobili nějaký křemínkový čip, což je prostě úžasný zázrak techniky, tak to bylo možné od začátku vyrobit ten čip. To bylo prostě v tom kameni, v tom křemeni, to bylo od začátku možné. Ale čekalo to na člověka, až vlastně tuto možnost rozvine.
0: To, o čem teď tady hovoříme v souvislosti s tou technikou, tak mi připomíná, že v té encyklice Jana Pavla II. Laborem Exercens je ještě taková pasáž o dvou pokladnicích.
1: Ano, je to poměrně zajímavá a docela i další pasáž, kde papež rozebírá, že svojí prací pronikáme do dvou pokladnic a jedna z nich je pokladnice přírodních zdrojů a druhá je pokladnice toho, co již jiní vypracovali před námi. A já bych především zdůraznil, že on mluví o pokladnicích. Pokladnice je něco, co je vlastně krásná truhla na poklady. Jo? To není jako krabice od bord, kam jsme jako uložili nepotřebné krámy a dali jí do sklepa. To je opravdu něco krásného, kam ukládáme ty krásné věci. A pokladnice přírodních zdrojů asi je každému jasná. Pokladnice toho, co jiní vypracovali, to je to, že my opravdu vycházíme z toho, co už vytvořili jiní. A to je třeba to, co jsem říkal u toho vojáka vrtulník. Prostě to, že ten vrtulník může donést tu pomoc trpícím, to je daný tím, že prostě spousta lidí už vypracovala něco jiného a je to prostě daný obrovským dlouhým řetězcem. A já vždycky trošku jako jsem si vymyslel takový příklad k tomu, když prostě maminka doma vaří dětem jahodové knedlíky, tak ona proniká do obou těch pokladnic. Že? Ona jako jednak do té pokladnice těch přírodních zdrojů, ať už je to prostě ta mouka, to obilí, ty jahody, tohle to všechno, ten třeba zemní plyn nebo uhlí, na kterém vaří, ale je to i to, co vypracovali jiní. Ať už je to v první řadě ten recept, že? Který jako ona nevymyslela většinou, ale někdo jiný. Ať už je to, že prostě někdo jiný to obilí umlal na tu mouku, dovesí, že zase my jsme došli k tomu podobnému obrovskému řetězci. Takže to je to pronikání do těch pokladnic. A my zároveň do té pokladnice přinejmenším toho, co již vypracovali jiní, vlastně přispíváme. Jo? To, že ta nauka, tak jak je tam napsaná, vlastně to neznamená něco, co vytvořili jiní někdy v dávné minulosti. To klidně může být jako článek, který kolega dopsal před 5 minutama a já už jako můžu z toho vycházet.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s Boleslavem Vraným. My už jsme hovořili o tom, že třeba ve svém blogu předkládáte lidem nejrůznější informace a prací novináře, ale i člověka, který právě předkládá nějaké informace, je, aby ty informace byly pravdivé a ověřené. Tedy samozřejmě za předpokladu, že cíleně nešíří nějaké falešné zprávy, fake news, jak se dneska říká, nebo něco takového. Zabýváte se i touto stránkou svých sdělení?
1: Rozhodně se tím zabývám. Já bych řekl, že jsou tam některé články, které jako vycházejí z, řekl bych, obecně známých věcí, typu ten vojáka vrtulník, který jsme zmiňovali, ale potom jako opravdu vycházím z toho, že se i snažím tam dávat odkazy třeba na ty zdroje, ze kterých jsem vycházel. A když jste zmínil ten článek, jak máme milovat i bohaté a nadané a krásné, tak tam je řada odkazů vlastně na Bibli, že? A protože i v té Bibli se prostě vyskytují bohatí, nadaní, krásní, kteří jsou velmi, velmi dobře hodnocení. Ať už je to král David, ať už je to královna Ester třeba, která zachránila svůj lid, protože byla krásná, a mnoho dalších. A já se snažím prostě si to ověřovat, především se snažím vycházet z nějakých jako primárních, jako základních dobře ověřených zdrojů, ať už je to teda Písmo svaté plus nějaké kvalitní komentáře k tomu, ať už jsou to třeba ty sociální encykliky, které jsem si teda přečet a vlastně to výrazně vylepšilo můj pohled na ně, to, že jsem si je opravdu přečet.
0: Ano, ano. Já bych se ještě zastavil u toho článku Milujte i bohaté, nadané a krásné, protože ten mě opravdu zaujal. Můžete ho trošičku víc přiblížit našim posluchačům?
1: No, v podstatě je to trošku reakce na takový pocit, jakože my se máme věnovat těm chudým. A mě vždycky ty bohatý přišly trošku jako zapomenutý, jo. A teď nemyslím jenom bohatý materiálně, a tím myslím i to, že prostě řada lidí je bohatá třeba svými dary, inteligencí třeba, nebo krásou, nebo tím, že prostě umí, já nevím, krásně sportovat, umí hrát na housle, cokoliv. A tohle mi vlastně přišlo, že se tím jako velmi málo zabýváme, jo, že se zabýváme, soustředíme na ty, kdo nemají, jo. Ale přeci zase pro mě to bylo trošku osobní, to se považuji za docela jako obdařeného člověka a hledal jsem teda, co pro mě má ta Bible. A zjistil jsem, že opravdu v Biblii je celá řada postav, které jsou hodnocené velice dobře a velice, velice pěkně, přestože teda nebyli chudí. Jo. A jak říkám, král David, samozřejmě Abraham a jeho rodina. Byla to královna Ester, která prostě je hodlíčená jako nesmírně krásná žena a ona zachraňuje ten svůj lid právě tím, že je krásná, protože je krásná, proto si ji vybrali za tu královnu, ten perský král, a proto mohla ten svůj lid zachránit. A já bych tady zmínil, já jsem se opravdu setkal s tím, s lidmi, jako se ženami, který si připadají v kostele jako špatný, protože jsou pěkný a dbají o sebe. Jo? To je takový to, jako to bychom neměli dělat. Jo? Tak tady máme prostě příklad velice dobře hodnocené biblické postavy. Svatý apoštol Pavel, jo? Který jako byl nesmírně vzdělaný, Šalamoun, nesmírně moudrý. Jo?
0: Už jsme, myslím, o tom hovořili, ale bych se zastavil u dezinformací. Jak se díváte na dezinformace, na které je možné na internetu narazit skoro na každém kroku? A co s nimi?
1: Ne, dívám se na to jako na veliký problém. A co s nimi? Já si myslím, že jedna velká otázka je, proč jsou tolik lákavé? Protože já si myslím, že pro spoustu lidí jsou lákavé. A pro spoustu křesťanů si myslím, že to je tím, že se cítí vlastně odcizeni té společnosti a potom jsou pro ně lákavé různé dezinformace. Co s tím na úrovni internetu? A co s tím na úrovni osobní možná? Hledat nějaké kvalitní ověřené zdroje, zase vycházet prostě z kvalitních ověřených zdrojů a ověřovat se ty informace. Jak moc to třeba sedí s tím, co už vím? Jo, ono většinou, jako když prostě ten časopis píše o něčem, co znám, a tak jako si na tom jsem schopný ověřit prostě jako tu kvalitu třeba. Další věc, která, to, že se většinou ty věci nezmění ze dne na den. Jo, teďko bylo někde jako ukázka toho, co se dá udělat, jako, jakoby deepfake Václav Klaus, a najednou začal hovořit o tom, že věří klimatické změně. No, jako asi se nestane, že by Václav Klaus najednou přes noc jako změnil svůj názor. A druhá věc je, tohle je vlastně jako věc, která vybočuje z toho. Jo? Když si najdete jako 10 videí s Václavem Klausem, tak jako na 9 z nich bude tu klimatickou změnu popírat a na jednom jako vlastně v ní věří. Jo? Tak to jako to, že to najednou takhle vybočuje z toho, jak ten člověk se profiloval posledních 20 let, tak by mi mělo být podezřelé. Jo? Takže spousta takovýchhle věcí, prostě nějaká jako konzistence.
0: No, my se vlastně jste narazil na věc, která jaksi určitě velice ovlivní veřejné mínění, veřejný prostor, a to je umělá inteligence a možnosti, které to přináší. Jsou nejrůznější už dneska videa, která není problematické vytvořit třeba s prezidentem Petrem Pavlem.
1: Ano.
0: A já nevím s čím, kde vychvaluje nějaký investiční produkt, jestli jsem nemýlím. Ano. Já jsem to teda neviděl, ale stačilo mi jenom, že jsem to četl. Takže tam nás čekají asi velmi těžké časy. To jenom jsem si dovolil takové expoze za sebe. Ale zajímalo by mě, která další témata, kromě těch, které jsem už jmenoval, jsou pro vás důležitá? Bavili jsme se o technice, bavili jsme se o fotografování, bavili jsme se o souvislostech. Co ještě byste řekl k tomu?
1: Pro mě je asi hodně důležitý jako vztah lásky s Bohem. Jo, vztah s Bohem jako s osobou, a já taky mám rozepsanou nějakou knížku, která je trošku jako svědectvím o tom, jak já chápu víru, a jedno z těch jako ústředních témat vlastně je vztah lásky s Bohem. Mně se hrozně líbila knížka 5 jazyků lásky, která se vlastně týká jako manželských vztahů, no ale on ten manželský vztah, jako náš vztah s Bohem, mnohdy přirovnáván k manželství i v Biblii, takže jsem se pokusil třeba tohleto, těch 5 jazyků lásky, aplikovat i na ten vztah, a myslím si, že to jako je velice zajímavý přístup, a tohle mi vlastně přijde nejdůležitější z mé víry. Jo.
0: A můžete nám něco prozradit o té plánované chystané knize?
1: Tak v tuhle chvíli je v podstatě dokončená, vypadá spíš ve formě teda samizdatu zatím, ale je prakticky dokončená, spíš čeká na to, jako jestli se jí podaří dostat do nějakého nakladatelství.
0: Tak třeba někdo nás uslyší a bude ho to zajímat. Já se domnívám, že vy máte i smysl pro humor, alespoň podle vašeho článku Jak jsem nenašel Boží znamení. Já si ho dovolím tady přečíst, protože jsem se u něj opravdu zasmál a navíc je poměrně krátký. Cituji. Byl jsem jednou v pražském kostele Panny Marie Vítězné, pražské jezulátko, a přemýšlel o svém povolání. Jako už mnohokrát jsem hledal nějaké znamení. Světem kolují nejrůznější příběhy o božích znameních a já jsem nějaké opravdu chtěl. Jak jsem tak seděl v lavici, padl můj zrak na flek natopení v předchozí lavici. Uviděl jsem v něm klečícího, modlícího se mnicha. Vyděsilo mě to. Stejně jako mě ta myšlenka vyděsila už mnohokrát předtím. Vždycky jsem toužil po manželství a celé to vyčerpávající uvažování, zda náhodou nemám jít do kláštera či být knězem, nebylo boží volání. Ale to vím teď. Podíval jsem se na flek znovu. Zda v něm pořád uvidím modlícího se mnicha. Mnich tam už nebyl. Viděl jsem v něm klečícího, žebrajícího bezdomovce. To mě vyděsilo ještě více. Nejen, že jsem dlouho měl problém s falešnou představou, že správný křesťan je chudý tak a že žije pod mostem, ale připomnělo mi to i chvíli, kdy jsem na ulici našel mrtvého bezdomovce. Tohle mi přeci Bůh nemůže chtít. A Bůh mi opravdu chtěl říci něco úplně jiného. Podíval jsem se na ten flek potřetí a došlo mi to. Nehledej boží znamení v kdejakém fleku natopení. Mně se to moc líbilo a ptám se podle vás, má Bůh smysl pro humor?
1: No, určitě.
0: Jak se to třeba projevuje?
1: To je dobrá otázka. Napadá mě teďko takhle z hlavy ta klasická otázka, titul nějaké dětské knížky, jako Pane Bože, a žirafu si takhle chtěl, nebo se ti jenom nepovedlo. A Bůh jako tvoří různé překvapivé věci třeba, jo, které by nás opravdu nenapadlo.
0: Ano, jestliže tedy hovoříme o zvířatech, tak možná, že bychom mohli dát příklad ptakopiska. Například.
1: Třeba ptakopiska nebo vombata, že jo, který dělá hranaté bubky.
0: Ale ještě by mě zajímalo, máme podle vás vyhledávat boží znamení? To už je vážnější otázka, si myslím.
1: Já bych určitě nehledal boží znamení ve stylu prostě dívám se po kdejakém fleku na topení. Občas se člověku stane, že ho něco jako opravdu osloví a že v tom vnímá to boží znamení. Ano. Ale je to trošku v rozlišování, no ale hlavně si myslím, že nám přece Pán Bůh dává nějaké své zjevení a to je v tom písmu svatém. A to je v té knize stvoření. Takže studovat písmo a studovat i ty přírodní vědy.
0: Jak už jsem říkal v úvodu, přispíváte do magazínu Signály, časopisu Univerzum, zmiňoval jsem také pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Co jsem ještě přehlédl?
1: Přednášky, které nabízím na téma spiritualita práce. Ta nejbližší má být v pátek 16. února ve Znojmě.
0: Tak uvidíme, když se bude náš pořad vysílat, já tím to ještě nevím. A je to tak, že své články, úvahy nabízíte, nebo vás redakce těchto periodik sami oslovují?
1: V tuhle chvíli je to tak, že je spíš nabízím sám, ale jako vy jste vlastně první, kdo si mě teda našel takhle na základě něčeho, takže ano, už i oslovují.
0: Když se vrátím k víře, co vám víra dala?
1: Co mi víra dala? No, vztah s Bohem, vztah vlastně s Bohem, který je otec, a takže tím i nějakou jako stabilitu třeba v životě, nebo i takovou jako jistotu, a dala mi vlastně proměnu mýho pohledu na svět i na sebe. A nakonec to, co jsem říkal, ten posun od toho, že já mám jako naučit se, jak milovat bližní, k tomu, že Bůh je zdrojem té lásky a já ji vlastně beru od něj.
0: A co je tedy na víře to nejpodstatnější, ten vztah s tím Bohem?
1: Rozhodně.
0: Říká můj dnešní host Boleslav Vraný, který píše svůj blog Víra jednoho technika a přispívá do nejrůznějších periodik a časopisů. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
1: Také děkuji a všechno dobré i vám.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje radost z vaší víry a úžas nad novými poznatky, souvislostmi, objevy.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý a to, co nesmíš, všechno smíš. Vyklíčí obilí, vyklíčí plevel svůj průchod na další level za chvíli.

0: knihy Prameny světla Tomáše kardinála Špidlíka čte Martin Holík.
1: Dnešní část má název Společenská povaha člověka. Člověk není tvor samotářský, ale společenský, píše svatý Bazil. Takový je i výrok řeckých filozofů. Svatý Bazil měl však zvláštní důvod, proč ho tolik zdůrazňoval. Navštívil osobně egyptské mnichy. Věděl, že je mezi nimi mnoho svědců, ale ne všichni. Samotáři se stávají i podivíny. Napsal tedy polemickou stať proti tomuto způsobu života a uvedl několik argumentů. Nikdo si nestačí sám. Oblékáme se do šatů, které udělali jiní, jíme plody, které vypěstoval náš bližní. Spolu s jinými prožíváme jakousi výměnu osobních darů v mystickém těle Kristově. Jen tak je možná láska. Jenom ve společnosti s ostatními se mohou zachovávat všechna boží přikázání. Navzájem si pomáháme, navzájem se napomínáme, opravujeme své chyby, poučujeme se. Svatý Bazil je jeden z hlavních zakladatelů řeholního života ve formě společenské. Tento druh ostatně v církvi převládl zvlášť na západě. Řeholníci žijí obyčejně v jednom domě, u jednoho stolu, mají společný majetek, společný řád, jednoho představeného. Společně pracují pro jeden veliký cíl. Zastánci tohoto směru jsou přesvědčeni, že je to život snazší a přitom užitečnější pro církev, osobně záslužnější, protože odstraňuje hlavní překážku na cestě k Bohu, kterou je své vole. Vidí ve společném životě a jednomyslnosti bratří před obraz nebe a budoucího věku. Bratři a otcové, píše svatý Theodor Studita mnichům, vždycky vás budu jmenovat těmito jmény, která značí bratrství a otcovství. Vím totiž dobře, že ten název odpovídá pravdě a je bez nadsázky, když jde o vás. Přijali jste společný život, kde je jedno srdce a jedna duše, jeden otec, Bůh, jedna vlast, nebeský Jeruzalém.
0: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Češi a filmy. Jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč? V následujícím pořadu se to budu snažit rozkrýt, a to se dvěma hosty. Filmovým kritikem, publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku. Příjemný poslech a mnoho filmové inspirace přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní sedím s Jaromírem Blažejovským, s filmovým publicistou, kritikem a odborným asistentem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: My se dneska budeme bavit o filmové kultuře v Česku, o filmových klubech, o tom, co Češi mají rádi, co nemají rádi, případně jací jsou filmoví nadšenci. Mě možná na začátek teda zajímá, jestli byste nějak pár větami nebo možná slovy popsal, jací jsou Češi diváci?
1: Jací jsou Češi diváci? No, já bych tady možná uvedl vzpomínku na izraelského profesora Anera Premingera, který u nás před několika lety přednášel a který mě říkal, co pro něho představuje kulturní šok tady u nás. A jeden z těch jeho kulturních šoků je to, že diváci u nás, když skončí děj filmu, tak zůstávají sedět u závěrečných titulků v setmělém sále až do konce těch titulků. Já jsem mu vysvětloval, že to se děje jenom v těch artových kinech, jenom u těch uměleckých filmů, že to není tak běžné, ale myslím, že to docela něco vypovídá o tom, jak jsou Češi diváci. To znamená, Češi jsou diváci vstřícní, pokorní, jsou to diváci dychtiví a myslím, že dokonce zažíváme v posledních, řekněme, dvou letech jakousi renesanci zájmu o umělecké filmy, protože ta kina, která mají ten artový program, tak jsou prostě poslední dobou plnější než kdykoliv předtím.
0: Ono to vyplývá i ze statistik Unie filmových distributorů. A sice to, že zejména tady o chození do kina je větší zájem, respektive byl před covidem, potom se to utlumilo, teďka to zase jako víceméně roste. Čím to je? Já bych čekala spíš ten opačný trend, že když se dá všechno stáhnout, dívat se na to z pohodlí domova, takže spíš zůstaneme vlastně doma.
1: No, asi to je tak, že lidi byli tak dlouho doma během té pandemie, že jsou rádi, že mají nějakou záminku nebýt doma. Takže vlastně ta filmová kultura, to diváctví je spojeno ještě s nějakými společenskými příležitostmi, s tím, že ta kina jsou vybavena nějakými kavárnami a podobně. No.
0: Každopádně to rostlo i před covidem.
1: Ano, ano, tam bylo totiž, před covidem byl vlastně ten obrovský hit divácký o skupině Queen, Bohemian Rhapsody, takže to vystřelil, ta návštěvnost vystřelila velice vysoko, protože najednou prostě přicházeli do kina diváci všech generací a zrovna na tento film třeba chodili ještě opakovaně.
0: Vy už jste říkal, mluvil jste o artových kinech, potom tu máme ale multikina. Která jsou oblíbenější?
1: No to je, ta multikina jsou spojena zase, myslím si, s trošku jinou diváckou kulturou než ta kina artová, protože ta multikina se, jak víme, obvykle nacházejí v nějakých nákupních galeriích, nějakých nákupních zónách, takže ta návštěva toho multikina není spojena jenom s popcornem a s nějakým občerstvením, které se tam prodává, ale ještě si tam člověk prohlídne obchody a tak, takže to je úplně něco jiného než ta artová kina, kam chodí diváci především za tím konkrétním filmem.
0: Dají se tyhle dvě skupiny lidí nějak popsat, třeba konkrétněji, co to jsou za lidi, co chtějí lidé od multikin a co chtějí od artových?
1: Myslím si, že do multikin se chodí často jaksi v sestavě celé rodiny nebo v párech, že typičtí návštěvníci multikin jsou muž a žena, kteří si nesou teda kýbl toho popcornu a u těch artových kin jsou to prostě třeba i individuální diváci, ale hlavně ti multikinoví diváci třeba jsou svátečnější diváci, že oni jdou třeba do toho kina několikrát za rok jenom a když už tam jdou, tak utratit ty velké peníze prostě za to občerstvení a podobně. Zatímco ti artoví diváci jsou ti, kteří chodí třeba několikrát týdně do kina.
0: Když se podíváme na distribuci těch filmů do toho českého prostředí, tak které filmy se dostávají právě do těch multikin a které do artových kin? Liší se to nějak?
1: No tak ta multikina, ta jsou primárně určena proto a z tohoto důvodu se také vyvinula, aby vlastně ty hollywoodské blockbustery měly po celém světě stejnou kvalitu svojí reprodukce. To znamená, tak jako prostě u řetězců fast foodových má prostě ten zákazník garanci, že když u určité značky toho řetězce pojí ten hamburger třeba v New Yorku nebo v Brně nebo kdekoliv na světě, tak vlastně jí pořád tutéž kvalitu, má tam jakousi garanci a podobně to i u těch multikin, že ta multikina garantují jaksi stejnou kvalitu obrazu a zvuku po celém světě. Takže to byl mimo jiné teda jeden taky z impulzů vlastně, proč se takhle rozšířila. Takže ta multikina jsou primárně vlastně určena k předvádění těch amerických velkofilmů, ale protože my jsme trošku zvláštní filmová kultura u nás, což máme třeba společné s Francouzi, že milujeme i tu domácí kinematografii, i ty naše české filmy, tak ta multikina musí plnit obě ty služby. To znamená, musí vlastně těm divákům té domácí produkce poskytnout tedy ty domácí divácké filmy a stejně tak teda i těm, kteří se zajímají více o ty blockbustery americké, tak jim to ukázat v tom nejlepším provedení. A to se pozná u těch multikin i podle složení třeba ukázek trailerů z budoucího programu, protože když jdete do multikina na právě ten americký blockbuster, tak tam předtím vidíte věnec upoutávek na podobné filmy. Ale když jdete na ten český film, tak tam je zase třeba 4 až 5 ukázek z těch příštích českých komedií nebo těch filmů toho středního nebo toho hlavního proudu.
0: Já se hodně setkávám s tím, že právě ti lidé, kteří chodí do těch artových kin, tak hodně kritizují právě ty multikina. Jak to vidíte vy?
1: No to teď nevím, teďka trošku váhám, protože tím, že jsem profesionální divák, že vlastně na ty filmy chodím, protože je to moje povolání, tak si nemůžu dovolit, jak si vyřadit jednu tu sféru ze svých návštěv, takže chodím i tam, ale na multikinech je dobré to, že tam je několik sálů a že když si koupíte lístek, tak i kdybyste tam seděla úplně sama jediná v celém tom sále, tak to představení se odehraje. A právě, že ta multikina mají, řekněme, jakýsi ekonomický provoz, to znamená, že se to promítá z jedné kabiny do všech sálů současně, čili může to obsluhovat třeba jenom jeden člověk, pokud vím, Tak tím vlastně ta multikina nám zajišťují nebo garantují právě tu diverzitu toho programu, že máte 8 sálů a v každém tom sále běží prostě něco jiného. A to zajištění té diverzity je docela důležitá věc. Takže to je výhoda těch multikin. Já vlastně velice rád chodím do kina na běžná představení s ostatními diváky, protože mě zajímá, jak publikum bude reagovat. No. Takže teď jsem vlastně měl takový zážitek, že jsem chtěl vidět film Chudáčci, který je teď tak velmi jako favorizovaný a oceňovaný. A oni ho zrovna hráli teda v tom multikině a byl jsem velice překvapený, že na mě zbyl jeden už z posledních lístků na tom představení. Jo. To znamená, že tady prostě nebyl to sice některý z těch velkých sálů, byl to spíš menší sál, ale prostě se našlo tolik lidí, aby šli právě tady na tento na tento umělecký a připouštím teda velmi atraktivní film. A pak jsem byl zase naopak v artovém kině, byl jsem tam na něčem jiném, ale najednou jsem zaznamenal, že v tom velkém sále toho artového kina jsou ti chudáčci úplně vyprodaní, že tam přicházejí lidi, kterým je hrozně líto, že už na ně nezbyl lístek. A tak mě napadlo, že vlastně není tak velký rozdíl mezi tím artovým kinem a tím multikinem, protože zrovna na tomto filmu se obě ty divácké skupiny sjednotily. I to popcornové publikum, ale možná, že tam na tomhle filmu zrovna na tento film prostě přišli i ti artoví diváci do toho multikina. Ale u toho multikina je právě, já od toho multikina vždycky očekávám tu dokonalou technickou reprodukci. To znamená, těším se, že prostě obraz bude perfektní, zvuk bude perfektní. A někdy si vyberu pro zhlédnutí toho filmu právě to multikino, protože vím, že v tom artovém kině bych se na to díval třeba v malém sále, kde by se to pouštělo už jenom z Blu-raye a ne z DCPčka a tak dále. Takže sám si vybírám, myslím si, že prostě člověk by si měl vybrat vždycky tu technicky nejlepší projekci, jaká je mu dosažitelná. A ta je někdy právě v tom multikině.
0: Mně tohle přišlo takové úderné právě na příkladu Avatar díl druhý, kdy právě všichni i lidé, co klasicky chodí do těch artových kin, tak právě šli do toho multikina, protože jim to nabídlo to 3D provedení se všemi těmi efekty a tak podobně. Jak se pozná umělecký film? Co to je umělecký film?
1: No, podle názoru některých komentátorů nebo odborníků je umělecký film zvláštní žánr nebo zvláštní druh filmu. A dokonce se hovoří i o kategorii takzvaných festivalových filmů. To znamená, to jsou filmy, které mají primární distribuci vlastně v tom festivalovém okruhu. A je zajímavé, že i to je rentabilní, že vlastně když vytvoříte nízkorozpočtový umělecký film, tak když máte štěstí, nebo když je to hodně dobré, tak vám ho vezmou na nějaký prestižní festival, kde to má světovou premiéru, ale pak ten film ještě koluje třeba několik měsíců po různých přehlídkách a dalších festivalech a vždycky za každé to uvedení vám něco zaplatí, takže je to určitá sféra kinematografie, která má už prostě svoje vlastní cesty, rituály a podobně. Ale pokud se ptáte, nakolik, no to je asi možná jediné, co se k tomu dá říct, že jo. Protože to, že nějaký film umělecký, to ještě nic neříká o jeho umělecké hodnotě ani o jeho kvalitě. Toho jenom řadí do nějakého způsobu prezentace, distribuce a podobně.
0: Jak jsou na tom Češi právě s tvorbou těchto typů filmů?
1: No to je velice rozsáhlá otázka, jak jsou vůbec na tom Češi s výrobou filmů, protože u nás se dá pozorovat vlastně taková zvláštní věc, že máme poměrně rozsáhlou produkci těch filmů, no? že ročně možná kolem 60, někdy až kolem 80 filmů má premiéru. Je fakt, že někdy je to tak uměle trošku vybičované, protože ty filmy mají ambici ucházet se o výroční ceny. A k tomu, aby se mohli ucházet o výroční ceny, tak musí mít nějakou filmovou distribuci. Takže stává se, že třeba některé dokumenty, které jsou primárně televizní a byly vyrobeny vlastně jako televizní, tak přesto se hrají třeba týden nebo několik dní v nějakém kině na Václavském náměstí a tím už vlastně mají distribuci. Takže z tohoto pohledu máme teda velmi, velmi početnou tu produkci. A zvláštně je, že jaksi na okraji té produkce, to znamená na okraji nějakého hlavního proudu, což jsou ty, řekněme, nejnákladnější a nejprestižnější filmy, které jsou podpořeny Státním fondem kinematografie a koprodukovány třeba Českou televizi a podobně. Takže že na okraji vlastně toho balíku každoročního je spousta takových filmů, u kterých je jasné, že mají umělecké ambice, ale jsou to často filmy, které jsou velmi, velmi prostě podivné, nebo vlastně nejsou to, jsou to vlastně takové prostě do sebe uzavřené nebo takové sebestředné projekty nějakých autorů nebo nějaké party fanoušků, která si něco takového vytvořila. A je takový zajímavý fenomén, že někteří mladí filmaři u nás, kteří začínají nebo kteří vzešli z nějakého amatérského podhoubí, takže třeba mají pocit, že u nás strašně málo hororů, že se u nás nedělají horory. Takže třeba teď se objevil film, který se jmenuje Krvavý Johan, a ten běžel vlastně minulý rok po různých takových těch obskurních festivalech. Festivalech prostě otrlého diváka nebo hororových filmů, nebo jak mají fanoušci těch žánrů různá taková svoje setkání, tak tam běžel. Ale pak se vlastně zalíbil jedné velké distribuční společnosti, která ho najednou uvedla do multikin. Takže ten film, který byl vlastně vyprodaný tady v těch specifických komunitách, které na něho byly naladěné, tak najednou se hrál týden v multikinech, kde úplně propadl. Nikdo na něj vlastně nechtěl jít. A tak si kladu otázku, proč si vlastně ti začínající filmaři u nás tak často myslí, že to, na co ten český divák čeká a co potřebuje, je zrovna horor. Protože to je už asi možná 7. nebo 10. případ v řadě, kdy prostě takto jako někdo začíná takovým nějakým filmem určeným pro festival otrlého diváka. A není to už vlastně ani nějak zvlášť původní nápad, jo? Dělat vlastně horory. A skoro nikdo neudělal žádný trhák tady tímhletím způsobem. No.
0: Každopádně mě zajímá, jestli tedy existuje něco podle toho, co říkáte, tak jestli existuje něco, co se dá nějak generalizovat, že ten český divák ocení nebo potřebuje. Ať už se jedná o někoho, kdo je třeba víc nadšenec, je v nějaké té komunitě a ocení třeba právě ten film, o kterém jste mluvil, nebo ať už je to člověk, který chodí si dát popcorn do multikina. Jestli je něco společného?
1: Jestli je něco společného, tak to asi těžko takhle můžu jako říct. Fakt je, že existuje třeba specifická klientela těch takzvaných romantických komedií. Ona je teda otázka, od jakého počtu diváků se vlastně u nás může hovořit o nějakém úspěchu. A bývávalo, aniž teda teďka pořád mluvím vlastně, nebo pořád se pohybujeme jakoby ve stejné éře, ve stejné epoše, to znamená, už několik desetiletí žijeme vlastně v době, kdy ročně přichází do kina zhruba stejný počet nějakých, řekněme, 10 až 13 milionů diváků. Ale pozoruju, že třeba před takovými 15 roky takový běžný český nový umělecký, ale středně proudový, čili mainstreamový film udělal v kinech, řekněme, 200-250 tisíc diváků. To byla hranice, již naprosto samozřejmě dosahovaly třeba filmy takových režisérů jako Jan Hřebek nebo Bohdan Sláma nebo podobně. A poslední dobou pozoruju, že ono se to začíná velmi snižovat, že vlastně ta hranice úspěchu u nás už začíná někdy u 100 tisíc diváků, že takové ty prestižní projekty, jako byl třeba film Úsvit, nebo Bratři, nebo podobné filmy, které mají vysoký rozpočet a velkou vlastně reklamu v sdělovacích prostředcích a podobně, takže vlastně mohou být šťastné, když udělají nějakých 60 nebo 100 tisíc. A nevím přesně, čím to je. Jedna odpověď může být taková, že ty filmy se opravdu netrefily do té poptávky. Čili, že vlastně že jsou o tématech, která prostě tolik nezajímají to publikum. Druhá možná odpověď je ta, že vlastně uvedení na Netflixu se stává vlastně možná důležitější událostí, než je ta premiéra v kinech. To znamená, že přibývá diváků, kteří si počkají ten půl rok, až ten film je prostě na nějaké té streamovací platformě a potom se na něho teprve podívají. Ale před lety před nějakými takovými 10 nebo 15 roky jsme měli velký rozkvět právě těch romantických komedií. A často to byly právě komedie nikoli o mladých milencích, ale právě o vztazích lidí třeba důchodového věku nebo prostě starších středního věku a podobně. A nebo to byly více generační filmy, že vlastně těch dvojic tam bylo několik a ty vztahy šly napříč a podobně. A já jsem si, když jak chodím do těch multikin, tak jsem si prostě všiml, že třeba na tyto filmy chodí celé party žen, které se u nich ohromně baví. Ty filmy jsou třeba jízlivé vůči chlapům, jo? A já jsem si říkal, výborně, tak to je partička z kanceláře, to jsou prostě kámošky z cukrárny a oni všechny jdou prostě tady na tenhle ten druh filmu. Takže tam vlastně jsem měl tehdy pocit, že to opravdu oslovuje nějaké publikum a zároveň je to publikum, které není vyloženě cinefilní, nebo není to internetové publikum, které si stahuje filmy, jo? Ale jsou to prostě třeba divačky, které opravdu čekají, že na to s kámoškama prostě půjdou do toho kina.
0: Existuje platforma, která se jmenuje Československá filmová databáze, zkráceno ČSFD, kde Češi i Slováci v podstatě hodnotí filmy. Je to tak, že jim dávají hvězdičky, případně píšou své recenze, pokud můžou, a sledují další lidi, jak hodnotí, tak jak vnímáte tuto platformu, jakou roli v té filmové kultuře v Česku má?
1: No, před několika lety jsem právě přišel s termínem česofedizace českého filmového prostředí, který jsem teda nemyslel jako pochvalu, protože mě to začalo trošku jako štvát, že na mě z každého DVDčka, z každé filmové projekce na mě vyskakoval ta výzva, nezapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD a tak. A fakt je, že se z toho trochu stal třeba postrach pro kina, protože někteří lidi prostě vidí určitý film dřív než ti ostatní. Myslím, že poslední dobou to trošičku, ta databáze to začala trošku regulovat. To znamená, že tam možná už teďka není přípustné uveřejnit hodnocení dřív, než ten film má oficiální premiéru, zdá se mi. Ale ještě přednedávnem to prostě byl to postrach, myslím si, trošičku v tom smyslu, že ten film vlastně ještě nevidělo široké publikum, ale už od nějakého vybraného publika, které mělo prostě privilegium, že to vidělo v předpremiéře nebo na novinářské projekci nebo podobně, tak ten film už dostal velmi nízké hodnocení. Jo? A když prostě to hodnocení na této databázi je od samého začátku tak nízké, tak to značnou část toho potenciálního publika odrazuje. A já právě mám k ČSFD vztah jako pedagog vlastně u nás na ústavu, protože mě hrozně vždycky rozčílí, když třeba studenti z toho přebírají faktografické informace, které jsou tam někdy velmi, velmi zavádějící. Vlastně to jsou třeba úplně nesmysly. Jo? Třeba z hlediska žánrového zařazení nebo hereckého obsazení nebo spousta údajů tam prostě bývávala a ještě doteď jako je naprosto špatně. Takže ta databáze, která se tváří jako, že je svatá pravda, nebo že je teda objektivní pravda, tak tímto způsobem může lidi úplně poplést. Na druhou stranu je to filmový deníček. Já když jsem prostě byl nadšeným divákem kdysi dávno, když jsem ještě chodil do školy, tak jsem si vedl filmový deníček a tam jsem si zapisoval prostě svoje postřehy z těch filmů a hodnotil jsem si, měl jsem nějakou stupnici a tak. A tahle databáze vlastně umožňuje těm fanouškům si vést svůj vlastně osobní profil, navíc veřejně teda čitelný, přístupný, a to je zase fajn. Tam vlastně je hezké se dívat na to, kolik třeba nějaký film zná lidi, že jo. Já třeba zase jako učitel třeba přemýšlím, který film mám studentům ukázat, a když vidím, že ho zná velmi málo lidí, tak ho třeba vyberu, protože si říkám, ha, a pak jsem sám zvědavý, co oni pod svými různými těmi přezdívkami vlastně napíšou do té databáze. Takže je to taková dvouhlavá saň, co se FD na jedné straně to velmi pomáhá a diváci si s pomocí té databáze ty filmy lépe užijí, a na druhou stranu zase není možné věřit všemu, co se tam prostě píše, tak jak není možné věřit úplně všemu, co se najde na internetu.
0: Jak se svět dívá na Čechy jako na tvůrce? Jak jsou Češi úspěšní v zahraničí?
1: Jak jsou čeští filmaři úspěšní v zahraničí? Tady mám obavu, že nejsme zajímaví pro zahraničí, protože tyhle naše země, tím myslím země bývalého socialismu, tak byly mimořádně zajímavé právě v té minulé éře toho socialismu. Protože bylo velice zajímavé prostě sledovat, jak odvážné dílo, třeba polemické nebo kritické, tady z těchto našich zemí se objeví. A byla to doba, kdy festivaly té první kategorie, jako třeba festival v Cannes nebo v Benátkách, tak kdy pravidelně do soutěže prostě přijali, řekněme, vždycky film sovětský, potom nějaký třeba polský a maďarský, nebo další rok zase třeba jugoslávský a maďarský a tak dále. A československý teda málo kdy, skoro nikdy, protože to byla doba normalizace, kdy zase ta tvorba u nás prožívala prostě jakýsi útlum a jakási omezení. A poté, co z naší země se stala země, která se stále více přibližuje teda tomu západnímu standardu životnímu, nebo přinejmenším teda ve svých ambicích, tak to najednou přestalo být zajímavé, protože proč by se třeba měli Dánové zajímat o český film, který chce vypadat jako dánský film? To nemá smysl. Takže proto posledních dvou desetiletích, nebo už je to skoro čtvrt století, tak proto třeba mají tak obrovský úspěch Rumuni, že vlastně ty jejich filmy jsou depresivní. Jsou to prostě filmy, které nejsou o tom, že Rumuni jsou Dánové, ale jsou to prostě filmy, že Rumuni jsou Rumuni, že prostě se potýkají s nějakými společenskými problémy a tak dále, nebo jsou to filmy, které se odehrávají ještě za toho strašného režimu, za Čaušeskova režimu. Takže já vím, že teda Rumunsko je nesmírně fotogenická země, že tam, když prostě spustíte kameru nebo cvaknete obrázek, tak i když to namíří na něco ošklivého, tak to najednou je krásné potom, když to vyvoláte, nebo když se na to podíváte. Ta fotogenie a ta přitažlivost těch příběhů rumunských, tak to všechno dohromady vytvořilo tu rumunskou novou vlnu. No a zajímavá věc je teda ta, že když se podíváme na úspěchy českých filmů na zahraničních festivalech za posledních takových 10 let, tak jsou to rumunsko-české koprodukce. Filmy, které natočili rumunští filmaři, které se týkají Rumunska, a náš producent nebo naše produkční společnost je tam jako menšinový koproducent. Je to hezké být prostě takhle spojen s tím rumunským úspěchem, ale nejsou to české příběhy, není to o nás.
0: To je zajímavé, možná mi to i právě, možná tam chybí nějaká ta autentičnost, nebo vlastně takové to, kdo je Čech a jak se vlastně projevuje v zahraničí, ale nevím.
1: Nevím, tak fakt je, že tady možná i chybí jako to, že si možná Češi sami mezi sebou nedokážou vyjasnit věci a nedokážou si porozumět, že často se hovoří o takzvané rozdělené společnosti, že? Ale když se tady v Brně vypravíte na náměstí Svobody, v době nějakých tamnějších prostě třeba trhů nebo tak, tak nemáte pocit, že to je rozdělená společnost. Všichni tam nějak pojídají ty buřty a pijou to pivo. Takže myslím si, že ta intelektuální sféra někdy vnucuje té společnosti svoje určité rozdělení nebo nějakou diferenciaci, ale že samotní lidi třeba žijou úplně jinými otázkami nebo jinými problémy. A právě je taky trochu potíž v tom, že je otázka, kdo vlastně by měl třeba dělat filmy, které jsou o problémech běžných lidí, že? Protože máme třeba, dejme tomu, že teďka si budu vymýšlet, ale dejme tomu prostě, že je nějaká vyloučená lokalita nebo nějaká vyloučená skupina, sociálně vyloučená u nás. A teď si položme otázku, kdo by měl o takové skupině nebo lokalitě natočit film. Tak asi nejdříve to bude někdo z dokumentaristů. Nejdříve si asi představíme, že tam bude nějaký štáb dokumentaristů a něco jako natočí. Když si představíme hraný film, tak si zároveň musíme představit to multikino s tím popcornovým publikem. Půjde tohle publikum na film o vyloučené lokalitě nebo vyloučené sociální skupině? No samozřejmě, že ne. Takže takhle vyrobené filmy samozřejmě nic neukazují, co se týká, řekněme, života té společnosti, ale tím pádem ani nic nevypovídají a nemůžou nikoho zajímat.
0: V Rádiu Proglas hovoří filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Blažijovský. Tento rozhovor bude pokračovat.

0: Tak ta otázka, co jsou filmové kluby, je částečně otázka historická, protože ty filmové kluby prošly prostě nějakým vývojem a začaly se u nás rozvíjet vlastně na přelomu 50. a 60. let, což byla doba, kdy se najednou ukázalo, že vlastně už neplatí taková ta představa o tom, že všichni obyvatelé jsou jakoby jedno, že jsou to prostě pracující, kteří budou mít nějakou jednotnou kulturu. Najednou došlo prostě k té potřebě diferencovat a najednou se zjistilo, že jsou různé divácké skupiny s různými potřebami. A zrovna prostě třeba 60. léta byla obdobím teda rozvoje těch filmových klubů, ale byla to doba, kdy se najednou ukázal ten velký rozpor mezi těmi, řekněme, divácky vysoce atraktivními filmy, které měly milionovou návštěvnost. Uvedu jenom příklad série o Vinnetouovi nebo série o Angelice, ale na druhou stranu ta 60. léta byla obdobím obrovského rozmachu moderního uměleckého filmu celosvětově, takže vedle toho se k nám dostávaly filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Ingmara Bergmana a najednou se ukázalo, že tady máme vlastně dvě publika, to jedno, které teda bude chodit na ty Vinnetouy a na ty Angeliky a potom to druhé publikum, které tedy by rádo vidělo ty filmy Antonioniho, Felliniho, Bergmana, Viscontiho a Piera Paola Pasoliniho a podobně. A tak se v těch 60. letech se zrodila ta idea toho takzvaného druhého distribučního okruhu, neboli tedy dneska tomu říkáme vlastně artová kina. No a vedle toho ještě vznikaly ty filmové kluby, které byly exkluzivní v tom smyslu, že aby tam divák mohl si koupit vstupenku, tak musel si koupit nejdříve klubovou legitimaci. Čili byla to jakási združení tedy takovýchhle diváků a zároveň tihle diváci chtěli vidět něco specifického, exkluzivního, co se jinde nehraje. Takže vznikl zvláštní fond filmů pro kluby, později se tomu začalo říkat klubotéka, filmy, které naprosto exkluzivně bylo možné vidět jenom v klubu, to znamená v představení, které je do jisté míry uzavřeno, které třeba sice je napsané na plakátech, ale je potřeba prostě nejdříve mít tu legitimaci. A tak toto fungovalo vlastně až zhruba do začátku 90. let, ale zároveň vlastně tady tahleta množina filmů, exkluzivně uváděných jenom pro kluby, postupně ztratila význam. Dneska fakticky vlastně ty kluby čerpají z toho programu, co je k dispozici, protože tady je řada distribučních firm se vyvinula, které se zaměřují speciálně třeba na ty umělecké filmy, takže vlastně ten klubový divák už dneska nedisponuje tou exkluzivitou, že jenom tam v tom klubu něco vidí. A další taková ta zvláštnost těch klubů spočívala v těch lektorských úvodech, že divák nejenom, že se dívá na film, ale že ještě předtím tam někdo něco říká, ale vlastně někde se třeba od toho zcela upustilo, že někde vlastně se přestali uvádět ty filmy vlastně před tím představením a splynula ta sféra toho artového s tou klubovou až do té míry, že třeba klub vlastně neexistuje. Ale pak jsou asi nějaká menší místa, kde ten klub funguje a kde funguje právě ne na základě exkluzivity toho programu, který by byl jinak nedosažitelný, ale právě, že to má nějakého místního vedoucího nebo lektora, který prostě ten program vybírá nějakým kurátorským způsobem, takže publikum toho klubu je zvědavé, co on vybere, jak to sestaví, jakým způsobem to uvede. Takže zřejmě ty kluby můžou fungovat tady na základě tady takového sdružení.
1: Čem tím pádem může spočívat právě výhoda toho členství ve filmovém klubu?
0: No, asi v té komunitnosti, právě v tom, že se jako určití lidé, kteří se navzájem znají, scházejí třeba každé druhé úterý večer na tom představení. Takže ty kluby, myslím si,

0: fungují tímhle způsobem, že mají nějaké to jádro těch největších těch fanoušků a potom ještě jdou ty vlny dál a pak přicházejí prostě diváci, které z celého toho programu třeba zaujme jenom něco. Ale nevím, jak to funguje. Může to fungovat jako předplatné, může to fungovat jako abonma, jako když prostě mají lidi do divadla. Když si prostě předplatí celý cyklus představení nebo koncertu, tak tam potom můžou chodit pravidelně.
1: Tady je i důležité říct, že pod asociací českých filmových klubů lze svůj vlastní filmový klub i založit, takže nevím úplně, jak, co přesně musí člověk všechno splnit a jak potom probíhá ta distribuce, ale může ho založit v podstatě každý, což je možná taková zpráva i pro posluchače, pokud jsou
0: nadšení, tak určitě,
1: mají možnost.
0: Určitě existují kromě těch klubů, které jsou spojeny s nějakým místem, s nějakým městem nebo kinem, tak jsou určitě i kluby třeba studentské, že si třeba studenti jedné univerzity nebo jedné fakulty můžou založit klub a tak dál, takže kdysi to teda bývalo právě zase té minulé éry, musel mít každý filmový klub svého zřizovatele. To znamená, tím zřizovatelem mohlo být třeba kino, tady v Brně to byla Správa městských kin, ale mohla to být i společenská organizace, čili mohl to být i Svaz mládeže třeba, nebo organizace Svazu mládeže, nebo mohl to být nějaký kulturní dům, nebo tak při něčem. Takže tady ta variabilita, co se týká té iniciativy založit klub, je, myslím, že značná.
1: To byl Jaromír Blažejovský, filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuju.
0: Děkuji za pozvání.

0: Děkujem. Tohle byla filmařská písnička, taky z naší desky Ležatá osmička, a byla v podstatě o tom, že před filmařema se neschováte. Není úniku, neexistuje před filmařema, když se na vás zasednou, žádná skovka.
1: My teď v rozhovoru pokračujeme a jsme úplně jinde. Teď jsme se, nebo jsem se z Brna přesunula do Jeseníku a jsem tu v místním kině, které je bohaté i na historii, a jsem tu s vedoucím místního filmového klubu Tomášem Svobodou. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tak mě možná jenom zajímá, jak dlouho to děláte, to vedoucovství toho filmového klubu, jaké to je?
2: Tak já možná bych začal trošku ze široka. Já sám jsem odchovancem klubového hnutí. Už vlastně, když jsem chodil do gymnázia v Opavě, tak jsem začal chodit do filmového klubu a řekl bych, že to pro mě mělo takový zásadní utvářecí význam nejen v kultuře, ale vlastně i pro můj další život. A potom, když jsem tady zakotvil na Jesenicku, tak tady zrovna v té době žádný filmový klub nebyl. Možná by bylo dobré připomenout, že po pádu komunistického režimu nastalo takové určité hluché období, lidé ztráceli zájem chodit do kina a mnohé filmové kluby prostě začaly zanikat. A tady v Jeseníku byl takový filmový klub tradičně v Lázních, ve starém kině, které už dneska neexistuje. Tam to zaniklo a tady to v těch 90. letech, tedy v té první polovině, nikdo neobnovil. A když jsem se o to začal zajímat, tak už se tady našel pan Milan Uhl, který už dnes nežije a který měl velké zásluhy právě na tom, že ten filmový klub tady v Jeseníku byl v druhé půli 90. let obnoven. A já jsem potom nějak asi tak po 10 letech, čili tak někdy v polovině těch 10. let, jsem to po něm převzal.
1: Zůstaneme ještě o té obecné roviny. O čem ty filmové kluby podle vás jsou? Koho združují?
2: No, to je velice složitá otázka. Možná to vypadá jednoduše, ale řekl bych, že to je dneska určitý problém a otázka, před kterou stojí obecně celé klubové hnutí, které zaštiťuje Asociace českých filmových klubů. Ono možná by bylo dobré zase říci, k čemu byly ty filmové kluby dříve. Dříve ty filmové kluby suplovaly víceméně takovou vzdělávací funkci, seznamovaly diváky s filmy, ke kterým se nebylo možno úplně lehce dostat v době komunistického režimu. A dokonce stali se určitou takovou oázou různých nonkonformních lidí, kteří se právě o ten film zajímali, protože přece jenom něco se do těch filmových klubů podařilo sehnat, řekněme i nad rámec nebo pod úhlem té cenzury, která tady působila, že to nějak přehlédla, respektive se tam podařilo něco promítnout, co třeba nemělo ani oficiálně promítací práva a podobně. Ovšem po roce 90 se ta situace začala měnit, no a zcela radikálně se změnila potom, řekněme, kolem roku 2005-2010, tady v tom mezidobí, kdy se tady objevily sdílené služby filmové ve velké míře, kdy se začaly filmy šířit jinými kanály přes internet a podobně. A v podstatě i dnes v tom filmovém provozu, v té filmové distribuci je ta nabídka různých takzvaných artových filmů, čili ne blockbusterů, ne nějakých komerčních filmů, tak obrovská, že co ten filmový klub vlastně by měl dělat v dnešní době, je otázka, kterou se zabývá tedy mnoho lidí, nejen v těch filmových klubech, ale i my jako celek v Asociaci českých filmových klubů.
1: Čím je ten filmový klub pro vás teda, když to takhle vezmeme po osobní rovině?
2: Tak ten filmový klub pro mě už, přiznám se, po těch mnoha letech také určitá rutina. My vlastně víceméně hrajeme s určitými různými takovými drobnými změnami dvakrát měsíčně, proto dvakrát týdně to by bylo úžasné, dvakrát měsíčně. A Samozřejmě jsme v prostředí malého města, Jeseník má 11 000 obyvatel, navíc samozřejmě ten počet lidí, kteří se zabývají a zajímají o kulturu, ten je poměrně malý, takže často tady působí i jiné akce, které se konají, takže my musíme být nějakým způsobem kompatibilní i s těmi jinými organizátory, nicméně držíme si ten den středu, kdy je náš hrací den, na to jsou už lidé zvyklí a v současné době jsme víceméně opustili ten model, který dlouhou dobu ty filmové kluby nesly, to znamená prakticky tu vzdělávací rovinu. Už i když ty možnosti tady jsou, nehrajeme nějaké archivní, staré filmy, klasické filmy, ale hrajeme víceméně filmové novinky, které v běžné distribuci asi by tak úplně navštíveny nebyly. I když samozřejmě mohou být určité výjimky.
1: Vy jste mluvil o Jeseníku jako o městě, kde se dějí různé akce. Tak mě zajímá, jestli je Jeseník kulturně živý, podle vás.
2: Myslím si, že ano, že je velmi kulturně živý, že je to až překvapivé. A nejen Jeseník jako město, ale i ten širší okres. Když si třeba představíte, že když například probíhala digitalizace kin, tak to vypadalo skoro tak, že velká města kina si udrží a v malých městech kina zaniknou. Ale dneska i v okrese Jeseník máme kina ještě v Mikulovicích, ve Zlatých horách a v Javorníku, která sice nehrají každý den, ale hrají třeba jednou, dvakrát týdně a pořád fungují. Čili mají nějakou určitou klientelu, která tam přichází. Ale jinak se tady organizuje opravdu velké množství akcí, jak ve městě, tak v proslulé tančírně v Račím údolí. Čili myslím si, že ta kulturní nabídka je velmi široká, velmi bohatá.
1: A jaký je ten zájem? Je zájem u té veřejnosti nebo u obyvatel Jeseníku a případně dalších těch vesnic nebo měst, která jste zmiňoval? Nebo kdo jsou ti návštěvníci, ti členové?
2: Tak já bych to rozdělil možná do několika takových kategorií. Tak je tady taková první skupina, to jsou takoví štamgasti, už bych řekl, kteří už chodí do toho filmového klubu, co tady chodím já, možná i někteří díl než já. To znamená, ti chodí pravidelně. Potom se tady objevuje taková skupina lidí, kteří tady chodí na určité filmy, na určité typy filmů a potom jsou to nějací náhodní návštěvníci. To jsou třeba lidé tady v lázních, protože Jeseník je lázeňské město, takže občas někdo tady z těch lázní také zavítá, když tady přijede. Samozřejmě ta návštěva je velmi různorodá a návštěvnost jako taková, řekl bych taky. Můžeme říci, že jsou taková období ve vývoji toho filmového klubu, kdy těch lidí chodí poměrně málo a já už z toho potom mám deprese, že těch lidí chodí málo, ale zrovna teďka, když děláme tento rozhovor, a já to ani skoro nechci říct, protože vždycky, když to někde řeknu, tak se to potom pokazí, teď těch lidí chodí poměrně hodně. Jo? Teď těch lidí chodí poměrně hodně, řekněme nějakých 30-40 lidí, což si myslím, že na ty jeseňské poměry je velmi slušné.
1: Pochopila jsem správně, že to provozujete sám, ten filmový klub?
2: Já to teda neprovozuju, já jenom bych upřesnil, provozují to normálně městská kulturní zařízení a samozřejmě provozovat filmový klub můžete i jako, řekněme, fyzická osoba pravděpodobně také, ale jako nějaký jiný právnický subjekt, někdy ten filmový klub zakládá spolek a potom nějakou formou nájmu si najímá to kino nějaké nebo ten promítací sál. Tady máme tu výhodu, že tedy nás vzalo pod svá křídla zařízení kulturních ve městě a my nejsme tedy nějaký samostatný právní subjekt, ale spadáme pod ta městská kulturní zařízení. Co se týče té dramaturgie, tak ji dělám já, ale samozřejmě dneska to funguje i po sociálních sítích, takže když mi někdo napíše, že by chtěl vidět takový film nebo onaký film, když to někdo napíše nebo řekne mi to tady během projekce či pro projekci, tak se snažím nějak tu dramaturgii tomu přizpůsobit.
1: Právě jsem chtěla pokračovat tou dramaturgií. Asi mě zajímá, když to tedy děláte v podstatě sám, tak vysledoval jste, o co je zájem, případně o co teda?
2: No, to je zase složité. Já si troufám říct, že Jeseník není dobrá testovací laboratoř tady k tomuto, protože často se stává taková věc, že nějaký film, o kterém si po těch zkušenostech už co s tím mám, o kterém si myslím, že bude mít výbornou návštěvnost, tak přijde pár lidí a skoro jsme na hranici, že sotva hrajeme, A naopak film, od kterého očekávám spíše slabší návštěvnost, tak má tu návštěvnost velmi slušnou. Ale teďka, protože v poslední době jsme dávali filmy poměrně krátce po uvedení do české distribuce, tak je to návštěvnost solidní. A tento týden jsme také hráli a návštěvnost byla pěkná. A jsem velmi zvědav, za 14 dní hrajeme film Chudáčci, na kterém jsem nedávno byl v jednom kině a nepřišel tam ani jeden divák, ale teďka ten film obdržel Oscary, takže jsem zvědav, jaká bude návštěvnost tedy i s tím pohledem už obdrživších Oscarů za 2 týdny u nás.
1: Vy už jste o té dramaturgii tak nějak zhruba mluvil, že občas vám někdo napíše nebo zrovna uvidíte něco zajímavého. Jak to plánujete dopředu nebo jaký je váš dramaturgický plán?
2: To se změnilo právě v souvislosti s tím, jak se vyvíjí ten pohled, co ten filmový klub by měl vlastně dělat. Já jsem to ani možná nedopověděl, jo, že já vlastně sám tak trochu tápu, úplně přesně to nevím a myslím, že to ani v té asociaci úplně přesně nevíme. Snažíme se to nějak naplnit a najít, jakou roli by ten filmový klub měl plnit. Jako jedna věc je zcela jasná, to znamená přinášet nějaké kvalitní filmy, ukazovat ten film jako umění, ne jako jenom nějakou komerční zábavní záležitost, ale jak konkrétně to dělat, když samozřejmě ta konkurence nejen ve filmu, ale i v jiných věcech je obrovská. Ale když se vrátíme zpátky k té dramaturgii, to se výrazně proměnilo. Když jsme začínali tady, nebo když jsem začínal, tak se to většinou dělávalo tak, a my jsme to tady také tak dělali, že se dělala ta dramaturgie na nějaký dlouhý časový plán dopředu. Já si vzpomínám, že jsme to mývali tu dramaturgii naplánovanou třeba na půl roku dopředu už zhruba. Jo? To byl ten max tady. Určitě čtvrt půl roku to byly takové běžné plánovací doby. V současné době v podstatě děláme tu dramaturgii s paní vedoucí tady v kině z měsíce na měsíc. Já dokonce někdy, když mám ty filmy už vypsané, tak když se objeví něco zajímavějšího, protože jsme omezeni těmi dvěmi projekcemi za měsíc, tak ten film prostě vyškrtnu, který už jsem měl vybraný, a nahradím ho nějakým, o kterém si myslím, že bude pro ty diváky zajímavější.
1: Asi moje poslední otázka, a to bude ta, kdyby někdo po poslechnutí tohohle celého rozhovoru, toho hodinového pořadu, přemýšlel o tom, že by se třeba chtěl stát členem filmového klubu, proč by to podle vás měl udělat?
2: Členem filmového klubu se člověk stane úplně jednoduše. Koupí si průkazku, kterou my prodáváme za 100 korun. Tu průkazku si může koupit kdekoliv v republice, ale samozřejmě budeme rádi, když si koupí u nás. Ona taky bude asi tady u nás levnější než v nějakém větším městě. Ale samozřejmě dneska už ta výsadní záležitost filmového klubu není taková, jako byla dřív. To znamená, dřív jste do toho kina, pokud jste tu průkazku neměli, ani nemohli vejít. Dneska je to představení, ani to nemůžeme nějak omezovat, otevřeno každému. Čili jediný rozdíl je, že když máte tu průkazku, máte levnější vstupné, ale když si tu průkazku koupit z nějakého důvodu nechcete, tak do kina můžete přijít také, koupíte si pouze dražší vstupenku.
1: Co je tím pádem výsada toho filmového klubu? Ta přitažlivost, co je to přitažlivé na něm?
2: Já si myslím, že být tím členem prostě, že to je určitá taková čest, že to je takový určitý výraz toho, že mi na tom filmu záleží, byť samozřejmě ta částka, kterou za to zaplatí člověk za tu průkazku, tak to je taková kapka v moři těch různých nákladů, které i ta asociace potom má. Je to, řekněme, jenom taková symbolická věc, ale právě to, že máme průkazku filmového klubu, tak nás třeba opravňuje jezdit i potom na nějaké akce další, které asociace organizuje, na filmové festivaly, kde se poskytují slevy na tu průkazku. Já vím, že lidé dneska slyší na ty slevy, ale já bych byl rád, kdyby si tu průkazku kupoval jenom proto, že ta průkazka je pěkná a že něco znamená.
1: Já vám moc krát děkuju.
2: Děkuji vám také.

Po jedné hodině v noci je tu koncert komorní hudby. Zazní smyčcový kvintet D-dur a S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na violu zahraje Josef Špaček a Jakub Fischer. Nastudovalo Janáčkovo kvarteto.

Slyšeli jsme smyčcový kvintet D-dur a S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. K viole usedli Josef Špaček a Jakub Fischer. Doprovázelo Janáčkovo kvarteto. Poslední skladbou dnešního koncertu bude hobojový kvintet opus 45 číslo 5 S-dur Luigiho Boccheriniho. Hobojového partu se ujal Zdeněk Rys, přednesl Apollon kvartet.

Dozněl hobojový kvintet opus 45 číslo 5 S-dur Luigiho Boccheriniho. Na hoboj se představil Zdeněk Rys. Nastudoval Apollon kvartet. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Jednoho krásného dne v průběhu procházky řeklo oko svým kamarádům: představte si, v dálce vidím horu. Ucho se soustředilo a po chvíli odpovědělo: ale já žádnou horu ani nic, co by o ní svědčilo, neslyším. Ruka se natáhla, jak nejvíce mohla, a poté se vyjádřila: já také žádnou horu nemůžu nahmatat. Nos nasál maximum vzduchu, co zvládl, a přidal: ani já žádnou horu necítím. A když to tak všechno zvážili a promysleli, nakonec konstatovali: zdá se, že s okem se děje něco nedobrého. Tento měsíc mluvíme o církvi, o společenství věřících. Jedním z biblických obrazů církve, který ke mně hodně mluví, je obraz lidského těla. Přečteme si novozákonní text z 1. listu do Korintu, 12. kapitoly, verše 12 až 27. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už